přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany, a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Alva, když se žárovkou přišel Thomas Alva, do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely, jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

kdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zeli prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, škoda

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě být.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Přeju naposled, ať můžu klidně spát.
4: Aby tě měl doopravdy.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, opět po týdnu to máme folková pohlazení. A dnes to bude s kvízem. Celý pořad namíchám z písniček interpretů, kteří mají něco společného. Vaším úkolem je určit, co mají společného. Nemusíte soutěžit nějak vehementně, snažit se někam psát nebo volat. Na konci pořadu si to vyhodnotíme a schválně, jestli na to přijdete. Napovídat moc nebudu, snad jen to, že o úvodní písničku se postará dnes už nehrající pražská kapela Na čas.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes trošku zahalena tajemství, neboť všechny písničky, které si dnes hrajeme, mají jakousi pojící nitku, jednu věc, která je spojuje. Vaším úkolem je uhodnout, o co jde.

tak už víte, už tušíte. Výběr dnešních písniček není náhodný. V dnešním pořadu skutečně zní písně, které mají něco společného. Tedy folková polazení s malou hádankou. Do tohoto výčtu zapadá i nezapomenutelná skvělá country kapela, která si říkala Neto, tedy Nepřátelé táborových ohňů.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Také zpívající basák Žalmanova spolu Petr Novotný patří do dnešního výběru, trošku záhadného výběru písní ve folkových pohlazení. Ne, že bych vás chtěl napínat, ale do konce hodinky nám ještě pár písniček zbývá. Vy máte možnost určit, uhodnout, co všechny písně dnes vybrané spojuje.

0: městě spí draci.
1: Nevermore a Kosmonaut. I tahle formace, kterou si nahrajeme příliš často, do dnešního výběru folkových pohlazení rozhodně patří. Zanedlouho si povíme proč. Teď si dovolím pustit ještě něco známějšího.

tam je to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič se

říkáš něco o tom, co bychom dělat měli. Pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že

Se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatím, co se kolem voda dolů žene.

0: Štěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzí, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče.
1: Tak co? Povedlo se? Uhodli jste? Celý výběr dnešních folkových pohlazení měl jednoho společného jmenovatele. A to, že všichni interpreti, kteří nám dnes hráli nebo zpívali, jejich jméno nebo název kapely začíná písmenkem N. Slyšeli jsme třeba jaroměřskou skupinu Na pohodu, Pražské Na čas, Zuzanu Navarovou, Keltské Na ostro, samozřejmě nechyběli Nedvědi, nechyběl Neres nebo Neřeš, jak chcete. Slyšeli jsme i duo Nestíháme, Nevermore a Kosmonaut Nezmarský, jsme slyšeli také samozřejmě Nohavicu. Pokud jste to uhodli, klobouk dolů. Nebylo to, myslím, zas tak těžké a neřešitelné, a pokud jste se u toho aspoň trošku zabavili a poslouchali hodinu a byla to pro vás příjemná hodinka, pak mi bylo potěšením. Naslyšenou se u dalších folkových pohlazení příští týden bude těšit Vítě Troníček. Mějte se.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
5: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
0: Humoriáda.

0: To je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haničku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: To musím si ty hosty trošku předcházet. Krásný, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: No, tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozraď, prosím, kde si brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo
1: to
0: tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, bylo, ale nebylo to tak hrozné.
0: Dalo
1: šlo
0: se to prokličkovat.
1: To.
0: Tak.
1: Šlo to.
0: Sportovně nadaná, ještě odpočatá, Marie se pustí do prvního výběru.
1: No ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo.
3: Ano,
2: to
3: já
2: jo,
3: jsem
2: jo.
3: Hned poznal, že jste od novin,
2: ano?
3: Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: No ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano, ano. Že to je dělba udělba.
2: Takže já začnu.
3: Prosím, jo. Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. První otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. To si počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne?
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem. Nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Pfuj, to jsem se flek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Verich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dejí Bčka, nastoupí anekdoty. Tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt, to je plný dvojsmyslů krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu.
5: Medicine Man

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
5: Dobré odpoledne, také vás tam
4: zdraví. Pozdravu dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala sjezd odborového svazu energetiku.
5: Vidíte to?
4: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
3: Aha, Marie rozumí všemu.
4: A já vůsob si nenechal podepsat do programu.
5: Ale tak.
3: No tak to je to, hezká
5: takhle
3: vzpomínka,
5: si popovídáme,
3: ne?
5: To je mnohem lepší než nějaký
3: tady je to zábavnější.
5: Suchej podpis.
4: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
3: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
5: Jo.
3: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
4: Já vám děkuju.
3: Díky.
5: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Radková.
5: Dobrý den.
6: Ivan Pavle.
3: Dobrý den.
6: A hlasuji taky pro anekdoty.
3: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
7: Zase Míla z Prahy 8,
3: dobrý den.
7: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval v pravodajství, abyste nemohla trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je ale taky nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a
5: I vy, milí kolego, naschledanou.
3: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
5: No, už byla chviličku, tak nějakých 5 let.
3: Ale těch chodeb schodišť.
5: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
3: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu s Janou Šulcovou hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, tady František Raupy nad Vltavou. Zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
3: Dobrý den.
8: Anekdoty ti má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
3: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno.
5: Děkujeme.
3: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
9: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
5: Dobrý den,
9: Jirko. Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
3: Myslíte pana Horníčka?
9: Ano.
3: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
10: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
3: Ano, dobrý den.
5: Krása.
10: Zdravím všetky humoriádníky.
5: Díky.
10: Také Pavla.
3: Dobrý den.
10: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
3: Mhm.
5: Já vás taky zdravím.
3: To je na tebe, Marie.
10: Tak příjemné, paní Maruško.
3: Ano.
10: Je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
3: Že jo.
10: A já bych si vybral pokračování.
3: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
5: Děkujeme.
10: Hezký den přeji.
3: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napětí a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky? No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
5: Možná se zhroutily spíš než...
3: No se zhroutím z toho. Ne, podíváme se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
5: Dobrý den, slyšíme se.
3: Lukáš?
11: Ano.
3: Ano.
11: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
5: Děkuji.
11: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
3: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujeme krásně, naslyšenou.
11: Taky naslyšenou. Děkuji.
12: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
11: Ano.
12: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
11: Prosím?
12: Kdy procitáte?
11: To je latinsky?
12: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
11: Kde procitáte?
12: Ne, kde, kdy.
11: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
12: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
11: De procitáte,
12: no, kdy vy ráno...
11: A, kdy procitáte?
12: No!
11: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
12: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
11: Hned po procitnutí, před procitnutí.
12: Aha, takže... Po,
11: ano.
12: Popřed, jo. A mezi tím?
11: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
12: Mohu to o vás napsat?
11: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
12: Tak to bude něco od vědy.
11: To bude něco od vědy, jo.
12: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
11: Mám pomalý metabolismus.
12: Stejně se říká, co všecko máte.
11: No, no tak.
12: No jo. Máte.
11: A napište, že mám dva, ať mají stek.
12: Jo.
11: Jeden rychle, jeden pomalý, je to.
12: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
11: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
12: Tak to máme metabolismus 603, jo?
11: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
12: Fiat, ano.
11: Ale ten Fiat mám doživotně.
12: Jo?
11: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven. Ano.
12: Pochopitelně. Ano. Tak to máme ty metabolizmy,
11: ano.
12: Jo?
11: Ano.
12: A to se koná kdy?
11: Tedy... No ráno, časně, kolem 11.
12: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
11: Ano.
12: Když jak si procitnete, tak...
11: No tak potom na mě vlítne údržba.
12: Údržba?
11: Údržba, a to mě drhnou čistěji.
12: Myčky?
11: Myčky. Myčky, až po pás a od pasu myči.
12: Myči.
11: A potom myči? Tedy česačky a...
12: Ošněrovačky, šněrovačky na bodky,
11: a šněrovačky a...
12: Oblékačky.
11: A zapínačky, oblékačky.
12: Vazačky jistě na to, že jo?
11: Ano.
12: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
11: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
12: Jo.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, dokonce už 13. rokem vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Máte co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ač se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečený hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezi B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
6: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník, tady je úplný léto.
7: I u nás.
6: Přívám krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevouckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala písek očí.
5: No. Jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
6: No. No, takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepil a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
7: Taky vám, díky.
5: Děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Zdravím. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
7: Mm-hmm. Hezké odpoledne.
8: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
5: Mm-hmm. Děkujeme. Děkujeme, Béčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
7: Haló.
9: Dobrý den.
7: Dobrý den.
9: Tady Tomáš ze Studni Cuhlinska. Mm-hmm. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
7: Děkujem.
5: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne.

0: Prosím.
1: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle.
0: Zdravím.
1: Paní Redkovou.
2: Také zdravím.
1: Co a já bych hlasoval též pro pana Nepila.
0: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, Braňo z Martina.
2: Dobrý den, Braňo.
3: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
0: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
0: Máme zapsáno. Díky moc.
2: Děkujem.
0: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku. Snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
5: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek, a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to tak závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve všechno párty. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
2: Já nechci.
0: Kdo by je víc pobavil?
2: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
0: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04, SMS-kou voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pokodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady mi Marek z Boskovic, byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
4: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
4: mějte se hezky.
1: Takže Sandru, volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
5: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, telefonu Edita, já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pokodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit
4: i
1: napodobně.
4: Vám.
1: Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
6: Dobrý den, zdraví Ivanovice na Hané.
1: Zdravíme.
4: I vás zdravíme.
6: Pečko. A
1: děkujeme. Děkujeme. A mějte se hezky, naslyšenou.
6: Ahoj.
1: Tak, přátelé, Sandra Pokodová je tady s vámi.
7: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
8: No to byla výborná antikoncepce.
7: Proč antikoncepce?
8: No protože mi 43 a doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
7: Americký kluky?
8: Americký kluky.
7: Jako operka jste tam?
8: Ano.
7: Ano, ano, jste tak vybavuju.
8: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
7: Ano.
8: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
7: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
8: No americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
7: no.
8: Ten se teďka ženil, teď v létě.
7: Vy jste
8: oni,
7: s tou rodinou?
8: Oni mě zvali, no psali mi mail, oni mě sledujou, no. Články a toto. Bezvadný jsou, že píšou... Vidíme, že jsi slavná. My teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo? Oni tu Hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí. My vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy, jo? A nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle. Ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
7: nestarám. A berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
8: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
7: no.
8: Víte, jak poznáte v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
7: Ano.
8: No, to je krásný moravský slovo, zavazím.
7: Zavazím, ano.
8: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
7: Ano.
8: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, vy řídíte určitě,
7: no,
8: Karle,
7: jasně.
8: Tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat
7: ano.
8: Přes ten přechod. Jo.
7: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů.
8: No, ano, vidíte, že?
7: Tak to vím. Ano.
8: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
7: Ano.
8: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pokodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180.
4: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi
4: tak
1: ne,
4: 180.
1: Jste v té kategorii 180 s Ivanou Chilkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
4: Já zdravím. Jak velké, tak malé. Všechno dobré, přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
4: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Zavřené silnice mezi Přerovem a Hulínem, nový přivaděč vody je mezi hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Javorník plánuje opravu povodní poškozeného mostu. Jasno, teploty až 24 stupně Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Silnice první třídy číslo 55 mezi Přerovem a nájezdem na dálnici D1 je na měsíc uzavřená kvůli plánované opravě vozovky. Práce se týkají úseku od Lověšic po dálniční exit Přerov jih, včetně nájezdů a sjezdů z dálnice. Připraveny jsou objízdné trasy. Oprava vozovky bude stát zhruba 44 milionů korun. Zakázku získala společnost Skanska, uvedl Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranic slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je více než 10 kilometrů dlouhý, stál 197 milionů korun. Pokračuje ředitel firmy Vodovody a kanalizace Přerov Jiří Pavlík.
2: Povedla se důležitá věc nadregionálního významu, a to znamená propojení, řekněme, vodárenských soustav. Tím pádem zabezpečení dodávky vody v době krizových situací, v době, řekněme, problémů, ať už se suchem nebo povodněmi.
0: Rekonstrukci povodní poničeného silničního mostu přes Javornický potok připravuje samospráva Javorníku na Jesenicku. Na práce za zhruba 9 milionů korun se radnici podařilo získat dotaci. Začít by měli příští rok. Více nezávislá starostka Irena Karešová kandiduje v říjnových volbách.
3: Máme připravenou projektovou dokumentaci, všechno, ale nemáme ještě úplné stavební povolení. Nicméně jsme na tento most získali dotaci, máme ji takzvaně přidělenou a dotaci jsme dostali plus minus asi 7,5 milionu a příští roce by město mělo v podstatě realizaci započít a i ukončit zároveň.
0: V Česku v posledních letech přibývá případů nádorů v ústech a krku. Způsobovat je můžou mimo jiné HPV viry. Infekce se přenáší především při sexu. Právě na výskyt HPV viru u lidí starších 40 let se zaměřuje nová studie olomouckých vědců. Pokračuje pověřená přednostka kliniky zubního lékařství fakultní nemocnice Olomouc Iva Voborná.
4: Čísla máme z mnoha států, zemí a různých studií, ale vlastně ta incidence jako taková nebyla prozatím nijak evidována a zjišťována v České republice. Takže tahle ta studie vlastně je za účelem zjištění incidence oropharyngeálních nádorů, které mohou být způsobeny právě těma HPV virama. Sport.
0: Hokejisté Olomouce v šestém extraligovém kole na domácím ledě prohráli s Vítkovicemi 3-4. Po první třetině přitom vedli 1-0 a v závěrečné části dokázali zásluhou Ralfse Freibergse vyrovnat na 3-3. V utkání pustil dva lacinější góly brankář Matěj Machovský. Trenéři ho ale střídat nechtěli, potvrdil kouč Petr Svoboda.
5: Určitě ne, Machy je jednička, drží nás dlouhodobě, že se mu nepovede zápas, to se prostě stane, ale první gól z Krumáš, myhne se to před ním, prostě mu to propadlo. Druhý gól byl tečovaný, s tím nemohl vůbec nic dělat, třetí dobrý podleďák a čtvrtý bomba z mezikruží, ještě mu do toho šáhla v obránce, takže tomu nemůžeme absolutně vyčítat. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě jasno, ráno ojediněle mlhy, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a slabý proměnlivý, místy mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli stavebním úpravám je na dálnici D48 z Bělotína do Frýdku Místku převeden provoz do protisměru mezi 8. a 12. kilometrem za exitem Jeseník nad Odrou. Jezdí se tam jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 30. září, svátek má Jeroným a Ráchel. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá a chystají se další písničky, které nestárnou. Bude zpívat Pavel Novák, song Asi, anebo teď Zůstává. zůstanu svůj, Karel Gott. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 4:15. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa, 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Rádiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem. And Miss World 2006 is... První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti.
3: Dobrý večer, vážený a milý Bertíku.
2: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
3: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
2: A já přeju pěkný den.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 30. září, čtvrté na 6 a svátek má dnes Jeroným a Ráchel. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám už zima. No dnes bude slunečno a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 8,5 stupně, Oskava 7,5 stupně. Hlásí Ivana, která dnes bude trhat jablka, a Šumvald 6,5 stupně, to už je vzkaz od Evy, ta snídá, dobrou chuť, a potom ji čekají běžné domácí práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařil se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 17:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. V Olomouckém univerzitním muzeu Pevnost poznání je nová expozice 3D modelů barokních ametistových umělých jeskyní z kroměřížského arcibiskupského zámku. Světový unikát tam objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Modely vytiskly univerzitní geoinformatici a představili je i olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi.
1: To je bazén.
2: Je to skutečná voda?
1: Jo, voda, no, voda, no. Za zadu se rovnou tam pisky, pak ještě druhé světlo.
3: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba metr krát metr, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Bruse to byla výzva.
4: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavní asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu.
3: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
5: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo bylo té kráse zachováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet z toho, jak bude na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, také potom podle získávaných prostředků.
3: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství Alena Tobolková netroufá odhadnout. Přijde ale na desítky milionů korun.
6: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů.
3: Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
7: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. Takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
3: V suterénu kroměřížského zámku nechal 2 groty na konci 17. století vystavět biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna. Třpitící se ametist ty se pro něj staly náhražkou diamantu.
7: Který, kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvalitě, tak by použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein, zářící kámen, a byl vnímán jako ten nejdůležitější zářící kámen diamant, který svými odlesky šíří poznání, víru po diecézi moravské.
3: Expozice 3D modelů doplní komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění i geologii. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. 1. říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezií pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Zákaz vjezdu platí na silnici 1. třídy číslo 55 z Přerova do Hulína a zpět od Lověšic po nájezd na D1. Důvodem je oprava povrchu úseku, potrvá měsíc, uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. 56-letý řidič traktoru, který v sobotu v přerovské místní části Dluhonice převrátil při jízdě vlečku s lidmi, nadýchal přes 1,5 promila alkoholu. Při nehodě se zranilo 11 ze 13 lidí, kteří byli na vlečce. Viníkovi hrozí až 5 let vězení. Dělníci dokončili v areálu Štenberské nemocnice stavbu nové základny zdravotnické záchranné služby. Zázemí tam najdou až 3 výjezdové posádky. Práce stály více než 40 milionů korun, uvedla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová. Proměny bydlení od činžovních domů a meziválečných vil přes podnikové a družstevní bydlení až po současnost představí letošní ročník Dne architektury v Olomouckém kraji. Od 1. do 7. října budou pro zájemce připravené komentované procházky, exkurze, výstavy i filmové projekce v Olomouci, Lutíně, Přerově, Hranicích, Prostějově a Šumperku, uvedla ředitelka festivalu Marcela Steinbachová. Ze sportu. Nejlepší český bojovník MMA Jiří Procházka se představí v dalším souboji organizace UFC 21. listopadu v Dauhá. Jeho soupeřem bude neporažený Novozélanďan Stirling. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno, ráno čekejte ojediněle mlhy, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a slabý proměnlivý, místy mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nákladní auto bouralo, skončilo mimo vozovku na silnici mezi obcemi Horní Hedeč, Červený potok. Na Jesenicku projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli připomenu náš pořad od pradědu na Hanou. 2:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořád od pradědu na Hanou. Další zastávka Mirka Kobzy nás dnes zavede do Odrlic. Vesnice, která je dnes součástí Senice na Hané, má opravdu dlouhou historii a také prehistorii. I o té bude v dnešní rozhlasové pohlednici řeč v 9:45. Poslechnout si pořád od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 30. zářijového rána. Je středa, svátek má dnes Jeroným a Ráchel a za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. No, dnes bude slunečno a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Jeseník 8,5 stupně Celsia, hlásí Dáša, která se chystá do práce. Olomouc, Chválkovice 7,8 stupně Celsia a trochu mlhavo ve směru na Šternberg, vzkaz od Davida. A Bára z Olomouce hlásí 8,5 stupně a přeje všem hezké ráno a úspěšný den v práci.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šumperský festival Blues Alive bude v listopadu pokračovat 30. ročníkem. Původně regionální akce se během let stala mezinárodně uznávanou veličinou, na kterou kromě diváků rádi jezdí i mnohé hvězdy světového blues. Nejen o jubilejním ročníku festivalu si budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ředitel Blues Alive Štěpán Suchochleb.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:03. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Alex a host si budu povídat s onkoložkou a hematoložkou profesorkou Petrou Tesařovou. Co stojí za nárůstem mladých žen s rakovinou prsu? A jsou na to lékaři připraveni nebo stále přetrvává představa, že mladá žena zkrátka nemůže onemocnit? Jak moc se posunul vývoj protinádorové léčby a hledají pacientky i pomoc na internetu? Poslechněte si nás, začínáme po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Hokejisté Olomouce prohráli s Vítkovicemi 3-4. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Začala oprava silnice z Přerova do Hulína, zdravotničtí záchranáři mají ve Šternberku novou výjezdovou základnu, hokejisté Olomouce prohráli s Vítkovicemi 3-4. Jasno, teploty až 24 stupně Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zákaz vjezdu platí na silnici první třídy číslo 55 z Přerova do Hulína a zpět od Lověšic až po nájezd na D1. Důvodem je celková rekonstrukce povrchu úseku. Potrvá měsíc, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
4: 56-letý řidič traktoru, který v sobotu v přerovské místní části Dluhonice převrátil při jízdě vlečku s lidmi, nadýchal více než 1,5 promila alkoholu. Při nehodě se zranilo 11 ze 13 lidí, kteří byli na vlečce. Přívěz byl podle policie navíc domácí výroby bez registrační značky. Policisté nehodu vyšetřují pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky a obecného ohrožení z nedbalosti, uvedl krajský mluvčí Libor Hejtman. Viníkovi hrozí až 5 let vězení. Dělníci dokončili v areálu Šternberské nemocnice stavbu nové základny zdravotnické záchranné služby. Zázemí tam najdou až 3 výjezdové posádky. Práce stály více než 40 milionů korun, pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
6: Nová základna přinese záchranářům moderní a kvalitní pracovní zázemí, které odpovídá současným požadavkům medicíny a zároveň zlepší podmínky pro rychlé výjezdy posádek za pacienty. Celkové náklady na výstavbu dosáhly více než 42 milionů korun. Vybavení objektu stálo další 2 miliony.
4: Proměny bydlení od činžovních domů a meziválečných vil přes podnikové a družstevní bydlení až po současnost představí letošní ročník Dne architektury v Olomouckém kraji. Od 1. do 7. října budou pro zájemce připravené komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, výstavy i filmové projekce. Celorepublikový festival letos nese motto Bydlím, tedy jsem. V Olomouckém kraji budou akce v Olomouci, Lutíně, Přerově, Hranicích, Prostějově a v Šumperku, uvedla ředitelka festivalu Marcela Steinbachová.
0: Sport.
4: Olomoučtí hokejisté v šestém kole Tipsport Extraligy podlehli Vítkovicím 3-4. V zápase přitom vedli 1-0 a po vítkovickém obratu na 3-1 dokázali v závěru vyrovnat na 3-3. V 58. minutě ale dostali rozhodující gól z hole Jakuba Zbořila. Brankáři Olomouce Matěje Machovského mrzelo, že po vyrovnání tým nezůstal koncentrovaný a dopustil nakonec fatální chybu.
7: Je to škoda, no. Musíme to zahrát trošku chytřeji, ať se nedostávají do takové velké šance. Něco se nám tam opakuje pořád dokola a je to takový trošku náročný na psychiku, ale musím klukům dát kredit. Hrajou aktivní hokej a z aktivního hokeje bohužel pramení nějaké chyby a to je tam golman, aby něco chytil navíc a to se mi nepovedlo.
0: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě jasno, ráno ojediněle mlhy, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů, slabý proměnlivý, místy mírný, jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Nákladní auto havarovalo, skončilo mimo vozovku silnice za obcí Horní Hedeč na cestě do Červeného potoka na Šumpersku. Příčinu nehody vyšetřují policisté, pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Jezdíte na nákupy autem, možná jste si také všimli, že někteří nákup vyloží z košíku a ten nechají stát na parkovacím místě. A už jsem i viděl, jak přišel poryv větru a takto odhozený vozík se rozjel a narazil do zaparkovaného auta. Tak to nedělejme, jsou z toho potom jen nepříjemnosti. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali o olomouckých sadech a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Jana Kratochvílová. A právě teď bude zpívat Václav Neckář Lásko ztracená. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. O lepší vzhled olomouckých sadů a stromořadí usilovala před 100 lety tehdejší městská rada, která na konci září 1926 pozvala novináře, aby s odborníky prošli město a poté otiskli články, ve kterých by vysvětlili, jaké zásahy, na kterých místech a proč se připravují. Pokračuje Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Těmi odborníky byli referent městských sadů Rada Dolanský a správce sadů Hladůvka. Ti mluvili s novináři mimo jiné o tom, že je nutné změnit stromořadí na třídě českých legií, kde se výrazně rozšířila vozovka a stromy v ní překážejí. Musí se proto vykácet a na jejich místě zasadit vhodnější. Břehy řeky Moravy od mostu v Komenského ulici po dřevěnou lávku ke klášteru Hradisku se musí urovnat a upravit, stejně jako ty na třídě Přemyslovců. Připravoval se také řez a úprava kulovitých agátů na Štefánikově třídě. Velká pozornost byla věnovaná Litovelské ulici, kde rostly stromy různých druhů, stáří a velikostí. Proto se jednalo o tom, že se zruší zahrádky, aby se nové stromy mohly vysadit blíže k domům. Zároveň to mělo umožnit rozšířit stále frekventovanější silnici. Kácet se mělo také v Čechových sadech, kde v blízkosti Havlíčkovy třídy a na hřištích rostlo mnoho stromů. A v prostoru od Kateřinské ulice ke schodům v Michalském výpadu se mělo upravovat parkoviště, aby tamní prostor nehyzdilo.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 6:45. Dobré ráno, je tady středa 30. září a svátek má dnes Jeroným a Ráchel.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, říjen se mračí, no dnes bude slunečno a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Štít jasno i mlha 3 až 6 stupňů, vítr od 4 do 18 km za hodinu, hřiby dál rostou, babky a i praváci, napsal Břeťa. Bohdíkov, 9 stupňů jasno, vítr nefouká, čeká mě práce na zahradě, píše Vlaďka. A Šumperk, v tuto chvíli 8 stupňů, dnes opět návštěva zubaře, vzkaz od Ivy, držím palce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť. Snídáte-li právě teď? No, možná v tuto chvíli snídáte stejně jako já. Jablečný štrúdl, miluji jeho sladkost a zároveň i kyselost. Dalo by se říct, že to má nejoblíbenější sladkost. Také se mi včera upekl. A jaká je ta vaše? Je to čokoláda, nebo třeba zákusky, nebo pendrek? Pro kterou sladkost máte slabost? Napište mi o tom dnes na naše SMS číslo 723 70 33 51 a nebo na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v příští hodině. Jsem zvědavý na vaši nejoblíbenější sladkost.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek. Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Silnice první třídy číslo 55 mezi Přerovem a nájezdem na D1 je na měsíc uzavřená kvůli plánované opravě vozovky. Práce se týkají úseku od Lověšic po dálniční exit Přerov jih, včetně nájezdů a sjezdů z dálnice. Připraveny jsou objízdné trasy. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranic slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je více než 10 kilometrů dlouhý, stál 197 milionů korun, uvedl ředitel firmy Vodovody a kanalizace Přerov Jiří Pavlík. Rekonstrukci povodní poničeného silničního mostu přes Javornický potok připravuje samospráva Javorníku na Jesenicku. Na práce za zhruba 9 milionů korun se radnici podařilo získat dotaci. Začít by měli příští rok, řekla nezávislá starostka Irena Karešová, kandiduje v říjnových volbách. V Česku v posledních letech přibývá případů nádorů v ústech a krku. Způsobovat je můžou mimo jiné HPV viry. Infekce se přenáší především při sexu. Právě na výskyt HPV viru u lidí starších 40 let se zaměřuje nová studie olomouckých vědců, uvedla pověřená přednostka kliniky zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc Iva Voborná. Ze sportu. Čeští fotbalisté ve druhém kole Ligy národů prohráli v oslabení s Anglií 0-2 a po porážce s Chorvatskem ani ve druhém utkání pod trenérem Deniou nebodovali. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno, místy polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 16 stupňů a slabý, přechodně mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nákladní auto havarovalo, skončilo mimo vozovku silnice za obcí Horní Hedeč na cestě do Červeného potoka na Šumpersku. Příčinu nehody vyšetřují policisté, pokud tam míříte, projíždějte kolem opatrně. Pozor, sražená srna leží na vozovce dálnice D46 na 12. a 5. kilometru ve směru na Brno, projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jak jste slyšeli, obyvatelům měst a obcí v okolí hranic slouží nový přivaděč pitné vody. Za chvíli se k němu s Lenkou Kratochvílovou vypravíme. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

klenici vína.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranice slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je víc než 10 kilometrů dlouhý a jeho stavba přišla na 197 milionů korun.
1: Vcházíme vlastně do komory vodojemů. Před vlastním vodojemem vlastně přivaděč je ukončen a napojen vlastně na stávající armaturní komoru, která vlastně tady pod námi.
2: Provází mě
1: Jiří Pavlík, ředitel společnosti vodovody a kanalizace Přerov AS.
2: Tahle stavba tady vznikla během necelých 2 let. Proč jí bylo potřeba udělat?
1: Předmětný přivaděč, jeho zkapacitnění bylo vlastně potřeba vyřešit v rámci, řekněme, budoucího zásobování druhé části okresu, to znamená jeho západní části. Jedná se zejména o města a obce směrem vlastně od Hranic vlastně až po Přerov, a to z důvodu prevence, která vlastně předcházela vlastně, kdyby došlo vlastně nějakým problémům v rámci sucha se stávajícími zdroji v západní části okresu Přerov. Plus samozřejmě dále jsme schopni v rámci zkapacitnění v případě dalšího napojení jiné skupiny vlastně vodovodů z jiných okresů zásobovat i je.
2: Problémy s nedostatkem vody letos v létě řešili obyvatelé Podhoří, místní části Lipníka nad Bečvou. Díky novému přivaděči by se už opakovat neměli, potvrzuje Ksenie Pospíšilová, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu v Lipníku.
3: Tady tou stavbou bude zajištěna stabilní dodávka kvalitní pitné vody, kdy Podhoří bylo zásobeno místním zdrojem, kde byl kolísavý v tom období sucha a i ta kvalita mohla být tím suchem zhoršená.
2: Součástí stavby bylo vybudování 2 automatických tlakových stanic. Převážná většina potrubí vede v původní trase. Dělníci ho pokládali takzvanou bezvýkopovou metodou, popisuje Martin Vybíhal z dodavatelské firmy.
4: Technologie byla provedena způsobem brzlining, to znamená zatlačováním do menší trubky potrubí většího průměru v 5-metrových délkách a postupně se spojovalo. Výhodou je, že nemusíte vykopávat ven původní potrubí a dokážete i menší potrubí zvětšit na větší průměr bez nutnosti právě toho výkopu.
2: Vodovody a kanalizace aktuálně připravují výstavbu navazujícího úseku přivaděče, a to z Lipníka nad Bečvou do Čekyně. Bude dlouhý 14,5 kilometrů. Jiří Pavlík, ředitel společnosti, předpokládá, že projekt budou mít dokončený na začátku roku 2028.
1: Budeme samozřejmě schánět finanční zdroje, aby jsme vlastně byli schopni zajistit navazující výstavbu, a předpokládáme realizaci, řekněme, po roce 2028, to znamená v následujících 5 letech, podle toho, jak vlastně budeme schopni finančně zdroje zajistit.
2: Doplňuje ředitel.

0: přerovských vodovodů a kanalizací Jiří Pavlík. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc žije.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přijeme dobré ráno. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí?
2: Tak dneska nás čeká další pěkný slunečný den. Po ránu se ojediněle mohou vyskytovat mlhy, brzy se ale budou rozpouštět a převládne jasné počasí. Večer může lokálně přibýt takové vysoké oblačnosti od západu. A teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na horách na 14 až 18 a vítr povane slabý, v průběhu dne přechodně mírný, jihovýchodní až jižní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A co nás čeká v noci a zítra během dne?
2: V noci zpočátku většinou skoro jasno a v průběhu noci bude přibývat vysoká oblačnost. Teploty k ránu klesnou na 11 až 7 stupňů. Tam, kde nebude foukat vítr, tak tam spadne teplota až na hodnoty kolem 5 stupňů. No a zpočátku povane mírný, postupně většinou slabý jihovýchodní až jižní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den bude polojasno, přechodně může být i oblačno, ale bude se jednat o vysokou oblačnost, převážně průsvitnou. Srážky nečekáme a teploty budou asi o stupeň nižší než dneska, od 20 do 24 stupňů. Na horách kolem 16 a povane slabý proměnlivý, v průběhu dne místy mírný jihovýchodní až jižní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šumperský festival Blues Alive bude v listopadu pokračovat 30. ročníkem. Původně regionální akce se během let stala mezinárodně uznávanou veličinou, na kterou kromě diváků rádi jezdí i mnohé hvězdy světového blues. Nejen o jubilejním ročníku festivalu si budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ředitel Blues Alive Štěpán Suchochleb.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. Přeneseme váhu na levou nohu, zvedneme pravou nohu pokrčenou v koleni a pomocí rukou ji pod kolenem přitáhneme k pasu. Opět s výdechem vracíme zpět. Totéž opakujeme s levým kolenem. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. V Jeseníku začala oprava pěšího propojení mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Extrémní počasí způsobilo zelinářům škody za bezmála 700 milionů korun. V Jeseníkách opravují pěší propojení mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady. Unikátní groty z Kroměříže ožily v 3D modelech v Olomoucké pevnosti Poznání. Jasno, místy polojasno, teploty až 25 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Extrémní počasí letos způsobilo pěstitelům zeleniny v Česku škody na úrodě bezmála 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničena byla více než desetina osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy. V létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu klesne tuzemská produkce zeleniny o zhruba 30%. Dělníci začali v Jeseníku opravovat chodník mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady. Poškozený byl při předloňských záplavách. Práce budou stát zhruba 18 milionů korun, uvedla mluvčí radnice Markéta Káňová.
4: Projekt zahrnuje obnovu chodníku, zábradlí a taky veřejného osvětlení v úseku mezi ulicí Husovou a Smetanovými sady. Ty práce na opravě chodníku budou pokračovat i v příštím roce. Celkově jsou plánovaný na půl roku, ale samozřejmě harmonogram počítá se zimní přestávkou a záviset bude na počasí.
3: Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a sester proti chřipce. Pokud by se jim to podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1 300 000 000 korun. Loni se proti chřipce naočkovalo 24% lidí, nemocničních lékařů a 8% sester.
5: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
6: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
5: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
7: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
5: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Ve výstavních prostorách Hrubé kotelny v Přerově si dnes můžete prohlédnout obrazy klientů a zaměstnanců tamní charity. K vidění bude taky sbírka fotoobrazů Jindřicha Štrajta, píše se na webu na Přerovské radnici.
8: Výstava bude od 8 do 18 hodin v Hrubé kotelně. Budou tady vlastně vystaveny obrazy, které malovali naši klienti a naši zaměstnanci. Prohlídky máme v 10.00 a v 14.00. Akorát v těch 10 to už máme obsazené, ale na tu 14.00 je tam ještě furt hodně míst.
2: Sport.
3: Volejbalistky Prostějova by v nové sezóně rády zaútočily na historicky 13. extraligový titul. Do kádru přišly zkušené posily, hlavně cizinky a reprezentantky svých zemí. V přípravě navíc Hanačky prohrály jediný zápas, i když bojovali s několika absencemi a zraněními. O ambicích do sezóny mluví trenér Petr Zapletal.
9: Ten tým je udělaný, aby jsme prostě ten titul zvládli. Ten tým je tak zdravej a tak bojovnej. Já nemám jinou ambici, než s takovým týmem to prostě uhrát ten titul a říkám to i holkám, že to musíme se vědomí a musíme pro těch zápasů do té sezóny jít, že nikdo lepší prostě není.
3: Prostějov do nového extraligového ročníku vstoupí v sobotu proti Přerovu. Štenberg hostí Olymp Praha.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě jasno, místy polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý, přechodně mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Osobní auto srazilo cyklistu v Prostějově v Krasické ulici. Příčinu nehody vyšetřují policisté, projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Včera jsem poznal, jaký je rozdíl mezi klidnou a tichou ženou. Tak ta první, to je zázrak, a ta druhá, časovaná bomba. Přejí klidné a usměvavé ráno. Hokejisté Olomouce prohráli s Vítkovicemi 3-4. Byl to zápas plný zvratů, za chvíli je probereme. A hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Pavel Bobek a právě teď bude zpívat Michal David, Třetí galaxie. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 4 minuty bude 7:45, dobré ráno. Zápas Olomouce a Vítkovice v 6. extraligovém kole nabídl několik zvratů. Olomoucké vedení 1-0, pak obrat Ostravanů na 3-1 a pozdní vyrovnání Hanáků na 3-3. A pak výstavní vítěznou ránu Jakuba Zbořila z 58. minuty, který po 92 sekundách napravil to, co předtím při vyrovnání sám svou nechtěnou tečí způsobil.
1: No způsobil, no. To mě akorát, mě to hodně nakrklo, teda, že mě tam frajby trefil tím pukem, to tak divně zaplavilo, já jsem to letělo do rohu, já jsem tomu chtěl uskočit a bohužel jsem se odrazil od loktu do naší brány. Celý zápas tak nějak jsem byl asi naštvaný, že jsem se moc nedostával do střelby a když už se mi to dostalo, tak jsem to chtěl pořádně vypálit. No. Hrozně hezká nahrávka od Šíráka, mi tam dal žábu přes hokejku, no a já už jsem to měl jednoduchý.
2: Popisoval svou branku z 58. minuty vítkovický obránce Jakub Zbořil. Krátce napřáhl, vypálil na zadní tyč a nedal brankáři Machovskému moc šancí zareagovat.
3: Každý gol se dá chytit, jak by řekl Dominik Hašek, takže to je vabán, když takhle napřáhne už někdo skoro mezi kruhama, tak vás to musí trošku trefit a bohužel zatím to štěstíčko úplně na mojí straně není, takže snad se přikloní.
2: A zatímco s povedenou vítěznou trefou šlo dělat pramálo, olomoucký golman dobře věděl, že branky číslo 1 a 3 byly z kategorie lacinějších.
3: První bylo těžké, Vítkovice dobře clonili, já jsem to udělal na poslední chvíli a sklepl jsem si to bohužel rukou do brány a třetí ten jde za mnou, to takový gol nemůžu dostat, i když jsem čekal, že asi bude střílet trošku někam jinam vítkovický obránce, že tam úplně sám, ale kredit jemu, překvapil mě skvěle, takže moje chyba.
2: Třetí gol Reta Holanda propustil Machovský pod betonem. Po vítkovickém obratu z 0-1 na 3-1 v rozmezí necelých 13 minut se nabízelo střídání brankářů. Trenéři o něm ale nepřemýšleli.
4: Určitě ne, protože Machy je jednička a drží nás dlouhodobě. To, že se mu nepovede zápas, to se prostě stane, ale nevyčítal bych mu maximálně ten třetí gol pod leďák, to se prostě stane. A čtvrtý jako bomba z mezikruží, ještě mu do toho šáhl v obránce, takže tomu nemůžeme absolutně vyčítat.
2: Co si trenér Petr Svoboda možná vyčítá, je fakt, že po dobrém výkonu a prvním olomouckém tříbodovém vítězství v sezóně na ledě Kladna v neděli neponechal v brance Oldřicha Cichoně, což ostatně sám očekával jeho kolega Matěj Machovský.
3: Olda chytal skvěle na Kladně, pochytal na začátku skvělé šance, dal klukům šanci zůstat v zápase a to potřebujeme přesně. Můj názor byl, ať v bráně zůstane, když se vyhraje za 3 body, jak by se nemělo nic změnit, ale trenéři se rozhodli nás protočit a já jsem se snažil a bohužel to nevyšlo.
4: Bavili jsme se o tom, ale máme nějaký plán a ten jsme chtěli dodržet a ty, co po bitvě každý generál. My jsme se nějak rozhodli a za tím rozhodnutím si stojíme.
2: Odpověděl rázně olomoucký trenér Petr Svoboda. O tom, kdo bude stát v brance v pátek v Liberci, se ale možná povedou poměrně plamenné debaty. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady středa, 2:45 svátek má dnes Jeroným a Ráchel.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám už zima, no dnes bude slunečno a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. U nás v Kroměříži je jasno a 5 stupňů, opět to vypadá na hezký den, napsal Standa. Honza z Písečné píše, dnešní ráno je chladnější, teploměr ukazuje 4 stupně, je jasno. Větřík nefouká, vlhkost vzduchu 97%, vypadá to na příjemný den a navíc je středa, jde se na pivko za kamarády. No a zdravím také Báru z Olomouce, ta má na teploměru takřka 9 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci.
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
4: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Zákaz vjezdu platí na silnici první třídy číslo 55 mezi Přerovem a Hulínem na úseku od Lověšic po nájezd na D1. Důvodem je oprava povrchu úseku, potrvá měsíc, uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Mimořádná schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě bude pokračovat druhým dnem. Zatím se z opozičních zástupců dostal ke slovu jen předseda ODS Martin Kupka. Pak začali vystupovat koaliční zástupci s přednostním právem. V areálu Štenberské nemocnice je nová základna zdravotnické záchranné služby. Zázemí v ní najdou až 3 výjezdové posádky. Práce stály více než 40 milionů korun, uvedla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová. Proměny bydlení představí Den architektury v Olomouckém kraji. Od 1. do 7. října budou pro zájemce připravené komentované procházky, exkurze, výstavy i filmové projekce v Olomouci, Lutíně, Přerově, Hranicích, Prostějově a v Šumperku, uvedla ředitelka festivalu Marcela Steinbachová. Ze sportu. Hokejisté Vítkovic v 6. kole extraligy zdolali Olomouc na jejím ledě 4-3 a odlepili se ode dna tabulky. Vítkovice přeskočili Olomouc, aktuálně jsou se 6 body 11. Olomouci patří s 5 body 12. místo. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno, místy polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 16 stupňů a slabý, přechodně mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Nákladní auto se srazilo s osobním vozem v Dobromilicích na Prostějovsku. Nehoda se stala v centru obce, projíždějte tam opatrně. Odstraňování následků havárie nákladního auta pokračuje na Šumpersku, na silnici za obcí Horní Hedeč, na cestě do Červeného potoka a vyšetřování příčiny srážky osobního auta s cyklistou pokračuje v Prostějově v Krasické ulici.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: V Olomouckém univerzitním muzeu Pevnost poznání je nová expozice, za chvíli si ji představíme. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. V Olomouckém univerzitním muzeu Pevnost poznání je nová expozice 3D modelů barokních ametistových umělých jeskyní z kroměřížského arcibiskupského zámku. Světový unikát tam objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Modely vytiskli univerzitní geoinformatici a představili je i olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi.
1: Tady je bazén.
2: Je to skutečná
1: voda? Jo, voda, no, voda, no. Zazadu se rovnou tam kusty, pak ještě druhé světlo.
3: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba metr krát metr, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Bruse to byla výzva.
4: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavní asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu.
3: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
5: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo bylo té kráse zachováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet z toho, jak půjde na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, také potom podle získávaných prostředků.
3: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství Alena Tobolková netroufá odhadnout. Přijde ale na desítky milionů korun.
6: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů.
3: Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
7: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. Takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
3: V suterénu kroměřížského zámku nechal 2 groty na konci 17. století vystavět biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna. Třpitící se ametist ty se pro něj staly náhražkou diamantu,
7: který, kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvalitě, tak by použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein, zářící kámen, a byl vnímán jako ten nejdůležitější zářící kámen diamant, který svými odlesky šíří poznání, víru po diecézi moravské.
3: Expozice 3D modelů doplní komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění i geologii. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 30. zářijového rána. Je tady středa, svátek má dnes Jeroným a Ráchel, vše nejlepší a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. Dnes bude slunečno a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Dobré ránko z Malé Morávky, tak u nás máme 3 stupně, nebe bez mráčku, jasno, pozdrav všem, posílají Jaruška a Pepa, také zdravím. Rýmařov 7,5 stupně. To už hlásí Ivana, bude slunečno a tak se chystá letos naposledy posekat trávu na zahradě, tak ať jde práce dobře od ruky. A Unčovice 8 stupňů, tolik naměřila Hana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šumperský festival Blues Alive bude v listopadu pokračovat 30. ročníkem. Původně regionální akce se během let stala mezinárodně uznávanou veličinou, na kterou kromě diváků rádi jezdí i mnohé hvězdy světového blues. Nejen o jubilejním ročníku festivalu si budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ředitel Blues Alive Štěpán Suchochleb.
3: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude se skupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalone, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Snídáte-li právě teď? Přeji dobrou chuť. Já měl dnes na snídaní jablečný štrůdl. Dalo by se říci, že to má nejoblíbenější sladkost. A jaká je ta vaše? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Pojďme na vaše vzkazy. Vítku, miluji chalvu mandlovou nebo pistáciovou, ale jedině tu pravou z Řecka, píše Věra z Olomouce. Zdena z Holubic napsala, v mládí jsem se sladkostem vyhýbala, nezapomenu na to, jak mi bylo špatně z buchtíček s krémem a perníku, které jsem dostala na Mikuláše. Teď sladké miluji, štrudl, lívance i ten perník mám moc ráda. Odmala mám ráda spoutí takový ten barevný kokos, to už píše Helena z Velkých Losin. Tvrdé bonbony má ráda Petra z Rapotína, mám naprostou závislost na ledových kaštanech a Vašek z Borotína, marcipán, kokosový suky a sladký popcorn volí za nejsladkost Honza z Koutů. Nejlepší jsou gumoví medvíci, nejvíce mi snědla na posezení půl kila. Radka z Přerova. No, jaká je vaše nejoblíbenější sladkost? Těším se na další vzkazy a uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8 hodin. Olomoučtí hokejisté podlehli Vítkovicím 3-4. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dopravní omezení jsou od dneška v areálu Olomoucké fakultní nemocnice. Česká školní inspekce otestuje fyzickou kondici žáků základních a středních škol. Začala celorepubliková kampaň Týden knihoven. Jasno, místy polojasno, teploty až 25 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. S dopravním omezením musí počítat řidiči v areálu fakultní nemocnice Olomouc. Kvůli stavebním pracím je ode dneška neprůjezdná část ulice za nemocnicí. Uzavírka je plánována do půlky příštího roku. Týká se úseku mezi porodnicí a klinikou psychiatrie. Další podrobnosti na webu nemocnice. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky taky ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za ANO.
2: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
1: V Liptani na Bruntálsku vznikl nový myslivecko-lesnický kroužek. Děti se v něm naučí poznat, jaká zvířata v okolí obce žijí a vyzkouší si třeba plnění krmelců. S kroužkem pomáhá středisko volného času v Krnově. Vymyslela ho místní nadšenkyně. První kurz je v říjnu, pokračuje učitelka volnočasových aktivit Marie Štechová.
3: Naším záměrem je rozšiřovat vlastně kroužky do těch vesnic, protože tam se ve finále nic moc neděje. Mladá slečna je velice nadšená, je akční. Děti se přihlásí a budou vlastně pod střediskem volného času vedení. To pojištění, když by náhodou něco, prakticky slečna se chtěla nějak rozjet a my jsme si tak přišli vlastně jak když do noty.
1: Začal Týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si půjčujeme knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, tvůrčí dílny pro děti i dospělé a burzy knih. Sport. Hokejisté Olomouce v šestém extraligovém kole na domácím ledě prohráli s Vítkovicemi 3-4. Po první třetině přitom vedli 1-0. V závěrečné části dokázali zásluhou Ralfse Freibergse vyrovnat na 3-3. V utkání pustil dva lacinější góly brankář Matěj Machovský. Trenéři ho ale střídat nechtěli, potvrdil kouč Petr Svoboda.
4: Určitě ne, Machy je jednička, drží nás dlouhodobě. To, že se mu nepovede zápas, to se prostě stane, ale první gól skrumáž, mihne se to před ním, prostě mu to propadlo. Druhý gol byl tečovaný, s tím nemohl vůbec nic dělat. Třetí dobrý podleďák a čtvrtý bomba z mezikruží, ještě mu do toho šáhlo v obránce, takže tomu nemůžeme absolutně vyčítat. Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno, místy polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16, slabý přechodně mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala na silnici mezi Vikýřovicemi a Rapotínem. Nehoda skončila bez zranění. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Projíždějte tam opatrně. Nákladní auto se srazilo s osobním vozem v Dobromilicích na Prostějovsku v centru obce. Odstraňování následků havárie nákladního auta pokračuje na Šumpersku mezi obcemi Horní Hedeč a Červeným potokem. Vyšetřování příčiny srážky osobního auta s cyklistou pokračuje v Prostějově v Krasické ulici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, pouštíte draky. Včera jsem kousek od Dolan viděl poletovat pár draků. Vypadalo to romanticky, děti pozorovali, rodiče běhali s provázkem v ruce, nádhera. Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na zemi? To je téma, kterému bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Hana Zagorová a právě teď bude zpívat Alešek Semelka. Prostě nejlepší. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na zemi? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes 0,5 metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než 1000 let.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45, dobré ráno, je tady středa 30. září a svátek má Jeroným a Ráchel.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, říjen se mračí, no dnes bude slunečno a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Vyhlídka Brusinka Bludov hlásí jasno, teplota 8 stupňů, pocitově 6, západní vítr 1,5 km za hodinu, vlhkost vzduchu 70%. Dnes s bludovskými turisty navštívíme nové Klamáry v Rapotíně, napsal Milan. Užijte si to. V Oseku je jasno, 9 stupňů, dnes budu vyorávat brambory, snad bude úroda dobrá, píše Pavel. Držím palce. Vikýřovice 8 stupňů, jasno, na obloze se prohání plno letadel, napsal Jaroslav.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
3: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranic slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je víc než 10 kilometrů dlouhý a jeho stavba přišla na 197 milionů korun.
1: Vcházíme vlastně do komory vodojemů. Před vlastním vodojemem vlastně přivaděč je ukončen a napojen vlastně na stávající armaturní komoru, která vlastně tady pod námi.
2: Provází mě
1: Jiří Pavlík, ředitel společnosti vodovody a kanalizace Přerov AS.
2: Tahle stavba tady vznikla během necelých 2 let. Proč jí bylo potřeba udělat?
1: Předmětný přivaděč, jeho zkapacitnění bylo vlastně potřeba vyřešit v rámci, řekněme, budoucího zásobování druhé části okresu, to znamená jeho západní části. Jedná se zejména o města a obce směrem vlastně od hranic vlastně až po Přerov, a to z důvodu prevence, která vlastně předcházela vlastně, kdyby došlo vlastně nějakým problémům v rámci sucha se stávajícími zdroji v západní části okresu Přerov. Plus samozřejmě dále jsme schopni v rámci zkapacitnění v případě dalšího napojení jiných skupiny vlastně vodovodů z jiných okresů zásobovat je.
2: Problémy s nedostatkem vody letos v létě řešili obyvatelé Podhoří, místní části Lipníka nad Bečvou. Díky novému přivaděči by se už opakovat neměli, potvrzuje Ksenie Pospíšilová, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu v Lipníku.
3: Tady tou stavbou bude zajištěna stabilní dodávka kvalitní pitné vody, kdy Podhoří bylo zásobeno místním zdrojem, kde byl kolísavý v tom období sucha a i ta kvalita mohla být tím suchem zhoršená.
2: Součástí stavby bylo vybudování 2 automatických tlakových stanic. Převážná většina potrubí vede v původní trase. Dělníci ho pokládali takzvanou bezvýkopovou metodou, popisuje Martin Vybíhal z dodavatelské firmy.
4: Technologie byla provedena způsobem burzlining, to znamená zatlačováním do menší trubky potrubí většího průměru v 5metrových délkách a postupně se spojovalo. Výhodou je, že nemusíte vykopávat ven původní potrubí a dokážete i menší potrubí zvětšit na větší průměr bez nutnosti právě toho výkopu.
2: Vodovody a kanalizace aktuálně připravují výstavbu navazujícího úseku přivaděče, a to z Lipníka nad Bečvou do Čekyně. Bude dlouhý 14,5 kilometrů. Jiří Pavlík, ředitel společnosti, předpokládá, že projekt budou mít dokončený na začátku roku 2028.
1: Budeme samozřejmě schánět finanční zdroje, aby jsme vlastně byli schopni zajistit navazující výstavbu, a předpokládáme realizaci, řekněme, po roce 2028, to znamená v následujících 5 letech, podle toho, jak vlastně budeme schopni finančně zdroje zajistit.
2: Doplňuje ředitel přerovských vodovodů a kanalizací Jiří Pavlík. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Silnice první třídy číslo 55 mezi Přerovem a nájezdem na dálnici D1 je na měsíc uzavřená kvůli plánované opravě vozovky. Práce se týkají úseku od Lověšic po dálniční exit Přerov jih, včetně nájezdů a sjezdů z dálnice. Připraveny jsou objízdné trasy. Obyvatelům města obcí v okolí hranic slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Více než 10 kilometrů dlouhý, stál 197 milionů korun, uvedl ředitel firmy vodovody a kanalizace Přerov Jiří Pavlík. Rekonstrukci povodní poničeného silničního mostu přes Javornický potok připravuje samospráva Javorníku na Jesenicku. Na práce za zhruba 9 milionů korun se radnici podařilo získat dotaci. Začít by měli příští rok, řekla nezávislá starostka Irena Karešová. Kandiduje v říjnových volbách. Pravidla pro čerpání příspěvku na bydlení se od zítřka změní. Nově se třeba rozšíří okruh takzvaných zranitelných osob. Od října mezi nimi budou samoživitelé s dětmi do 15 let. Ze sportu. K české fotbalové reprezentaci se připojil útočník Ryan Nadery z Glasgow Rangers. Dnes německý rodák absolvuje s týmem první trénink. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno, místy polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 16 stupňů a slabý, přechodně mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vyšetřování příčiny srážky dvou osobních aut pokračuje na Šumpersku mezi Vikýřovicemi a Rapotínem na silnici první třídy číslo 11. Nákladní auto se srazilo s osobním vozem v Dobromilicích na Prostějovsku v centru obce, projíždějte tam opatrně. Vyšetřování příčiny srážky osobního auta s cyklistou stále pokračuje v Prostějově v Krasické ulici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jak to vypadá s dálnicí D55 z Kokor do Přerova, uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co je nového na dálnici D55, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Vybrali jsme stavební firmu pro dokončení posledního chybějícího úseku dálnice D55 z Kokor do Přerova. Výstavba plnohodnotného dálničního propojení Olomouce a Přerova je tak o zásadní krok blíže. Zahájení stavby předpokládáme ještě v letošním roce po dokončení všech nezbytných administrativních kroků, včetně podpisu smlouvy a předání staveniště. Po novém úseku by řidiči mohli jezdit do 3 let.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Svátek má dnes Jeroným a Ráchel a za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám už zima. No dnes bude slunečno, teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Hranice 10 stupňů a slunečno hlásí Marek. Červená voda 9 stupňů Celsia. Vypadá to opět na slunečný den. Budu dávat do bedínek jablka na zimu, napsala Eva. A Michal z Dlouhé Loučky naměřil 9,5 stupně a chystá se sekat trávu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šumperský festival Blues Alive bude v listopadu pokračovat 30. ročníkem. Původně regionální akce se během let stala mezinárodně uznávanou veličinou, na kterou kromě diváků rádi jezdí i mnohé hvězdy světového blues. Nejen o jubilejním ročníku festivalu si budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ředitel Blues Alive Štěpán Suchochleb.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 4 minuty po 8:45. Dobré ráno, snídáte-li dobrou chuť. Já měl dnes na snídaní jablečný štrůdl. Dalo by se říci, že to má nejoblíbenější sladkost. A jaká je ta vaše? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme se podívat na vaše vzkazy. Nejlepší sladkost je zmrzlina a ideálně politá čokoládou, vyznala se Lucie z Mohelnice. Milan z Libiny si nejraději dopřeje domácí věnečky, ovocný sorbet, ale jako sladkost má rád i ovoce a vše z medu. Dort harlekína horké maliny s vanilkovým krémem, tomu neodolám, napsal Michal z Bukovana. Hořkou čokoládu s mandlema nebo velkýma ořechama by si nejraději dopřála Milča z Prostějova. Laskonky, to je moje, napsal Martin z Jeseníku. To Hanka z Litovle volí koněkovou špičku, větrníky, věnečky, domácí buchty, bábovku, ovocné knedlíky, žemlovku, dortíky, teda toho je. Miluji štramberské uši, pálí mě po nich žáha, ale prostě neodolám, napsala Eva z Postřelmova. Slané preclíky v čokoládě právě teď snídá Petr na cestě z Olomouce do Brna. Dobrou chuť. Tak když se tak dívám, jasný vítěz vlastně není, každý má rád něco jiného, tak snad mírně vykukuje nad ostatními čokoláda. Pro mě je ale nejstále jablečný štrudle. A protože jsem ho už snědl a jablek je doma hodně, budu dnes muset upéct další. A i vy si dopřejte třeba za odměnu kousek nějaké sladkosti. Dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 9 hodin. Basketbalisté Olomoucka dnes nastoupí na hřišti pražské Slavie. Více o tom už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Vilém Pospíšil. Přeji usměvavou, příjemnou středu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Povodní poničenou cestu mezi obcemi Lipová Lázně, Vápená na Jesenicku opraví dělníci. Olomouc řeší stížnosti na přemnožené potkany. Deratizace stojí 100 tisíce. V muzeu v Zábřehu začíná výstava o historii koupališť. Jasno, místy polojasno, teploty až 25 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Silnice první třídy mezi Lipovou Lázněmi a Vápenou na Jesenicku, kterou poškodili předloni povodně, se bude opravovat. Ředitelství silnic a dálnic už vybralo zhotovitele. Náklady na rekonstrukci přesáhnou 120 milionů korun. Na síti X o tom informoval ředitel státního podniku Hradek Mátl. Zajistit bezproblémové dodávky pitné vody i v období sucha by měl nový vodovodní přivaděč na Přerovsku. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Stavba 10-kilometrového úseku vyšla na více než 197 milionů korun, trvala necelé 2 roky.
2: Problémy s nedostatkem vody letos v létě řešili obyvatelé Podhoří, místní části Lipníka nad Bečvou. Díky novému přivaděči by se už opakovat neměli, potvrzuje Ksenie Pospíšilová, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu v Lipníku.
3: Tady tou stavbou bude zajištěna stabilní dodávka kvalitní pitné vody, kdy Podhoří bylo zásobeno místním zdrojem, kde byl kolísavý v tom období sucha a i ta kvalita mohla být tím suchem zhoršená.
2: Vodovody a kanalizace aktuálně připravují výstavbu navazujícího úseku přivaděče, a to z Lipníka nad Bečvou do Čekyně. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Obyvatelé Olomouce si stále častěji stěžují na potkany pobíhající v okolí kontejneru na komunální odpad. Město letos za deratizaci zaplatilo více než 400 tisíc korun. Potkany se do blízkosti lidských obydlí stahují kvůli zbytkům potravin a nespotřebovaného pečiva, které občané odkládají u kontejnerů na březích řek nebo v městské zelení, řekl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Lojka. Historii koupaliště taky proměnám plavkové módy se věnuje nová výstava v muzeu v Zábřehu. Vernisáž expozice s názvem Zábřežáci u vody začne dnes v 17 hodin. Pokračuje mluvčí muzea Eva Valová.
4: Výstava Zábřežáci u vody připomíná letošní výročí 50 let od otevření nově postaveného krytého bazénu v Zábřehu. Její část je věnována také zábřežským rybářům. Výstava potrvá do konce listopadu.
1: Sport. Basketbalisté BK Olomoucko dnes ve čtvrtém kole Národní basketbalové ligy nastoupí na hřišti pražské Slavie. Utkání v hale Královka začne v 18 hodin. Pražané v nové sezóně ještě neprohráli. Naopak Hanáci ztratili první dvě utkání a vyhráli až na třetí pokus nad Ostravou. Na tento zápas by tým podle trenéra Matěje Musila chtěl navázat.
5: Samozřejmě to byl pro nás hrozně důležitý krok v tom, aby jsme si trošku oddychli po těch prvních dvou zápasech, ale je to stále jen začátek soutěže. Máme před sebou strašně moc práce a připravit se na Slávy, kde samozřejmě je letošní Slávie trošku jinde, ale jde nám o ten herní projev a nehledně na skóre se chceme hlavně dobře prezentovat.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno, místy polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý, přechodně mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nákladní auto bouralo na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice. Nehoda se stala za exitem Mladeč za 244,5 kilometrem. Z havarovaného vozu unikla nebezpečná látka, píší na svém webu policisté. V místě havárie neprojedete pravým pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Yeah.
6: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Viléme Pospíšil. Je 30. září, poslední zářijový den, pokud jste fanoušky měsíce října. No tak zítra už přijde ten váš oblíbený měsíc. Je pár minutek po 9. hodině. To znamená, že se ráno překlopilo do dopoledne a startuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Kam vás pozveme, kam se společně vydáme? Pozveme vás třeba na podzimní festival duchovní hudby Olomouc, který letos vstoupil do svého 33. ročníku, no a nabídne zapomenuté hudební poklady, třeba gregoriánský chorál v jazzových proměnách nebo Verdiho Requiem. Pozveme vás tam za chvíli s dramaturgem festivalu Petrem Daňkem. Vydat se můžete o víkendu, to je taková pozvánka na blížící se víkend, do Zvolé na Šumpersku na tradiční soutěž v pečení. Můžete se i přihlásit, no a třeba si odnést i některou z cen, pokud rádi pečete. I když se soutěž jmenuje Štrůdlování, ale pak o těch tradičních závinech to letos nebude. O čem to bude, to vám také prozradíme už za pár minut. No a Mirek Kobza si pro vás připravil další pohlednici. Tentokrát vás zavede do součásti Senice na Hané, do obce Odrlice, která má opravdu dlouhou historii, no ale nejen historii, ale také prehistorii. Do toho zaspívá Michal Kocáb, Janek Ledecký nebo třeba Beatles. Krásnou středu!

0: Třetím koncertem dnes v Olomouci pokračuje podzimní festival duchovní hudby. Na telefonu už máme dramaturga festivalu profesora Petra Daňka. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Letošní ročník podzimního festivalu duchovní hudby nese podtitul Duchovní hudba v proměnách staletí. Řekněte mi, jak se toto téma promítlo v dramaturgické stavbě festivalu?
1: On ten podtitul vlastně doplňuje náš hlavní titul už několik let a je to vyjádření naší snahy o to návštěvníkům koncertu ukázat, jak opravdu duchovní hudba, především v kontextu evropském, procházela různými proměnami, jak si měnila žánrově, jak si měnila obsahově, stylově. A letošní 33. ročník už do tohoto konceptu zapadá právě, řekněme, tou šířkou žánrovou, i tím, jaké koncerty jsme vybrali z hlediska obsazení hráčů od velkých symfonických nebo vokálně symfonických skladeb až po skladby komorní. Takže je to naše snaha ukázat, že duchovní hudba je nevyčerpatelná, že to je stálý zdroj pro nás poznání určitého jakoby duchovního, emotivního světa a stálou inspirací pro náš každodenní život.
0: Když jste zmiňoval, že ty koncerty budou takové rozsáhlé, možná i žánrově, no tak ten dnešní, který už jsme už zmínili, zavítá do Olomoucké katedrály svatého Václava, tak jaký koncert tam dnes od 19 hodin zazní?
1: Je to ve svatém Václavu, jak jste správně říkal, a není to volba náhodná. Ona dramaturgie dnešního koncertu je zpěta s chrámem svatého Václava s domem, protože na něm zazní dva autoři, ale začal bych tím druhým, kterým je Adam Václav Michna. Jehož výročí úmrtí v roce 1676 zároveň také připomínáme tímto koncertem, ale to, co je důležité ve spojení s místem koncertu, je to, že Michna tuto svoji rozsáhlou, velice ambiciozní, skladatelsky ambiciozní mši zkomponoval právě na objednávku z Olomouckého biskupství v souvislosti s dostavbou domu svatého Václava. Takže je to skladba psaná přímo pro tento prostor a skladba, myslím, velice zajímavá. Dodnes jako nás překvapuje, jak Michna byl vlastně schopný skladatel takového italského typu. K němu jsme ještě přidali s ansámblem Inegal, který se ujal interpretace, ještě výběr skladeb Samuela Capricorna, což je autor o generaci mladší, patřící také do toho středního baroka. Myslím si, že oba dva autoři budou pro návštěvník koncertu velkým překvapením.
0: Celý festival potrvá až do 17. října, kromě toho dnešního, který jsme právě teď zmiňovali, nabídne ještě 6 koncertů na různých místech v Olomouci. Pozujete třeba na ty další, nejbližší?
1: Děkuji. Ono je to pro dramaturga vždycky složité vybírat něco z té nabídky a zdůrazňovat všechny ty koncerty. Mám rád a na všechny se těším, ale věřím, že ještě spolu třeba budeme hovořit při nějakém dalším vysílání, takže se omezím především na ten další nejbližší koncert, který je tuto neděli v chrámu svatého Mořice, kam jsme pozvali orchestr z Karlových Var, který bude dirigovat jeho šéf dirigent Ondřej Brabec. A ten koncert jsme koncipovali tak, že přináší díla tak trochu
0: A vypadá to, že pan profesor Petr Daněk nám vypadl. Každopádně všechno, co vlastně bylo řečeno, najdete určitě na webových stránkách festivalu, podzimního festivalu duchovní hudby, jak již bylo řečeno, který trvá až do 17. října. Nabídne ještě 6 koncertů, ten nejbližší dnes v katedrále svatého Václava.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařil se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.

Kapela Mirai právě teď dohrála píseň na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Když nemůžeš, tak přidej. To asi platí třeba u sportovních výkonů, ale nevím, jestli to platí třeba při obědě nebo když si dáváte něco dobrého. No a něco dobrého si budete moci dát určitě i tento víkend ve Zvoli na Šumpersku. Za chviličku už vás pozveme na tradiční soutěž v pečení. Můžete se přihlásit i vy, odnést si třeba za své výrobky některou z cen. I když se ta soutěž tradičně jmenuje štrůdlování, letos to o těch tradičních závinech, které známe, nebude. Jak jsem říkal, více přineseme už za chvíli.

0: Kim Appleby a Don't Worry, tedy Netrapte se, nebojte se. To je něco, co platí i pro vás, pokud třeba přemýšlíte, kam o víkendu nebo tento pátek vyrazíte, tak máme pro vás takový tip. V pátek odstartuje ve Zvoli na Šumpersku tradiční štrudlování. Soutěž v pečení si můžete vyzkoušet jako aktivní účastníci, pokud se vrhnete do soutěžení. Já teda osobně bych do toho asi nešel. Mě by spíš zajímala ta druhá možnost. Můžete se tam vyrazit, podívat jako diváci, kteří jsou ale zároveň i porotci. Podrobnosti má pro nás Jitka Straková z pořádajícího spolku Zvolští optimisté.
1: My začínáme další vlastně dekádu oblíbené soutěže v pečení a letos to tedy opravdu nebude o štrůdlech, ale bude to o koláčích, a to od svatebních koláčků až po frigále. Není to proto, že nejsou jablíčka, ale protože každý rok měníme vlastně tu nabídku, aby se mohli zúčastnit úplně všichni. Kdo nemá rád štrůdly, tak může letos napít z koláče anebo jenom přijít ochutnat.
2: Já bych mohl říct, že vlastně u vás je to tak, že není to jenom o tom, že vy napečete a všichni chodí a chválí vás, ale že do toho pouštíte i veřejnost. Takže kdo by chtěl, tak vlastně může se přihlásit a může vlastně soutěžit se svými výrobky. A to vlastně, jak jste správně řekla, od svatebních koláčků až po frgal. Mimochodem, bude se také účtovat, kdo má menší svatební koláček, protože si vždycky vzpomínám, že to si babky hrozně říkali, jako, a ona měla úplně malinký, tak jako, jaké nejmenší jsou přípustné?
1: Tak nemáme stanovenou míru, samozřejmě čím menší koláček, tím zajímavější a asi náročnější na upečení. A v podstatě máme stanovené jenom množství, které je nutné, takže pokud někdo bude soutěžit ve svatebních koláčcích, tak by měl donést minimálně 20 kusů těchto malinkých koláčků. Pokud někdo bude soutěžit se střední velikostí, tak minimálně 10 kusů a frigále v podstatě stačí 2 kusy, protože rozkrájíme. A jak jste správně podotknul, jde o to, že vlastně zúčastnit se může každý a nejen, že nám hodnotí porota, která je vybraná z zvolských občanů, jsou to jak muži, tak ženy, ale může hodnotit veškerá veřejnost, takže kdokoliv přijde, bude mít chuť ochutnat, může ochutnat, potom hodí číslo nejlepšího koláčku do slosování a nakonec se spočítají body a i ti, kteří vlastně budou mít největší počet hlasů, tak získávají cenu veřejnosti, protože vlastně všichni ti, kteří se zúčastní a získají určitý počet bodů, tak jsou potom odměněni nějakou menší věcnou cenou od prvního do třetího místa a pak samozřejmě cena veřejnosti.
2: Když se zeptám, je to vlastně soutěž, která je víceméně pro ženy, nicméně my z našich rozhlasových pochoutek víme, že pečou i muži, takže se zeptám, jestli v minulosti se třeba nějaký muž umístil na jednom z těch čelních míst.
1: My máme pravidelně mužské soutěžící, což nás velice těší. A v podstatě můžu říct, že téměř každý rok, až na výjimky, máme v první vlastně trojce nejlépe hodnoceného jednoho pána, který peče. A peče výborně.
2: Tak pojďme pozvat tady, kdy se bude odevzdávat, řekněme, napečené výrobky, kdy se pak bude hodnotit, ochutnávat a kdy to všechno vyhlásíte.
1: Příjem těch napečených koláčků do soutěže probíhá již v pátek 2.10. a to od 17 do 19. hodin. A kdo si dá záležet na tom, aby to bylo co nejčerstvější, tak je možnost donést ještě v sobotu ráno od 8 do 8.30 hodin svoje výrobky, protože samotná akce začíná v sobotu 3.10. od 9 hodin, trvá zhruba do 16 hodin a od 9 hodin už může začít hodnotit i vlastně veřejnost. Celá akce se koná pod záštitou obce v místní Sokolovně, díky místním Sokolům, kteří nám poskytují tento prostor, takže v obci Zvole v místní Sokolovně.
2: Ze Zvole Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Šumperský festival Blues Alive bude v listopadu pokračovat 30. ročníkem. Původně regionální akce se během let stala mezinárodně uznávanou veličinou, na kterou kromě diváků rádi jezdí i mnohé hvězdy světového blues. Nejen o jubilejním ročníku festivalu si budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ředitel Blues Alive Štěpán Suchochleb.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: harpou a její horoskop, píseň, která právě teď dozněla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kam se vydáme teď? Do Odrlic. Odrlice jsou vesnicí, která leží na Hané samozřejmě, což potvrzuje nejen pohled do krajiny, ale i na zdejší náves, která je plná těch typicky hanáckých statků a domů. Má za sebou dávnou historii, která je spojená s pokladem, dávnými obyvateli a dokonce i českým králem. Kdo o této obci a její historii ví docela dost, je Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: V další pohlednici bych vás rád pozval do Odrlic. Touto vesničkou jsem projížděl mnohokrát a netušil jsem, jak pozoruhodnou má historii. Ta sahá až do 13. století a podle archeologů

0: soudě. Dost možná ještě dál. Pravěk zdejší krajiny je totiž spojen s mnoha kulturami, které se usazovaly v té úrodné rovině Hané a zase mizely v běhu staletí na území dnešní obce. Asi největší nález se podařil nedaleko od Orlického lesa, kde byly vykopány žárové hroby s nádhernou keramikou. Starší záznamy pak uvádějí dokonce nález od Orlického pokladu. Nádoba plná mincí byla prý objevena na konci 19. století v čísle popisném 19, nedaleko dnešního kostelíku. Je možné, že se jednalo o úschovu rodinného majetku v dobách válečných či jakési uschování peněz před dlouhou cestou. Historie Orlic je však také velmi letitá. Už v roce 1236 je obec zmíněna jako součást majetku olomouckého kapitulního kostela. Záznam mluví o tom, že tehdy olomoučtí župní úředníci přepadli dvorního kaplana krále Václava I. jménem Řehoř. Ten prý zde v Orlicích vyjednával doprovod pro krále při jeho návštěvě Olomouce. Tato informace je o to pozoruhodnější, že nám potvrzuje, že už tehdy vedla přes Orlice jakási cesta mířící z Olomouce do Prahy. Jako každé církevní zboží byly i Orlice spravovány many. Jedním z nejstarších byl jakýsi vladyka Pešek. Ten se původně psal z Pateřína, ale kolem roku 1370 se usadil v Orlicích. Máme o něm ještě jednu zprávu, a to ne příliš lichotivou. V roce 1375 byl totiž stíhán pro blíže nespecifikovanou vraždu. Zajímavou osobou z dějin obce, o které však také nevíme vůbec nic, byl Václav z Orlic. Tak se totiž ve svých počátcích obec jmenovala. V roce 1346 byl papežem jmenován olomouckým kanovníkem. Správci církevního majetku v obci se později střídali. Orlice zůstaly zemědělskou vsí, v níž po 30leté válce žilo kolem 12 usedlých rodin. Když si přečteme starou vlastivědu litovelského okresu, dočteme se, že ještě na počátku 19. století bylo na návsi spousta domů s takzvanými žudry. Právě 19. století výrazně změnilo tvář obce. Náves se zarovnala, vznikly tady velké výstavné statky, které známe dodnes. A i když je dnes udržovat je docela složité, je to krásně zachovalá architektura našich předků. Do kostela docházeli lidé z Orlic do Choliny. Škola tam byla také, a to až do roku 1874, kdy byla zřízena samostatná škola orlická. Od roku 1773 byla v Orlicích kaple zasvěcená paně Marii. Uvádí se, že již tehdy měla hodiny a zvon. V roce 1838 byla vystavěna kaple nová a v roce 1902 potom dnešní kostelík zasvěcený svatému Cyrilu a Metoději. Kromě těchto památek a již zmíněných nádherných staveb najdeme v obci také starou sušárnu chmele, kterou jsem již z pohlednicí navštívil. Také pozoruhodný kříž u prastarého stromu mezi Orlicemi a Cholinou. Na kmeně toho stromu pak je taková tabulka, která připomíná tragickou smrt jakéhosi muže, o kterém se mi toho ale také moc zjistit nepodařilo. Vůbec Orlice jsou vesnice docela tajemná. Kromě pár záznamů v historii o nich zas tak toho mnoho nenajdeme. Patrně si žili svým životem a nějak moc se nezapojovali do té velké historie. Je zajímavé se tudy projet, protože třeba na kole je to nádherná projížďka, celkem příjemná, po rovině. A navíc si můžete říct, jedu přesně tou cestou, kudy kdysi dávno, před téměř 800 lety, projížděl dokonce i český král. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Orlic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
1: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Extrémní počasí letos tuzemským zelinářům způsobilo škody zatím za téměř 700 milionů korun. To je jen jedna z informací, které se dozvíte už za pár minutek ve zprávách v 10 hodin. No a co se bude dít dál? No to si musíte počkat.

0: nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Extrémní počasí letos tuzemským zelinářům způsobilo škody zatím za téměř 700 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Lichnov na Bruntálsku postaví novou pump trackovou dráhu. Jasno, místy polojasno, teploty až 25 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Extrémní počasí letos způsobilo pěstitelům zeleniny v Česku škody na úrodě bezmála 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničena byla více než desetina osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu klesne tuzemská produkce zeleniny o zhruba 30%. Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a sester proti chřipce. Pokud by se jim to podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1 300 000 000 korun. Loni se proti chřipce naočkovalo 24% nemocničních lékařů a 8% sester.
4: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
5: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
4: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
6: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
4: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Nová pump tracková dráha bude v Lichnově na Bruntálsku. Jde o sportoviště s různými klopenými zatáčkami a rampami. Využít ji můžou jezdci na kolech, bruslích, skateboardech i koloběžkách. Obec na stavbu získala dotaci a v zimě bude vybírat firmu, která dráhu postaví.
7: Nápad přišel od dětí z Lichnovského žákovského parlamentu a obec na projektu pracuje už téměř 5 let. Bylo nutné například změnit územní plán. Nové sportoviště bude totiž mimo intravilán obce nedaleko poloudru číslo 1 a cyklostezky do Milotic nad Opavou. Pump track bude hotový příští rok. Z Lichnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Jedinečné barokní groty, umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku, mají své zpodobnění za pomoci 3D modelů. Vytvořil je Jan Brus z Olomoucké přírodovědecké fakulty. Kvůli jejich výrobě jelo nepřetržitě několik tiskáren více než 100 dní a potřeba bylo 55 kg matného materiálu z bioplastu. Součástí modelu je i více než 450 ametistů, osazených optickými vlákny a LED světlem, vodní prvky a fontána. K vidění jsou v Olomoucké pevnosti Poznání, uvedli zástupci Univerzity Palackého. Sport. Volejbalistky Prostějova by v nové sezóně rády zaútočily na historický 13. extraligový titul. Do kádru přišly zkušené posily, hlavně cizinky a reprezentantky svých zemí. V přípravě navíc Hanačky prohrály jediný zápas, i když bojovali s několika absencemi a zraněními. O ambicích do sezóny mluví trenér Petr Zapletal.
8: Ten tým je udělaný, aby jsme prostě ten titul zvládli. Ten tým je tak zdravý a tak bojovný. Já nemám jinou ambici, než s takovým týmem to prostě uhrát ten titul a říkám to i holkám, že to musí mít sebevědomí a musíme pro těch zápasů do té sezóny jít, že nikdo lepší prostě není.
3: Prostějov do nového extraligového ročníku vstoupí v sobotu proti Přerovu. Štenberg hostí Olymp Praha.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě jasno, místy polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 16 a slabý přechodně mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Osobní auto srazilo chodce v Prostějově v Olomoucké ulici. Projíždějte tam opatrně. Odstraňování následků havárie nákladního auta pokračuje na D35 z Olomouce do Mohelnice za exitem Mladeč za 244,5 kilometrem. Z havarovaného vozu unikla nebezpečná látka. Píší na svém webu policisté. V místě havárie neprojedete pravým pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Dobré dopoledne, od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Naše stanice dlouhá desetiletí nahrává koncerty na festivalu Blues Alive v Šumperku, ale to s tomu nebude jinak. Festival poběží od 12. do 14. listopadu, no a bude to 30. ročník, takže jubilejní, což byl dvojnásobný důvod k tomu, abychom k našemu mikrofonu pozvali ředitele Blues Alive v Šumperku Štěpána Suchochleba. Ať se vám naše povídání i muzika hezky poslouchá.

0: Krásné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Pomalu, ale jistě se nám blíží 30. ročník festivalu Blues Alive v Šumperku, což je krásné jubileum. No a já jsem rád, že ředitele festivalu Štěpána Suchochleba teď můžeme uvítat u nás ve studiu. Štěpáne, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem.
0: Festival, který má už 30. ročník, to už je stálice, dá se říct. Mnohokrát jsme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc probírali, jaká ocenění se mu dostala, hlavně to nejzásadnější ocenění od Blues Foundation, nebo jak se to jmenuje? Ta organizace, která je opravdu v Americe zásadní a ctěná?
1: Blues Foundation se sídlem v Memphisu a dostali jsme od nich cenu, která se nazývá Keeping the Blues Alive Award a je to v podstatě nejvyšší cena, kterou může v oblasti bluesové hudby získat nehudebník. A je to taková známka trvající kvality, je to jako navždycky.
0: A tahle ta cena vám určitě také v těch posledních letech pomáhá při tom bukování těch nejrůznějších, já jsem použil to krásné slovo bukování, to znamená zajišťování kapel, které přijedou a které vystoupí na festivalu, protože prostě festival má zvuk nejenom u nás, ale i po celém světě a hlavně v zámoří, protože co si budeme namlouvat, to zásadní, co se děje kolem bluesy vždycky zámoří. Jak bylo těžké obstarat 30. ročník a vlastně celou tu plejádu umělců, kteří vystoupí?
1: Já myslím, že vy jste si vlastně do značné míry odpověděl už sám. Ta cena, my jsme ji získali v roce 2019 a před lety nám otevřela svět k agentům, kteří se s námi do té doby tak trochu možná nebavili, anebo jsme je museli přemlouvat a vysvětlovat jim, co to je Blues Life a kde je Šumperk. A od té doby už to vlastně není potřeba. Od té doby, když napíšeme máme zájem o vašeho umělce a Blues Alive je v těchto datech, tak oni už rovnou, ano jistě, podíváme se do kalendáře a všechno jde, a nebo dokonce jsme se dostali, máme takový statut vlastně dneska už, že nám sami ti agenti posílají ty svoje umělce a říkají, my bychom rádi jeli na Blues Alive, tady jako ten a ten. Takže zabukovat umělce letos bylo daleko snažší, než to bývalo třeba před 10 nebo 15 lety a já mám třeba velkou radost z toho, že dneska už si můžeme skutečně tak trochu vybírat a na Blues Music Awards, což je největší ceremoniál, vlastně je to udílení cen v oblasti bluesové hudby a kdo tu cenu dostane, tak už skutečně něco znamená, tak my jsme letos byli v Memphisu a viděli jsme tam dva umělce z toho našeho line-upu, kteří dostali hned dvě ty ceny, takže máme DK Herela, takového mladého, perfektního z Louisiany, černocha vlastně na kytaru, je to takový jako následovník BB Kinga, takže to bude, myslím, velká bomba v Šumperku. A pak máme Daniel Nicole, což je basistka a zpěvačka, která dostala taky dvě ty ceny. Takže my hned přímo v tom Memphisu jsme tyhle ty dva ulovili vlastně, takže to bylo fantastické. A do Šumperka tudíž přivážíme opravdu to nejsoučasnější a nejzvučnější, co na současné světové bluesové scéně je.
0: A jsou to vlastně hvězdy dvou z těch tří večerů, které budou, jen připomeňme, že Blues Alive letos tradičně od čtvrtka do soboty, to znamená od 12. do 14. listopadu. Řekli jsme ty největší hvězdy dvou večerů, kdo bude tou třetí?
1: No, tam těch hvězd ještě víc, protože třeba Geneva Magnus, taková hodně renomovaná zpěvačka ze San Francisca, tak ta jich má 7 těch Blues Music Awards. Letos teda nezískala žádnou, ale vlastně 7 už jich má a byla nominovaná i na Grammy, takže to je další velká hvězda. No a potom je Studford, dědeček T-model Forda, který u nás hrál v roce 1999, takže jeho vnuk vlastně přijíždí letos. Je tam Jimmy Carpenter, je toho opravdu hodně.
0: Jimmy Carpenter ostatně bude hrát i u nás předvečer festivalu ve středu 11. listopadu a budete si moci ten koncert poslechnout a třeba se ještě rozhodnout, jestli na Blues Alive jet, jak to vypadá. Pořád ještě bude možné si koupit na poslední chvíli vstupenku?
1: Těžko říct, stav předprodejů je takový, že kdybychom se bavili v loňském roce, tak máme vyprodáno. Ale protože jsme zase postavili větší stan a přidali jsme dokonce i chilloutový stan, tak máme víc prostoru a mohli jsme přidat trošku víc vstupenek. Takže vstupenky ještě jsou a domnívám se, že možná před festivalem ještě budou, ale nechci to nikomu slibovat. Lepší je koupit hned, protože jich není moc.
0: Dokud jsou, nebudou možná, anebo budou, ale nechávat to na tu poslední chvíli samozřejmě není jednoduché. A my si taky pojďme hrát. Padlo jméno Geneve, tak si pojďme pustit, ať se dostaneme do té správné bluesové nálady a navíc ve skladbě, kde kytaru hraje Joe Bonamassa, o kterém také u nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc byla přednedávnem řeč, protože příští léto tady vystoupí.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Máte naladěno dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je Štěpán Suchochleb, ředitel festivalu Blues Alive, jehož 30. ročník se blíží. Nastřelili jsme malinko hvězdy, které přijedou z nejrůznějších oblastí. Také jsme zmínili, že už vlastně několik let se hraje jednak v hlavní budově kulturního domu, ale také na dvorku ve stanu, který je vyhříván, takže tam zima není. Stan letos bude hodně věnován domácí scéně. Proč jste se rozhodli pro tuhle tu variantu a jaké bylo vybírání lidí do stanu?
2: Důvod byl jednoduchý, protože máme 30. výročí a my jsme se chtěli soustředit kromě té světové scény tentokrát i na domácí kapely. Bylo to proto, že možná lidi na festivalu nám v minulosti říkali, jako proč taky nevezmete to nejlepší jako českého blues a tak. A my to děláme, prostě Jana Spáleného jsme tam měli, spoustu věcí jsme měli vlastně z české scény, které si myslíme, že tam patří. Letos jsme to teda trochu rozšířili a věnovali jsme domácí scéně celý ten stán vlastně. A vybírání i tak nebylo úplně jednoduché, protože ono kvalitních bluesových kapel tady docela je. Možná nejsou úplně známé jako z rozhlasu z televize, ale jsou tady naprosto vynikající věci. Takže třeba Band of Hejsek, brněnská kapela, která nahrála už třetí desku ve Spojených státech, výborná naprosto klubovka, a potom jsou tam jako Ivan Hlás, Michal Prokop, Marek and Seladons vlastně, jako Marek Hlavica, který přes Žáhu a další kapely se dostal až k vlastnímu projektu, co se nám hrozně líbí. Prostě je toho hodně, takže celá scéna je věnovaná české hudbě.
1: Markovi jsme ostatně věnovali také naše povídání, když mu vyšla jeho vynikající deska Výročí, ze které se určitě také něco bude hrát na festivalu, a celý ten rozhovor jste si mohli připomenout i na konci srpna v rámci prázdninových repríz a samozřejmě dá se to najít vždy na našich webových stránkách. Zmínili jsme Michala Prokopa a ten bude mít vlastně to vystoupení speciální, protože to je také taková jedna ze specialit festivalu Blues Alive, že když někdo z domácí scény má nějaké výročí, tak mu chcete věnovat trošku více pozornosti. Jak budou vypadat ty 80. Michala Prokopa na festivalu?
2: Michalovi Prokopovi jsme věnovali to sobotní odpoledne, což je vlastně jediný festivalový blok, který je neskrácený a ten interpret může prostě zahrát během 90 minut nebo i déle, tak může zahrát skutečně to, co potřebuje, to, co chce těm lidem sdělit, a vlastně přes ty narozeniny, kterých bylo už několik, tak jsme se dostali k takovému formátu, který lidi doslova milují, takže i v ty 2 hodiny je tam úplně narváno a bude to vypadat tak, že to bude oslava narozenin, to znamená, že to bude průřez Michalovou celou kariérou vlastně.
1: Co bude za gratulanty? Někdy je to samozřejmě trošku složitější s dopravou na sobotní dopoledne, ale tají se to nebo už se ví?
2: No, tají se to, protože třeba loni jsme měli toho Michala Pavlíčka prostě tam domluveného, potom to nakonec nevyšlo, takže my to nechceme říkat. Gratulanti budou a bude to skvělý koncert.
1: Budeme se určitě těšit, protože Michal Prokop za to stojí a navíc točí pořád hodně dobré desky.
2: Ta poslední deska je naprosto skvostná a my se na to hrozně těšíme.
1: Takže těšíme se samozřejmě i na Michala Prokopa, ale kromě toho už jsme zmínili i některé další domácí kapely. Samozřejmě ve stanu budou patřit ty úvodní bloky kapelám, které postoupily z blues aperitivu. Letos bych řekl, že to bylo docela sympaticky nabité blues aperitiv.
2: Letos byl výborný aperitiv, ne že by ty ročníky předchozí byly nějak horší, ale letos jsou to mladé kapely a my máme radost z toho, že vlastně vycházejí z blues, ale hrajou skvostnou svojí vlastní hudbu a je to naprosto skvělé. Takže King Bees a potom Keir Brothers, obě dvě ty kapely jsou opravdu výborné a mají takovou mladistvou energii. Oni už nejsou jako, že by byli náctiletí ti členové, ale přece jenom jako do 30 prostě je to výborné naprosto. No a pak je tam jedna úchvatná kapela z Turecka, což je, jmenují se Jumping Cats, a naprosto nás překvapili, protože jednak už přihlásit se do vyhledávací soutěže Blues Aperitiv určené principu jako domácím kapelám z Turecka, to už chce hodně jako odvahy a takové kuráže vlastně, protože stojí to strašně peněz, ta kapela opravdu musí obětovat jako hodně tomu, aby sem přijela. Ale v Turecku slyšeli o Blues Alive a opravdu si řekli, jako tak to zkusíme a nemuseli jsme nic manipulovat, ta kapela je výborná, je to takový jako Jump Chicago, prostě krásný blues s výbornou zpěvačkou, hezky to vypadá na pódiu, výborně hrajou ty kluci, takže na to se taky velice těšíme, ale přiletějí z Turecka, takže logistika, víza, prostě.
1: No už je jenom na blues aperitiv, to byla hezká cesta, jak sami říkali, že z letiště v Ruzyni jeli normálně metrem hromadnou dopravou, že se přepravovali pak vlakem do Šumperka, což musíme uznat, že i leckteří renovovaní čeští umělci a osobnosti, když mají dojet vlakem do Šumperka, nedopadne to úplně vždycky na první dobrou. Ale to nechme být stranou, teď si pojďme hrát a pojďme si zahrát Michala Prokopa, který bude slavit velké osmdesátiny i na letošním festivalu Blues Alive v Šumperku od 12. do 14. listopadu.

0: to zkusme, co to udělá.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Věnujeme dnešního hosta ve studiu, kterým je Štěpán Suchochleb, ředitel festivalu, hlavně samotnému festivalu Blues Live v Šumperku. Ale Štěpáne, vy jste se dostal vlastně k muzice jak? Někde jste říkal, že jste dělal bedňáka, že jste dělal takzvaného bukra, což neznamená, že byste byl knihovník, ale že jste vlastně domlouval ty kapely, které přijížděly a byly různé. A kdy přišlo to setkání s blues a bylo to pro vás tehdy nové?
2: No, to se obávám, že budeme potřebovat další hodinu na to, abychom tohle probrali. Já jsem začal v hudební branži dělat někdy v roce 1993 a postupně jsem se dostal přes nějakou praxi ve Velké Británii nebo po Evropě, kde jsem jezdil s kapelou, která se jmenovala Walkabouts, tak jsem se dostal takové scéně, která se dnes nazývá Amerikána, a tam už vlastně blues je jako přítomné. Není to úplně blues, ale jako je tam ten vliv vlastně znát. A pak jsem nějak jako začal poslouchat kapely z jihu nebo ze západu Spojených států a to blues tam najednou jako základ všeho vlastně začalo tak jako vyvěrat. Až jsem jednou v legendárním podniku La France v Kolíně potkal Ondru Bezra a říkal jsem mu, hele, já tady mám nějakou nabídku nějakých lidí, vůbec to neznám, jako co to je, ale zní to docela dobře, nechci si to poslechnout. Takže to byly bluesový karavan, T-Model Ford, Paul Wine Jones a 20 Miles, což byli vlastně první významní Američané, kteří v roce 1999 přijeli do Šumperka. Já jsem to zabukoval a od té doby vlastně v Šumperku pracuju a to byla moje cesta, velmi zkráceně řečeno, to byla moje cesta k blues a k Blues Alive a do Šumperka.
1: A když si připomeneme to první setkání s Ondrou Bezrem, kdy vy jste řekl, hele, mám tady nějakou kapelu, a on si malinko sednul na pozadí, protože tu kapelu hodně chtěl, a od té doby už předpokládám, to zdaleka nemáte tak, že byste říkal, mám tady nějakého interpreta nebo nějakou kapelu. Bylo těžké se do toho ponořit, anebo naopak člověka to lákalo a bylo to super?
2: Ne, tak já jsem s hudbou žil jako od svého dětství, protože jsem měl maminku i tátu vlastně, kteří mě jako k tomu vedli a hráli takový to písně Otce vod, to ze suprafonu, to určitě znáte tyhle ty jako desky.
1: Jsme každý jako jo a můžeme být fanoušek, ale v okamžiku, kdy najednou narazíte na blues, protože to je trošku jinde. Člověk poslouchá i, jezdil se z Walkabouts, což je kapela, která je přeci jenom někde jinde, a najednou blues a najednou žánr, který člověk třeba do té doby neposlouchal. Mně se to stalo taky několikrát, protože třeba měl jsem období, kdy jsem nemusel vůbec metal, a vlastně pak jsem do toho najednou začal pronikat až v relativně pokročilejším věku. Řekl bych, že trošku už se orientuju. Jaké bylo to setkání s blues a vlastně okouzlovalo vás to čím dál tím víc?
2: No samozřejmě, a okouzluje od té doby těch 27 nebo kolik let. Jako s Ondrou už to není tak, že bych říkal, hele, mám tady nějakou kapelu. Samozřejmě už jsem se v tom jako i díky němu vzdělal hodně, takže už se vlastně orientuju a spoustu těch věcí děláme buď to dohromady, anebo naopak já navrhuju, co bychom mohli udělat. Ale není to jako, že by člověk se jednou seznámil s blues a pak už byl hotovej pro tu práci. Jako pořád je potřeba to poslouchat, protože hudba se neuvěřitelně vyvíjí a blues je sice základ, jakože to základní 12 taktový jako harmonický schéma je tam pořád přítomný v té muzice, ale pořád to hrajou jiní lidi, jiným stylem, dávají do toho jiný vlivy, jsou odjinud, a ve chvíli, kdy to jako si myslíte, že už máte hotovo a začnete poslouchat jenom tu vaší krabici, jako tu, co máte doma vlastně jako v té knihovně těch CDček nebo těch vinylů, tak jste ztracený jako v té práci vlastně. Je to sice hezký jako někde zůstat vlastně a poslouchat to svoje, ale to není pro tu profesi vůbec dobrý. Profese vyžaduje neustálej vývoj.
1: Učit se, učit se, učit
2: tak,
1: se.
2: Tak, no, tak.
1: Jsme připomenuli klasika teda. Ale pojďme si zase chvilku hrát na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a pojďme si pustit kapelu, která také bude na letošním festivalu Blues Live Šumperku od 12. do 14. listopadu. Kapelu Marek and the Celadons.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Marek and the Celadons, jedna z kapel, která bude hrát na letošním festivalu Blues Alive v Šumperku, také jeden z krásných koncertů. Dopoledním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes Štěpán Suchochleb, ředitel festivalu. Štěpáne, s Markem Hlavicou vlastně to je takové znovu setkání, protože Marek Hlavica dlouho, mnoha léta, prakticky skoro celou dobu fungoval jako konferenciér té hlavní scény a teď, když odešel dveřmi, tak se oknem vrací do stanu. Ne, samozřejmě, my jsme si z toho dělali srandu i s Markem, když tady byl na rozhovor. On říkal, že vlastně s festivalem pořád stále malinko spolupracuje a je to jedna z takových osobností, která si k festivalu patří.
2: Určitě, my jsme Marka i dokonce přemlouvali, aby v tom moderování ještě pokračoval a on byl tak hezky rozhodnutý, že jsme asi po roce to nakonec vzdali a akceptovali jsme jeho rozhodnutí. Ale já jsem jenom rád, že s námi zůstal. On dělá takového našeho marketingového poradce, prostě je součástí týmu vlastně. A to, že u nás hraje, tak to s tím nijak nesouvisí, protože kolem sebe máme muzikanty, který bychom tam mohli tak jako, protože se známe a jsou kamarádi, tak bychom mohli brát, ale to jsme už dávno řekli, že dělat nebudeme, že opravdu tohle úplně od

0: a zvlášť, když bylo 30. výročí nebo bude 30. výročí, je to o tom, protože to pořád není nafukovací. Mm-hmm. Takže člověk by třeba rád něco a ono by to by i mohlo být, ale zjistí se, že to pak nakonec nejde. Jak to řešíte někdy?
1: No, řešíme. To je asi náš největší problém vlastně při sestavování dramaturgie, že skvělých kapel, které chtějí hrát na Blues Live a zároveň my chceme hrozně, aby u nás hráli, tak je daleko víc, než my máme těch slotů na festivalu. To je náš problém. Týká se to nejenom české scény, ale i té zahraniční a je to trochu loterie prostě. No. Jako snažíme se, aby ten program byl různorodý, to znamená, že je to taková skládačka, takový puclíček prostě, že nemůžete mít dva oranžový kousky vedle sebe, ale musí to nějak prostě ladit, aby se člověk bavil, vlastně návštěvník, aby se bavil. Tak to je určitě faktor, takže jedna hlasitá, druhá tiší, já to hrozně zjednodušuju prostě, jo, ale dramaturgicky to musí být různorodé. Kdo má čas, pak já nevím, jestli je to úplně jako na zveřejnění, ale třeba kdo je starší, jakože když je někdo mladší, no tak si ještě může počkat.
0: Je pravda, že
1: mám pokračovat ještě.
0: Ne, tento tenký led raději opustíme. Nicméně mně se líbilo, když jste vlastně v těch posledních letech dokázali zařadit do festivalu lidi, kteří nebyli klasičtí bluesmeni, ale prostě nějakým způsobem se tam hodili a řekl bych, že to bylo vždycky strašně fajn oživení. Řekl bych, že už se vám podařilo zlomit takovou tu náladu v tom publiku, která možná bývávala kdysi dávno před lety, že co není klasická dvanáctka, tak to ty lidi nebaví, že už jsou trošku přístupnější, nebo jak vy to vnímáte tohleto?
1: No já si myslím dokonce, že nejsou přístupnější, ale že naopak to vítají dokonce, jako ty úkroky do různých jako postranních žánrů blues. Třeba mě teďka napadá Chuck Prophet, kterého jsme udělali vlastně, protože my ho máme strašně rádi a říkali jsme, že nemůžeme jako propásnout tu příležitost, kdy byl v Evropě. Trochu jsme se toho obávali a reakce publika v tom ročníku, to je myslím 2 roky, co tam byl, byla naprosto skvělá, prostě nadšená. A podle mýho je to o tom, že blues není vůbec takové klišé vlastně, že to není jako slepý umělec chudý někde na rohu, který by brnkal na akustickou kytaru a bylo to jako smutné a blues prostě, ale blues je jako žánr, zároveň názor na život a dá se vlastně jako interpretovat mnoha různýma podobama, takže vždycky vycházíme z blues, ale není to taková ta v uvozovkách, teďka to řeknu, nuda, že by to byla jenom ta dvanáctka a sloka, solo, je to prostě, ta hudba je hrozně různorodá, jako.
0: Na Chucku Prophetovi mě mrzí jenom to, že jsem si tehdy koupil jenom 2 LPčka z těch 4, které tam měl, protože to je celé skvělé.
1: Jedno
0: ale
1: druhý, no.
0: Teď si pojďme zase chvíli hrát a pojďme dát zase jednu z dam, která bude na letošním festivalu Blues Live v Šumperku, Danielle Nicole. Just

0: Daniel Nykl, nádhera a možná tak trošku potvrzující to, co jsme si se Štěpánem Suchochlebem, hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, říkali v minulém vstupu, že to nemusí být úplně to čistokrevné blues, že když je tam troška soulu a něčeho jiného, že je to jedna velká paráda. Čeká nás 30. ročník festivalu, vy už jste jich absolvoval hodně přes 20 a když jste říkal někde, že jste byl rád právě tím bookerem, když jste to jenom domlouval, že to bylo dobré pro rodinu. Jak rodina snáší listopad a předlistopadové dění?
1: No, velmi obtížně. A už teďka jsem v takovém jako běsu dost. Takže to není vůbec o listopadu, ale ve chvíli, jak se přehoupne druhá polovina roku, tak prázdniny ještě tak nějak jdou, ale od září teda už je to hodně. Hodně hodin a hodně nervů. Ten náš tým je vlastně tak veliký, že je to hodně komplexní činnost. Je nás třeba 15 dneska už, každý dělá něco trochu jiného a vlastně s Vladimírem Rybičkou, ze kterým to pořád řídíme, ten festival, tak je to hodně náročná činnost. No. Takže teď teda na rodinu moc času nemám.
0: Ale pochopili.
1: Pochopili, já se snažím. No.
0: Pochopili, že se snažíte, když to jde. Ono někdy to nebývá jednoduché, sám to znám, že taky někdy je složité vysvětlovat, že ten program je nabitý, ale že super, když člověk může dělat práci, která ho baví a která ho naplňuje, že se to nějakým způsobem potom odráží i doma. Čím děláte doma největší radost? Kromě toho, že přijedete domů a jste tam.
1: Já vám nevím, to, že jsem tam asi jako přítomen. Teď nemyslím tu fyzickou přítomnost, ale tu prostě
0: mentální,
1: že tam člověk jako se na to dokáže soustředit, tak jako se dokáže soustředit na práci nebo na svoje koníčky, tak prostě se musí vždycky soustředit na ty lidi, co jsou kolem něj a to mám hrozně rád a naplňuje mě to vlastně energií pro to, abych dělal třeba ten festival.
0: Festival je doslova do písmene za dveřmi, protože už zbývá opravdu vlastně něco málo přes měsíc do začátku. Vstupenky stále jsou, to jsme zmiňovali, takže pokud máte chuť, tak to nenechávejte na poslední chvíli, ale Blues Life není jenom o těch koncertech, které jsou přímo v těch hlavních večerních programech, ať už na hlavní stage nebo ve stanu. Je tam i spousta vedlejších akcí. Co byste z toho vypíchnul?
1: No, doprovodný program se stal dnes už integrální součástí festivalu a vychází z naší myšlenky, že ve chvíli, kdy tam člověk do Šumperka vlastně na ty 3 dny přijede, tak my ho nemůžeme, teďka možná trochu přeženu, ale nemůžeme ho umlátit tou hudbou. Musíme mu poskytnout i nějaký prostor pro odpočinek, musíme mu poskytnout i prostor pro zamyšlení a možná právě proto jsme začali rozvíjet před lety ten doprovodný program, který děláme ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a hlavně s knihovnou TG Masaryka v Šumperku. Letos jsme přidali jeden další, takže už jsou 4 a teďka držte palce, abych to všechno vyjmenoval, ale jsou to poslechové nebo diskuzní pořady, kdy na blues nahlížíme z různých jako pohledů a rozebíráme, co to znamená i třeba jako historicky, společensky a tak dál, takže letos třeba přijede Greg Johnson, profesor z University of Mississippi, což je správce největšího světového bluesového archivu, kde vlastně vycházejí z donace B.B. Kinga. Oni dostali celou pozůstalost a dneska je to největší bluesový archiv na světě, takže ten bude hovořit o blues a o tom, jak v deltě se liší Delta a North Hill Mississippi Country. Skvělá věc, přiletí ze Spojených států, prostě kde to máte. Jo? Pak další věc, kterou bych z doprovodného programu zmínil, je rozhovor Petra Viziny, novináře Českého rozhlasu, s Lutherem Dickinsonem. Hodinový profilový rozhovor, kdy ten člověk nebude jenom na tom pódiu nahoře, ale my ho budeme mít v knihovně na osobní rozhovor o jeho práci, kariéře, prostě osobních věcech, tak na to se taky hodně těšíme.
0: No a je pak, toho mnohem víc.
1: Je toho mnohem víc, no. Pak můžu ještě zmínit jako Blues Alive Tour, což je série 10 koncertů Statforda, který projede celou Českou republiku, Praha, Brno, Šumperk, Rýmařov, Bystré v Orlických horách, Mikulov, všude možně prostě, no.
0: Prostě nezbývá, než dodat, že jednu z největších a nejlepších akcí našeho regionu, festival Blues Alive v Šumperku, který se letos uskuteční od 12. do 14. listopadu, si můžete užít i vy. Já moc děkuji Štěpánovi Suchochlebovi, že byl dnes s námi na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, a v listopadu držím palce.
1: Děkujeme mnohokrát, mějte se pěkně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy. Dopravní komplikace jsou do dneška v areálu fakultní nemocnice v Olomouci. Česká školní inspekce na podzim otestuje fyzickou kondici žáků vybraných ročníků základních a středních škol. Začala celorepubliková kampaň Týden knihoven. Jasno, místy polojasno, teploty až 25 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. S dopravním omezením musí počítat řidiči v areálu fakultní nemocnice Olomouc. Kvůli stavebním pracím je tam ode dneška neprůjezdná část ulice za nemocnicí. Uzavírka je plánovaná do půlky příštího roku. Týká se úseku mezi porodnicí a klinikou psychiatrie. Další podrobnosti na webu nemocnice. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích až sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky taky ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora. Pokračuje minister školství Robert Plaga za ANO.
4: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohou uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
3: V Liptani na Bruntálsku vznikl nový myslivecko-lesnický kroužek. Děti se v něm naučí třeba poznat, jaká zvířata v okolí obce žijí. Vyzkouší si například i zakrmování krmelců. S kroužkem pomáhá středisko volného času v Krnově. Vymyslela ho místní nadšenkyně. První kurz je v říjnu. Pokračuje tamní pedagožka volnočasových aktivit Marie Štechová.
5: Naším záměrem je rozšiřovat vlastně kroužky do těch vesnic, protože tam se ve finále nic moc neděje. Mladá slečna je velice nadšená, je akční, děti se přihlásí a budou vlastně pod střediskem volného času vedení. To pojištění, když by náhodou něco, prakticky slečna se chtěla nějak rozjet a my jsme si tak přišli vlastně jak když do noty.
3: Začal Týden knihoven, 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si půjčujeme knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, tvůrčí dílny pro děti i dospělé a taky burzy knih. Sport. Olomoučtí hokejisté v šestém kole Tipsport Extraligy podlehli Vítkovicím 3-4. V zápase přitom vedli 1-0 a po vítkovickém obratu na 3-1 dokázali v závěru vyrovnat na 3-3. V 58. minutě ale dostali rozhodující gól z hole Jakuba Zbořila. Brankáře Olomouce Matěje Machovského mrzelo, že po vyrovnání tým nezůstal koncentrovaný a dopustil nakonec fatální chybu.
6: Je to škoda, no. Musíme si to zahrát trošku chytřeji, ať se nedostávají do takové velké šance. Něco se nám tam opakuje pořád dokola a je to takový trošku náročný na psychiku, ale musím klukům dát kredit. Hrajou aktivní hokej a z aktivního hokeje bohužel pramení nějaké chyby a to je tam gólman, aby něco chytil navíc a to se mi nepovedlo. Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě jasno, místy polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý, přechodně mírný jihovýchodní vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porouchané auto budete mít na dálnici D35 za exitem Velký újezd ve směru na Lipník nad Bečvou za 291. kilometrem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je středa 30. září, poslední zářijový den a vy právě teď posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pokud jste neslyšeli naše vysílání mezi 10. a 11. hodinou, tak rozhovor se Štěpánem Suchochlebem se festivalu Blues Alive už teď najdete na našem webu olomoucrozhlas.cz v audioarchivu, tak si ho určitě pusťte. Co nás čeká teď v příštích minutách? Do Olomouce míří česká a německá baseballová reprezentace. Velký svátek se odehraje už tento víkend 3. a 4. října. V baseballovém areálu na Lascích se utkají tyto dvě reprezentace na akci German Series, která zároveň připomene také 50 let olomouckého baseballu. Co vše čeká fanoušky, ale i třeba rodiny s dětmi? Do studia už za chvíličku přijde prezident Skokanu Olomouc Oldřich Hradil a také sportovní manažer klubu Martin Schneider. Už za chvíličku vás pozveme. Vydáme se také do obce Řídeč u Štenberka, kde depozitum Elinka se stará především o nemocné a handicapované kočky. Založila ho Monika Poláchová. Tu uslyšíte také v dnešní dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Připraveny v okolo 11:45 jsou také další babské rady, které připomenou to, co otlačíná být poměrně aktuální, a to kaštany, které podle Jarky Vykoupilové dovedou hotové zázraky. Do toho činasky, Dalibor Janda a spoustu dalších písní. Krásný den!

0: Dalibor Janda právě teď dospíval na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Teď už se pojďme ale přesunout na další věc, která nás čeká v dopoledním vysílání. Baseballový areál na olomouckých Lascích bude už o víkendu patřit české a německé reprezentaci. German Series se nabídne vedle jejich zápasů také dětský turnaj a oslavu 50 let baseballu v Olomouci. Jak bude víkend vypadat? Co se za půl století v klubu olomouckých skokanů změnilo? Ve studiu už vítáme prezidenta klubu Oldřicha Hradila a také sportovního manažera a jednou z největších postav historie českého baseballu Martina Schneidera. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak pojďme začít takovou asi základní jednoduchou otázkou. Co pro Skokany znamená, že ta oslava 50 let olomouckého baseballu, že ji můžete spojit právě se zápasy české a německé reprezentace?
1: Tak určitě to znamená obrovské zadostiučinění toho, co posledních pár let pro klub se snažíme dělat a pro naše hráče. Jakým způsobem jdeme jak po sportovní stránce, tak po nějaké hospodářské a hlavně po stránce nějaké revitalizace, obnovy areálů a rekonstrukce a zlepšení postupného. A tady tím se nám to, myslím, jako rozhodně ukazuje, že jdem správným směrem, protože to není samo sebou, že by česká reprezentace si vybrala vlastně poslední část přípravy před velmi důležitou akci, což je kvalifikace na Premier 12, která je zároveň kvalifikace na olympijské hry, takže tohle jsou vlastně poslední jejich zápasy na území České republiky, takže je to obrovský zadostiučinění pro nás a je to čest přivítat nejlepší hráče z Česka a nejlepší hráče z Německa, takže vrchol evropského baseballu. Takže děkujem, že to vlastně můžeme vůbec pořádat, děláme to rádi. Je to, si myslím, že i nějaký feedback na loňskou akci, kterou jsme tady měli, All-Star Game, nejlepší hráči České republiky proti výběru cizinců a ostatním českým hráčům a všichni si to obrovsky pochvalovali a myslím si, že tak to je taky jeden z důvodů, proč nás oslovili a chtěli to pořádat u nás.
2: Z mojí stránky to vezmu tak, jenomže za tu dobu, co tam já působím v klubu, což je plus minus 7 let, stálo za to do toho jít, protože to, co se na tom hřišti udělalo, stojí za to v tom, že i ta německá reprezentace sama o sobě vybrala Olomouc už jenom tím areálem a tím zázemím a tím, co pro ně my jako klub můžeme splnit, což jsou ty největší standardy, které chcou, ať je to od odvozu z letiště na zpátek, tréninky, vození z hotelu na hotel, takže tohle máme všechno dostupné záležitosti a proto si myslím, že to stálo za to i to ten areál tak zrekonstruovat na to, aby jsme byli jedni z mála v republice, kde jsme na špičce v areálu.
0: Když se teď podíváme na ten konkrétní víkend, který nás čeká, na jaká baseballová jména se můžou návštěvníci těšit?
1: Tak samozřejmě baseballovým fanouškům ty jména určitě něco řeknou a těší se na ně. Bude určitě v součást českého národního týmu budou samozřejmě základní sestava, která poslední dobou je stálící a objíždí všechny ty největší turnaje, včetně World Baseball Classic v Japonsku, dvakrát po sobě mistrovství Evropy a když řeknu pár jmen za všechny, tak to je určitě Martin Červenka, jedna z legend už teď, i když je to pořád mladý kluk z mýho pohledu proti mě, ale je to za mě jako nejlepší baseballový hráč v Česku, co se kdy narodil. Hrál v Americe, měl velmi blízko, už měl v podstatě otevřený dveře do té nejvyšší baseballové ligy světa, Major League Baseball, bohužel kvůli nějakých důvodů a trošku smůle se mu to nepovedlo, ale pořád ukazuje, že patří k top světové špičce, nejen evropské, na českých hřištích nemá konkurenci. Pak tam je určitě Marek Hlub, který hrál v Japonsku jako první, podepsal profesionální smlouvu s japonským klubem a dostal se do té nejvyšší soutěže. Takže tohle jsou určitě dvě jména. A potom samozřejmě ta soupiska je nabitá nejlepšíma hráčama z Česka. Takže určitě se bude jako na co dívat. Co se týče Němců, tak ti, jelikož je to pro ně taky úplně stejná poslední příprava, kdy oni odlítají pryč na Tajvan, myslím, potom. Takže to jsou poslední evropský zápasy, takže budou v té plné sestavě, která se bude taky připravovat, která se taky připravuje vlastně na ten kvalifikační turnaj, takže za obě země budou zastoupeni tím nejlepším, co mají.
0: Oba týmy v plné polní tady.
1: Ano, přesně tak.
2: Já k tomu jenom dodám to, že není to jenom o těch baseballových jménech, ale to i o jménech, který nás přijde navštívit i ze zahraničí, což je japonský velvyslanec v České republice, je to německý velvyslanec, přijede k nám kubánský velvyslanec, korejský ataše. Takže za mě jsou to jména, který nepatřil sice do baseballu, ale zase to beru tak, že by nepřijeli, kdyby ten areál nebyl takový, jaký je, a nebylo to prestižní věc na v České republice.
0: Takže nejen sportovní hosté, ale tato významná diplomatická návštěva o víkendu dorazí. Když se podíváme teď na těch 50 let baseballu v Olomouci, jak se během víkendu tahle ta historie připomene?
2: Já to řeknu tak, že já jsem v klubu 7-8 let, takže já tu historii říct nemůžu. To teďka dám Martinovi to slovo a já řeknu o to, co tam přišel já.
1: To založení toho klubu já si samozřejmě taky nepamatuju, i když jsem tam dlouho. Vlastně já jsem začal před 30 lety s olomouckým baseballem, takže jsem toho něco zažil, úplně ty prvopočátky, tu pralesní
0: dobu. Více než polovin.
1: Tu pralesní dobu si úplně nepamatuju, ale tak jak každý klub začínal, tak to prostě bylo spousta nadšenců, který začali hrát prostě na travnatým plácku. A nějakým způsobem jsme se snažili prosadit, tak jak každý český klub prostě to měl těžký v bývalé politice, prostě to nebylo úplně jako podporovaný tady ten sport, ale vybudovalo si to jako neskutečný zájem a ta propagace a ta podpora ze strany jak politické, tak měst a fanoušků, kteří jsou samozřejmě strašně důležitý, se úplně změnila. Jo, takže já si pamatuju samozřejmě všechny ty doby, kdy jsem jako malý děcko hrál ještě na takovým jako provizorním hřišti u UPčka, u kolejí. Potom vlastně SK Sigma Olomouci nás jako mládež, protože viděla, že máme nějaký potenciál, tak si nás vzala pod křídla, když jsme do té doby vlastně patřili skokaní jenom mužská část. A jak si nás vzali pod křídla, tak v té době jsme hráli na škváře, jak jste zmínil. Doteď mám škváru zarytou v kolenách, pamatuju si to vyškrabávání z toho. Ale jelikož jsme byli obrovský silný ročník a ta mládež jako ukazovala, že jdeme správným směrem, válcovali jsme celou republiku, tak vlastně i to město, i ta podpora z více stran nějakým způsobem se začala rozvíjet a ve chvíli, kdy jsme začali řešit nový stadion, tak nám vyšli stříz a rozhodně nám s tím pomohli a tohle byl jak kdyby krok k tomu, aby jsme se posunuli zase úplně někam jinam. Takže rok 2003 a výstavba nového stadionu na Lascích byl ten krok k tomu, aby jsme vlastně teď tady seděli a ten areál vypadal tak, jak vypadal.
0: No, když se podíváme na ty poslední léta tedy.
2: Já jsem přišel před 8 rokama, takže já jsem tam přišel jako sponzor, pak mě vlastně rodina vojáků, když to řeknu dneska, uvrtala do toho klubu s tím, že dneska toho nelituju, takže já jsem spokojený s tím, do čeho jsem šel, ale když to vezmu a vemu si, že jsem tomu vůbec nerozuměl a musel jsem se do tomu přizpůsobit a měl jsem vedle sebe Martina a Kubu, kteří mi vysvětlovali věci, které jsem já neznal, takže já jsem se vzal jenom do toho stavebnictví a řešil jsem to stavebnictví a zbytek jsem nechal na nich, takže já, když to vezmu, tak ta práce, kterou jsme si navrhli a vlastně před 3 rokami jsme vlastně si udělali valnou hromadu a řekli jsme si cíle na 5 let, bohužel jdeme po 5 letech a začali jsme prostě tu rekonstrukci areálu. A když jsem přišel prostě ke každému říct, co chceme vybudovat, tak každý kroutil hlavou a říká, to tady nemůžete vybudovat, to je nemožný. A dneska samozřejmě to vidíme, že to je možný, funguje to, je to, neříkám, náš největší jako výdělek peněz, ale samozřejmě, když nebyli sponzoři, tak ty peníze nemáme. Ale když jsem přišel na město, přišel jsem na kraj, že prostě chci, tak neřekli mě ne. Jo, řekli ano, prostě chci si to, pak to nějak vyhodnotili a ty finanční prostředky na to, aby se s námi na tom podíleli, nám to dali, takže věřím tomu, že to stálo za to. Dneska máme mezinárodní stadion, jeden z nejlepších v České republice. Když to vezmu, tak nejvíc to musím poděkovat vlastně všem členům, to za to děkuji hrozně moc, protože máme dneska k dnešnímu dní 297 členů. V té době jsme to neměli, měli jsme 200 členů, takže si vím, že za 3 roky přišlo dalších 100 členů. Všichni se podíleli na té rekonstrukci, odpracovali jsme přes 21 hodin, 1000 hodin vlastně prací dobrovolných a koupili jsme si vlastně jenom materiál a všechno jsme si dělali sami, takže Dneska je to, co je, stálo to za to, samozřejmě, když to srovnám před 50 rokama na čem hráli, tak když tam přišla dneska jedna paní, ta říkala, že to, když začala na začátku, my říkáme Lín, ta říkala, že ty děcka nezažili to, co mají teďka.
0: Takže tahle ta vlastně historie 50 letá, kterou se teď...
1: Já ještě bych dodal, bych navázal na to, co nás jako čeká v rámci těch oslav, tak určitě budou ti hlavní zakladatelé původní toho olomouckého baseballu, jsou všichni pozvaní, budou nějakým způsobem prezentovaní, bude jim poděkováno a součástí toho bude, jsme natočili krátký dokumentární film, 5 až 7 minutový, který se bude vysílat, kde vlastně je průřez vlastně celou tu historií, nějaký rozhovory s něma právě, plus fotky prostě historicky, takže přímo před zápasem bude na světelné tabuli nebo na výsledkové tabuli bude tady ten krátký film běžet.
0: Takže tu historii tam prostě lidé během toho víkendu ucítí. Když se dotkneme další části toho víkendového programu, tak nás čeká také dětský turnaj.
1: Ano.
0: Co tahle podobná, takováto zkušenost těm mladým hráčům může dát podle vás?
1: Jako z mýho pohledu, jako když já jsem takový možnosti neměl, jo, zažít vůbec, když jsem byl v jejich věku, sledovat takovou obrovskou akci a tak velký zápasy s tak velkýma hráčem a s velkýma jménama. Já jsem se díval akorát na televizi a měl jsem na kazetě 2 majorové zápasy, které jsem se díval furt dokola, takže tam jsem měl já svoje modly a vím, že tady ti kluci mladí mají ty svoje jména, mají ty svoje hrdiny a my jsme už kvůli tomu jsme vlastně ten rozpis toho turnaje do kategorie U10, tak jsme udělali tak, aby vlastně během toho hlavního programu, toho zápasu a potom následným home run derby a i včetně slavnostního zahájení a vyhlášení na konci, tak jsme ho přerušili. Máme to tak nastavený, aby právě ti kluci, těch prostě 70-80 malých kluků, který to dělají z nějakého důvodu a mají nějaký hrdiny svoje a chcou se třeba dostat jednou na jejich místo, tak aby se mohli dívat. Takže jsme to udělali tak a za mě je to podle mě pro ně ta největší motivace vidět prostě ten nejlepší baseball, co můžu na území Česka vidět. A ať je to posune dál a mají to v hlavách a mají to před očima vlastně tu šanci, že tam můžou jako někdy být. Což ta šance je veliká, zrovna v baseballu prostě není to fotbalní hokej, ta šance se dostat do mužského nároďáku je mnohem větší než v těch jako největších sportech našich českých a já jsem to důkazem, já jsem procestoval s baseballem celý svět a to jsou prostě zážitky, které se jako nezapomínají, z toho žiju celý život.
2: Já k tomu jenom dodám, že ten dětský turnaj je právě proto, že tam je to společný ještě s těma oslavama, tak jsou tam kolotoče, jsou tam spoustu jiných atrakcí, které jsou, já nebudu ani jmenovat, protože je hrozně moc, co třeba tam bude, jako ta největší prestiž je vlastně výstava Patriot Excalibur Army, která je jediná vlastně v Česku, takže uvidí přímo tu techniku na tom place. Já jenom chci ještě dodat k tomu, co říká ten Martin, jo, ono ty děti vlastně dneska po tom novým areálu, po tom novým zázemí, po tom, jak to vidí i ty rodiče, tak vlastně se hlásí ty děti čím dál tím víc. My máme 5-7 žádanek každý den na mailu, že by to dítě chce hrát baseball. Jo. Samozřejmě já počítám s tím, že 50% většinou jako buď nepřijde, ano, přijde, ale nejhorší, že oni všichni chodí a ten areál se zmenšuje. Takže samozřejmě bude muset do 2 let počítat s dalším hřištěm, což samozřejmě na tom bude muset pracovat, ale to, co vlastně děláme, tak má úspěch a jde vidět, že prostě ty lidi na to slyší a slyší na to zázemí a na to, co jsme tady vybudovali.
0: Tak já předpokládám, že uslyší i na tuto pozvánku, kterou jsme tady společně vyplodili na ten nadcházející víkend. Možná ještě poslední věc, to, co se bude dít mimo hřiště, to už jsme zmínili vlastně, ale zajímalo mě, jestli jsou ještě vstupenky k dispozici.
1: Vstupenky jsou, máme přímo v akci na Ticker portálu, takže v předprodeji si můžou lidi koupit, vstupenky. Je tam jednotná cena, nebo těch balíčků tam je víc, třeba na celý víkend, ale jednotná cena na sobotu, na neděli stejná, s tím, že vlastně v té ceně jsou všechny ty atrakce, které tam budeme mít kolem, doprovodné hry, kolotoče, všechny ty ukázky a tak už jsou v ceně. Jo, takže nemusí to být jenom, že aby se lidi přišli podívat na zápas, ten areál se v sobotu otvírá v 9, od 9 od rána a všechny tady ty doprovodné programy pojedou od 9 od rána, takže i lidi, kteří úplně baseball nezajímá, tak si myslím, že to je věc, jak tam ty fanoušky dostat, a věřím, že i když přijdou prostě děcka na kolotoče a podívat se na americké auta, tak na to ještě kouknou, a to je pro nás jako důležitý, prostě čím víc lidí se dozví o tom, že taková možnost tady je, že takový areál tady je, že takovým způsobem fungujeme a jsme schopni pořádat takový akce, tak pro nás je jenom dobře. Myslím si, že jenom pro nás, ale pro celý Olomouc a nebo olomoucký kraj.
2: Já k tomu dodám zase jenom to, že díky vlastně my to děláme všechno v partnerství s Dárnou, protože bez nich bychom se neobešli, tak samozřejmě jim chci taky poděkovat. Takže vlastně nám vychází ovstříc ve vším možným, co my tam děláme, co tam tvoříme. Někdy si říkám, že tam děláme hrozný věci. Pro ně to musí katastrofa. Ale vychází nám vstříc s tím, že samozřejmě tato akce se podílou díky i oni, ale samozřejmě dík je všem, kteří prostě přijdou a podpoří náš klub, a tímhle bych chtěl požádat i o tu svoji vazost. Ten areál není nafukovací, jak jsem říkal, parkoviště je minimální, prostě doporučuji všem využít naši skvělou olomouckou městskou dopravu, která funguje bez problémů, je to tak, jak by to mělo být, zastaví před vchodem, je to fakt jako 10 kroků je zastávka, jak na odjezd, tak na příjezd, tak bych chtěl ty návštěvníky i poprosit o to, aby si hledali parkoviště, ať je to u Sigmy, nebo ať je to u haly UP, tam myslím, že částečně jenom, pak je to vlastně u toho jak tam chodí po té stěně, jo, což tam je taky parkovací místo, ať vyjžou i ty atrakce okolo, jo, protože to není jenom ten areál, není jenom ten baseball a ta jízdárna, ale je tam vlastně i ta stěna, jsou vedle nás další atrakce, je u nás krásná Morava, kde taky mají svoje akce, takže já bych chtěl doporučit i to, že když přijdou, tak ať jdou a podívej se, ať přijdou klidně autobusem a jsou od nás do večer, od rána do večera u nás.
0: Říká prezident klubu Oldřich Radil a také sportovní manažer Skokanů Martin Schneider. Pánové, já vám děkuji a přeji samozřejmě, ať se o víkendu tam objeví co nejvíce lidí, když jste teď zmiňoval tedy ty možné komplikace s dopravou, tak ať to všechno prostě dobře dopadne. Díky moc za návštěvu.
2: Díky.
1: Děkujeme za pozvání.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude se skupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalón, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jana Chládková a píseň Když jsem tvá na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Stále posloucháte dopolední vysílání. My se teď vydáme do depozita Elinka, což je dobrovolnický spolek, který se stará o opuštěné, zraněné nebo týrané kočky. Léčí je, socializuje, kastruje a pro některé z nich se snaží najít nové rodiny. Založila ho Monika Poláchová, kterou můžete potkat nejen v Řídeči u Štenberka, kde depozitum sídlí, ale na nejrůznějších akcích u speciálně vyrobeného stanu, ve kterém představuje svoji práci a prodává výrobky svých přátel a zisk následně používá na to nejpotřebnější pro své chráněnce.
1: Když jsem tady tohleto depozitum zakládala, tak jsem se chtěla v prvé řadě věnovat jako nemocným a handicapovaným kočičkám. To, že to sklouzlo i do koťátek a do kastrací a do takových těch běžných starostí, to je věc druhá, ale původně to začalo tak, že jsem prostě chtěla se starat o ty handicapované kočky.
2: A měla jste jasnou představu, v jakém množství to bude?
1: Vůbec ne. Ty moje představy ty už dávno, dávno všechno předčily. Začalo to na pár kočičkách, no a dneska už prostě skoro 40, ale opravdu takový jako s těžkým handicapem, některý bez noh, bez očiček, houpačkový kočičky. Fakt se snažím zaměřovat tu pomoc na ty opravdu nemocný nejvíc.
2: To znamená, že musíte hodně studovat, protože já se dostat k takto handicapované kočce, tak bych si nevěděla rady.
1: Čtu o tom, hodně konzultuju s veterinou, ale všechno je to strašně o té zkušenosti. Té osobní, ta je nepředatelná, to je to nejcennější, ta zkušenost s tím zvířetem.
2: Jaká zvířátka bychom tedy našli teď u vás doma?
1: Mám tam teďka malinký koťátko s hypoplazií, to je právě ta houpačková nemoc, že teda nestojí na nožičkách, ale válí se tak jako po bočku. Má postižený malý mozeček, bývá to už obyčejně tím, že jeho maminka, když ho měla v břišku, tak byla zřejmě nějaká nemocná. Mám epileptické kočičky, mám po amputacích kočičky.
2: To jsou kočičky na pořád, nebo se vám daří najít majitele?
1: Já, abych řekla pravdu, já ty nemocné kočeny nenabízím. Já si je nechávám, protože se o ně hrozně bojím. Dávám prostě jim úplně maximum a mám strach, že ten člověk, který ho najdu, nebude jim dávat tak kvalitní péči, jako jim dávám já. Takže já prostě handicapovaný kočeny opravdu nenabízím. No, nabízím koťátka a nabízím

0: Jim pomoc spíš jakoby přes telefon. Prvoplánově se věnuju hlavně Štemberku a okolí.
1: Teď jste obklopená poměrně hojnou skupinkou žen.
0: Z toho mám teda jako obrovskou radost, protože já jsem to strašných let dělala sama. Opravdu sama, v jednom člověku. A tady tyhle ty holčiny jsou čtyři, ty se na mě nabalily za poslední dva roky. Mají prostě úplně nádherný vztah ke zvířatům. Strašně mi pomáhají. Dneska už bych to fakt bez nich nezvládla, můžu říct. Vybudovali jsme stánek, fakt se snažíme prodávat věci. Vyrobený různě po lidech. Tím taky samozřejmě získáváme nějaké ty finance, takže je to fajn. Mladá holka se mi věnuje těm stránkám webovým, který já třeba neumím tak dělat, takže funguje to, mohu říct, jako dobře.
1: Trička jsou slušivá, protože Monika Polachová má jedno černé s krásnou kočičkou na hrudi na sobě. Pokud byste chtěli zjistit více, tak se můžete podívat na webové stránky depozit@elinka.cz. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařil se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Věřím, že nejen já, ale i vy teď kaštany potkáváte úplně všude po městě, v parcích, na zahradách a tak dále. Dnešní babské rady vám připomenou, že kaštany dovedou hotové zázraky. Zbaví vás revma a dokonce prý i zařídí štěstí.
1: Babské rady.
2: Kaštan v kapse přináší štěstí. Kaštany v počtu vašeho věku plus jeden navíc se dávají pod postel. Podle dávné tradice tak mají do jara chránit před nachlazením, revmatem a odebrat z těla negativní energii. A což takhle dát si koupeln revma? Tři lžíce nasekaných kaštanů smícháme se smrkovými větvičkami, množství dvě hrsti, přidáme 3 litry vařící vody a necháme hodinku odpočinout. Poté scedíme a poležíme si ve vaně alespoň 20 minut. Pak honem pod duchnu a odpočívat. Opakujte tento postup alespoň 5 dnů po sobě. Jedlé kaštany jsou plné vitamínů a důležitých minerálů. Jak na jejich přípravu? Ponořte je nejdříve do studené vody, slupka povolí, kaštany nasáknou vodu a při pečení se tolik nevysuší. Na vypouklé straně nařízněte slupku do kříže, rozložte je na plech a pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 200 stupňů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Ministerstvo financí dnes vyhlásí maximální povolené ceny benzínu a nafty na zítřek 1. října. To je jenom jedna z informací, kterou se dozvíte už za pár minut ve zprávách ve 12 hodin. Potom už se na vás těší kolegyně Zora Ješková. Připravte si mobilní telefony, startují písničky na přání. Vilém Pospíšil přeje krásnou středu.

11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. 1. říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezií pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Obec Lipová Lázně schání dotace na opravy sportovišť poničených povodní. Ministerstvo financí vyhlásí maximální povolené ceny benzínu a nafty na 1. října. Turistům se na několik týdnů uzavřela pěší trasa v Jeseníkách. Odpoledne bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obyvatelé Lipové Lázně na Jesenicku stále nemůžou využívat 3 sportoviště poničené předloňskou povodní. Jejich opravy výjdou na více než 18 milionů korun. Obec se snaží na investici získat dotace z Národní sportovní agentury. Pokračuje nezávislý starosta Vladimír Šantrůček, který kandiduje v podzimních volbách.
2: Tenisové kurty jsme podali už do první vlastně výzvy NSA, kde to máme jakoby předslíbené, ale protože ta druhá výzva byla ekonomičtější, je tam větší dotace, tak jsme to podali i v té druhé výzvě. Trošičku tam máme nějaké třenice ohledně povrchu v té druhé výzvě, protože NSA nám řeklo, že není možné tam uznat jakoby změnu povrchu.
1: Ceny benzinu a nafty v Česku opět začíná regulovat stát. Jejich maximální povolené ceny pro zítřek dnes oznámí na svých webových stránkách a bude to tak dělat nejméně měsíc.
3: Vláda Andreje Babiše s ANO se minulý týden rozhodla přistoupit k regulacím pohonných hmot poté, co se průměrné ceny nafty v Česku opět přiblížily hranici 50 korun za litr. A také poté, co podobné kroky začaly zvažovat okolní státy. Kromě vyhlašování maximálních cen se od 1. října sníží spotřební daň z nafty. Zatím má regulace platit jeden měsíc, vláda ji však může prodloužit. Vláda chce také uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Výpadek spotřební daně z nafty připraví podle propočtu ministerstva státní rozpočet o víc než 1 miliardu korun měsíčně. Zdanění mimořádných zisků rafinérií má naopak přinést přes 5 miliard korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Turistům se na několik týdnů uzavřela pěší trasa v Jeseníkách. Do konce listopadu nebudou moci využít úsek mezi Vřesovou Studánkou a Kouty nad Desnou. Důvodem je plánovaná těžba dřeva a lesnické práce. Uvedlo to informační centrum Loučné nad Desnou. Inspektoři na Slovensku prověřují postup policistů před smrtícím útokem ve Staškově. Základní škola už minulý čtvrtek podala trestní oznámení kvůli neurčenému incidentu. O 5 dní později 13-letý žák zaútočil nožem na 2 učitelky a spolužačku. Jedna z nich zemřela. Inspekce teď zjišťuje, jestli policisté postupovali správně. Slovenští poslanci teď řeší zákon, který má pomoct předcházet radikalizaci mladých a zahrnuje i omezení sociálních sítí. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod novým koučem Španělem Santim Deniou. V Lize národů podlehli po Chorvatsku i Anglii, tentokrát 0-2. Od 25. minuty hrál národní tým bez vyloučeného záložníka Pavla Šulce, který tak vynechá sobotní duel ve Španělsku. Na závěrečný souboj v Anglii by ale měl být podle Denii připravený.
4: Šulcovi věříme, je pro tým důležitý. Ne pro příští zápas, ale do budoucna ano. Do Španělska s námi i přes červenou kartu odletí a aspoň si odpočine před zápasem v Anglii. Budeme ho potřebovat.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude jasno, k večeru až polojasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Fouká mírný jihovýchodní až jižní vítr, který večer zeslábne. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, proměnlivý, přechodně místy mírný jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u obce Mladeč směr Hradec Králové havarovalo nákladní auto. Pravý pruh je neprůjezdný a opatrně i v Olomouci v ulici Brněnská se řeší nehoda 2 osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A máme tady posledního září, ano, 39. Krásné poledne i v tento den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Zora Ješková. Dnes se slaví svůj svátek Ráchel, Jarolím a také Jeroným. A pranostika říká, že o svatém Jeronýmu máme se připravovat už na zimu. Tak zatím to tak nevypadá a pokud se i vy těšíte z toho pěkného, slunečného a teplotně příjemného babího léta, tak je to jen a jen dobře, ještě nám pár dnů vydrží. Ostatně i o tom budeme dnes také podrobně ještě v našem vysílání hovořit i s meteorology. V tuhle chvíli už vám předáváme telefonní číslo do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc, které můžete využít vy, kteří ať už chcete poblahopřát Jeronýmům či Rachel, anebo chcete popřát někomu k jeho narozeninám. Tak nezapomeňte 221 555 444. Můžete také SMSkovat, ale jenom ti, kteří nám přímo zavolají, mají přednost ve výběru hezkých písniček. Těšíme se na vás od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc hudebně právě teď s Vaškem Neckářem.
6: Ticho je obluda, šlape mi po peřině, beru si pantofle a jdu v nich do kuchyně.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Posíláme písničky na přání v Českém rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás a doufáme, že si v tom krásném slunečném dni uděláte trochu radosti pro sebe nebo pro své blízké. Hezkou písničkou i pozdravem. A paní Miluška ze Zábřehu je teď s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří mě přáli k mým 80. narozeninám, velké naší rodině, sousedům, bývalým spolupracovníkům z Kovony Zábřeh a také městskému úřadu v Zábřeze a také 3 týdny čerstvě narozená princeznička Zorinka, kterou mě přinesli ukázat. Tak je to nejmladší občánek naší rodiny. Máme velikou radost. Děkuji za květinové dary. Mám to tu jak v Olomouci na Flóře. No prostě za všechno. Tak si jenom říkám v duchu, přece není tak škaredě na světě. Ještě se máme rádi. Takže já vám moc děkuji všem a naschledanou.
1: Tak dodatečně ještě jednou všechno nejlepší paní Milušce ze Zábřehu. No a všem těm milým blízkým posíláme Rosalí a Evu Martinovou.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Evu Markinovou vyměníme za Evu a Vaška. Stříbro ve vlasech si pustíme za chvíli, ale teď tady máme na telefonu paní Evu do Třetice ze Zavadilky. Dobrý den.
2: Pěkný den, Zorinko, vám přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem milým posluchačům. A já bych velkou gratulaci a přání s písničkou poslala dnes do Pavlova ke krásným narozeninám Aničce Havličkové. Milá švagrová, my tě přejeme hodně štěstí, lásky, pevné zdraví, ať tě život stále baví, každý malý dárek a každé přání, ať splňují tvé očekávání a k tomu také boží požehnání. To tě z celého srdce přeje Eva s celou rodinou a ještě bych chtěla pozdravit sestru Alenku do Jeřmaně, Rolédrovi manžele, manžele Sedláčkovi, Lidušku Olšovskou a manžele Uncajklikovi. Všem přeji krásné sluníčkové odpoledne a zase budu někdy těšit naslyšenou a vám, Zorinko, moc krát děkuji.
1: Je opravdu krásné, slunečné, doufám, že vydařené pro všechny, aspoň trošinku. Děkujeme za pozdravy.
2: No, tak by to až do Vánoc.
1: Že? Ano, tak naprosto souhlasím, také patřím těm teplomilům. Takže písničku posíláme paní Evičko, taky vám. A tak
2: děkuji,
1: se opatrujte, děkujeme, nashledanou. Paní Eva ze Zavadilky, já přidávám ještě naše SMS-kové číslo, pokud byste chtěli napsat svým milým pouze SMS-kový pozdrav, také můžete. Tady je telefon 723 70 33 51, ale přednost ve výběru písní mají ti, kteří zavolají. A tak posíláme hezkou písničku například pro Zdeňka Šťastného do Mikulovic. Zdeňku, štěstí, zdraví, pohodu, lásku k tvým krásným dnešním narozeninám přejí Sarmanovi. Blahopřejeme do Mikulovic Zdeňkovi Šťastnému.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Koncertní série živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio. Musí

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc teď zdraví do Václavova u Zábřehu. Je s námi paní Eliška, dobrý den.
2: Dobrý den, krásné odpoledne všem milým posluchačům a přátelům tohoto krásného našeho rozhlásku. Já musím poděkovat těm, co mi hráli, takže včera jsem slyšela pana Jirku z Litovle, takže moc děkuji. Paní Věrušce z Olomouce taky děkuji, Lidušce do Jeseníku a posílám písničku i pro paní Miladku do Přáslavic, Haničce do Moravského Berouna a užívejte si to krásné počasí. Já jsem šla na procházku, viděla jsem nádherné šípky, jak to červená, tak zítra se budu snažit nějaké nazbírat, protože opravdu teď té práce je hodně, do toho nějaké rodinné záležitosti, divadelní záležitosti, takže nevím, kam dřív skočit, ale to je dobře, aspoň víme, že žijeme, když máme co dělat. A Zorinko, vám taky moc děkuji za vyhledání písničky, mějte se moc hezky.
1: Děkujeme velmi, také moc a moc pozdravujeme a krásný slunečný podzim i dál a však si odpočineme v zimě, no tak teď to ještě zvládneme, určitě.
2: Přesně tak, ano.
1: Držte se, nashledanou.
2: Taky nashledanou.
1: Tak dáme šálek šípkového čaje od Aleše Ulma. Písnička patří také do Ludmírova, je to milovanému Maťovi Petrovičovi, který slaví krásné narozeniny. Maťo, posíláme písničku a přejeme zdraví, moře lásky od všech, co tě máme rádi, pohodové dny, plné radostných okamžiků, splněná přání, boží požehnání. Maťo, to ti přeje Hela se všemi zlatíčky, blahopřejeme Maťovi Petrovičovi. A pro vás, pro všechny, tady vedle Aleše Ulma máme ještě telefon do studia Českého rozhlasu Olomouc pro písničku na přání, pro váš výběr, tak neváhejte, 221 555 444.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: A s vámi jsou tady písničky na přání a paní Věrka z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den, Torinko. Já vám ještě jednou děkuji za vybrání písničky. A ta písnička bude i pro vás a pro všechny zaměstnance Českého rozhlasu Olomouc. A já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. A omlouvám se, že jsem včera zapomněla pozdravit. Zdravím všechny, kteří si dopisujeme, ale hlavně bych chtěla popřát panu Františkovi od Brna jeho svátku. Hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti, ať ještě dlouho, dlouho s tím můžeme všichni tak spolu hrát a to prostě poslouchat se navzájem a dělat si radost. A krom toho pana Františka, kterého přeju a zdravím, tak ještě bych poprosila paní Elišce Václavová, poděkovala paní Věře Halouskové s Adánkem, paní Vlastě a paní Janice z Reštiny, panu Jirkovi z Olomouce a panu Jirkovi z Litovle. Omlouvám se a všichni vás moc zdravím, přeju hodně zdraví a vám, Zorinko, děkuji ještě jednou za vybrání písničky.
1: Rádi posíláme, mějte se krásně.
2: Panu Františkovi prostě.
1: Tak, paní Věruška, tady se nám teď, bohužel, ztratila z telefonu, ale já doufám, že to důležité, že zaznělo paní Věruška z Olomouce. Děkujeme moc, písnička připravena, bude to Sulika Richarda Adama. My ji posíláme také paní Bohunce Danielové do nemocnice v Šumperku. Paní Bohunko, hodně zdraví vám přeji, myslím na vás, pozdravuje paní Květa.

0: Richard Adam nám dospíval, na telefonu máme paní Alenu z Bruntálu. Dobrý den, paní Alenko, vy jste si přála Mariana Vojtka, Má lásko selaví. Komu ji pošleme?
1: Pošlu všem hodným lidem, hasičům, zachránářům a policii. A děkuju.
0: A to dobře děláte, určitě je to velká radost, taková pěkná písnička. A my ji posíláme také vám.
1: Já miluju.
0: Ano.
1: A nikdo nezahrát.
0: Tak ať vás moc a moc potěší, tak to vám přejeme. A písničku i vám posílám rádi. Naschledanou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
0: A tuhle písničku můžeme poslat a doufám, že potěšíme také všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc pro radost, potěšení, dobrou náladu s přáním stálého zdraví. Především paní Miladce do Přáslavic, Zdeničce do Proskyjova i s kočenkou, Vladíčkovi do Tovačova i s kanárkama, Jindřišce do Chropině, Jiřímu do Litovle a Františkovi od Brna, a tomu určitě vše nejlepší k svátku tomu nedělnímu. Zdraví, Marie, skromně Říže.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Zdravíme Lipník nad Bečvou a paní Zdenu. Dobrý den, paní Zdeničko, komu budeme hrát?
1: Dobrý den, Zorinko, děkujeme, že jste nás vzala. A my bychom chtěli nechat zahrát. Manželovi bylo Václava, tak mu přeju hlavně hodně zdravíčka, co on potřebuje. No a
0: určitě.
1: Potom paní Krčmářové, to je od invalidu, taky mu přála. A potom Petrovi do Přerova. A písničku nějakou od Matušky.
0: Rádi samozřejmě pošleme, zahrajeme jednu takovou hezkou, kterou jste si možná i vy třeba někdy zpívali, milí posluchači u Táborových ohňů, kdo ví, ale určitě ji z mládí znáte od Valdemara Matušky Vítr to ví, tak je i pro vás do Lipníku nad Bečvou, pro pana Václava a pro paní Zdeničku. Naschledanou, moc pozdravujeme.
1: Naschledanou, moc vám děkuju za ochotu.
0: Zahrajte prosím krásnou písničku také ještě do jeseníku. Písnička je Milé paní Lidušce, pro radost a pro potěšení naší pohádkové babičce. Zdravíme také paní Alenku. Pozdravuje paní Dáša. No a pro vás tady máme i dále telefon do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444 a můžete určitě využít také SMS-kové číslo 723 70 33 51.

Hiroshima skull. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání. Zdraví do Moravičána, s námi je teď paní Milada. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Milado, komu budeme hrát?
2: Tak já bych chtěla zahrát svému příteli Mirkovi z Moravičan. Má dneska krásných 85 let. Hodně zdraví mu přeju, štěstí, pohody a lásky a to ostatní prostě, co má rád.
1: Ať se moc daří vašemu příteli Mirkovi, ano. Jen to nejlepší. Přejeme ano. I z Českého rozhlasu Olomouc a písničku posíláme od Josefa Zímy. Nashledanou.
2: Ano, děkuji moc, nashledanou.
1: Tak bude to blues pro tebe, když pro Mirka. A pěkný pozdrav letí také panu Jirkovi a celé jeho rodině z Olomouce Stupkovi. Pane Jiří, pro radost a pro potěšení vám do Olomouce na ulici Stupkovu hezkou písničku posílá posluchačka z Mohelenice.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Další písnička bude od Nadi Urbánkové. Nevím, jestli jsme ji tady někdy hráli v písničkách na přání. Jmenuje se Mosaznej džbán a vybírala paní Alena z Jeřmaně. Paní Alenko, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás ještě jednou srdečně zdravím a posílám vám slunečkové odpoledne.
1: Děkujeme.
2: Sluníčkové. A tuto písničku posílám milé švagrové Aničce Havlíčkové do Pavlova k jejím narozeninám. Milá Aničko, přeji ti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky od celé tvé rodiny a tvých blízkých. A měj se dobře a pěkně to oslav. A ještě bych pozdravila sestru Evičku na Zavadilku, která už taky hrála. A ještě Sedláčkovi, Olšovský, Rolédrovi, už nevím, všechny kamarády a všechny známé Stanečku a tak dále.
1: Ano.
2: A děkuji vám ještě jednou a těším se na slyšenou.
1: Budeme se moc těšit, paní Alenko, moc zdravíme. Já jsem si říkala, že s paní Evičkou ze Zavadilky, že máte takovou podobnou intonaci v hlase. Že vidíte, že tam ta rodina bude. Sestry, je to tak. Tak ano, moc vás děkuji. Pozdravuju, opatrujte se. Naschledanou. Tak paní Alenka z Jeřmaně vybrala nám Naďu Urbánkovou. Písničku, která je připravená, posíláme také z celého srdíčka. Nejmilejší veliké poděkování k tomu paní Věrušce do Olomouce za nejmilejší přání, paní Věruško. Nejkrásnější písničku k svátku, moc mě to pohladilo po srdci, i slzičky mi vyhrkly. Veliké poděkování za to přání posílám také paní Mařence do Kroměříže. Přeji vám, Maruško, krásné sluníčkové dny. A hodně zdraví, štěstí a lásku. A to stejně tak i milé paní Aničce z Bludova, Jiřince ze Sudkova, Mařence a Františkovi z Hrabové, Marušce do Bludova. Všem jen to dobré a krásné přeje pan František od Brna.

0: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc. Jsme ve finále, ale přece jen ještě stihneme jeden hudební pozdrav paní Milada z Přáslavic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zorinko. Zdravím vás a celý kolektiv v Českém rozhlase Olomouc a všechny věrné posluchače. A písničku s poděkováním posílám Marušce do Kroměříže, Elišce do Václavova, Helence z Uhelné, Lidušce do Jeseníku, Lidušce Loničkové do Olomouce, Zdeničce s Kočenkou do Prostějova. A nevím, jestli jsem na někoho nezapomněla. A Františkovi od Brna přeju k nedělnímu svátku všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. A písnička je také pro vás, paní Zorinko, a děkuji za vyhledání. Naslyšenou.
0: Děkujeme, děkujeme, budeme se těšit zase příště. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Paní Milada z Přáslavic nám uzavírá ty dnešní polední písničky na přání. No a my už vás zveme k novým zprávám Českého rozhlasu Olomouc ve 13 hodin. Po nich pak povídání Alex Minářové s dnešním hostem. Bude to onkoložka a hematoložka paní profesorka Petra Tesařová.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: V Jeseníku pokračují v opravách po povodních. Poskytovatelé péče na severu Moravy varují před kolapsem sociálních služeb. Poslanci dál projednávají návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno a maximálně 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělníci začali v Jeseníku opravovat chodník mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady. Poškozený byl při předloňských záplavách. Investice si vyžádá zhruba 18 milionů korun. Uvedla to mluvčí radnice Markéta Kaniová.
7: Projekt zahrnuje obnovu chodníku, zábradlí a také veřejného osvětlení v úseku mezi ulicí Husovou a Smetanovými sady. Ty práce na opravě chodníků budou pokračovat i v příštím roce, celkově jsou plánovaný na půl roku, ale samozřejmě harmonogram počítá se zimní přestávkou a záviset bude na počasí.
6: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před kolapsem sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než v loni. Náklady přitom stoupají. Podle armády spásy hrozí do konce roku omezení provozu azylových zařízení pro lidi bez domova. Ostravsko-Opavská charita varuje, že nebude mít na konci roku dost peněz na výplaty všech zaměstnanců. Poslanci dál projednávají návrh na vyslovení nedůvěry vládě. U řečnického pultu se druhým dnem střídají hlavně ministři a koaliční zástupci s přednostním právem. Ke slovu už se ale dostala i opozice. K hlasování ale nejspíš dojde až zítra. Poslankyně Olga Richterová z Pirátů kritizuje způsob jednání.
8: Vládní hnutí se tam zajistila, pořadí lidí jenom za sebe, mají tam naprostý monolitický blok, jako to bývalo v tom Orbánově Maďarsku. Zvalcovali si to způsobem, který neumožňuje, abychom tam jakým kolik způsobem vstoupili a ještě je dobré si říci, že znemožnili, aby zaznívaly ty protiargumenty.
6: Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Huleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může být výši podpory zkreslit, říká Hule.
9: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
0: Sport.
6: Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes od 18 hodin přivítají v Hradci Králové Bulharsko. V případě výhry by se český tým už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistil účast v listopadové baráži.
0: Počasí.
6: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, proměnlivý, přechodně místy mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Olomouce v ulici Brněnská se řeší nehoda dvou osobních aut a zdržíte se na dálnici D35 u Křelova Břechotína směr Olomouc. Stojí tu porouchaná dodávka. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
10: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
11: Děkuju, dobré odpoledne.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za 2 roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach. A pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těchto fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti. Ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděly svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být naděje plný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné aspoň přechodně, stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám.

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: Tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněly. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme ji nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná, především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se

0: může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat, a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
1: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to u prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
0: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu, a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy, a to je zrovna příklad kampaně, bylo to o prsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
1: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web bylotooprsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rádi zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
0: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
1: No to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy, mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
0: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
1: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Na Přerovsku vyřešili problémy s pitnou vodou, pomůže nový přivaděč. Silničáři opraví další cestu na Jesenicku poničenou povodní. Basketbalisté Olomoucka dnes nastoupí na hřiště Pražské Slávie. Zítra má být polojasno, přechodně oblačno, naměříme až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranic na Přerovsku slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je více než 10 kilometrů dlouhý a jeho stavba přišla na téměř 200 milionů korun.
2: Problémy s nedostatkem vody letos v létě řešili obyvatelé Podhoří, místní části Lipníka nad Bečvou. Díky novému přivaděči by se už opakovat neměli, potvrzuje Ksenie Pospíšilová, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu v Lipníku.
3: Tady tou stavbou bude zajištěna stabilní dodávka kvalitní pitné vody, kdy Podhoří bylo zásobeno místním zdrojem, kde byl kolísavý v tom období sucha a i ta kvalita mohla být tím suchem zhoršená.
2: Vodovody a kanalizace aktuálně připravují výstavbu navazujícího úseku přivaděče, a to z Lipníka nad Bečvou do Čekyně. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Silnice první třídy mezi Lipovou Lázněmi a Vápenou na Jesenicku, kterou poškodili předlodně povodně, se dočká opravy. Ředitelství silnic a dálnic už vybralo zhotovitele. Náklady na rekonstrukci přesáhnou 120 milionů korun. Informoval o tom na síti X ředitel státního podniku Radek Mátl. Pracovníci veterinární univerzity Brno našli na Vysočině uhynulé mládě orla mořského. Někdo ho zastřelil, případ proto prošetřuje policie. Veterináře na to upozornili francouzští kolegové, kteří z GPS vysílačky zjistili, že se orel vypuštěný ve Francii náhle přestal pohybovat. Vědci tyto technologie používají při sledování ohrožených druhů zvířat, přibližuje Šimon Krejčí z veterinární univerzity Brno.
4: Jsou z toho velice přesná data jednak pro vědecké účely, ale druhotně právě se díky tomu dá i zjišťovat úhyn těch jedinců, jestli se jedná o nějaké přirozené predace, nebo jestli vlastně dochází k tomu, že to může být i nějaký člověkem zapříčiněný úhyn.
1: Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost chce od premiéra Andreje Babiše za ANO informace o zajištění obrany státu. Obává se potenciální hrozby hybridních útoků Ruska. Výbor chce k tématu uspořádat i veřejné slyšení. Pokud dnes Senát návrh výboru schválí, slyšení bude koncem listopadu. Sport. Basketbalisté Olomoucka dnes ve čtvrtém kole Národní basketbalové ligy nastoupí na hřiště Pražské Slávie. Utkání v hale Královka startuje v 18 hodin. Pražané v nové sezóně ještě neprohráli. Naopak Hanáci ztratili první dvě utkání a vyhráli až na třetí pokus nad Ostravou. Na tento zápas by tým podle trenéra Matěje Musila chtěl navázat.
5: Samozřejmě to byl pro nás hrozně důležitý krok v tom, aby jsme si trošku oddychli po těch prvních dvou zápasech, ale je to stále jen začátek soutěže. Máme před sebou strašně moc práce a připravit se na Slávy, kde samozřejmě je letošní Slávie trošku jinde, ale jde nám o ten herní projev a nehledně na skóre se chceme hlavně dobře prezentovat. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, proměnlivý, přechodně místy mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u obce Bohuslávky směr Ostrava pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tady je Český rozhlas Olomouc. Přejeme krásné středeční odpoledne, 4,5 minuty po 14. hodině. Máte chuť získat hezkou knihu do své sbírky nebo ji někomu věnovat? Pak jednu novou tady pro vás máme připravenu. Herec Stanley Tucci, herec známý z filmu Ďábel nosí Prádu například nebo Konkláve, napsal memoáry, které jsou velmi vtipné a elegantní a podmanivé, stejně jako on sám. Takže pokud byste knihu Chuť mého života chtěli získat, máte šanci už za chvíli v naší soutěži. Stejně tak porcelánový hrníček, anebo třeba audioknihu Stín viny. Pokud máte rádi psychologicko-detektivní romány, tak tahle audiokniha bude právě pro vás. Anebo třeba povídání o Karlu IV., anebo třeba spousta hudebních nahrávek. I to tady pro vás máme připraveno, ale hlavně už je tady také telefon k nám do studia 221 555 444 a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se těší Zora Ješková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Tohle chvíli už otevíráme hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte při poslechu a pojďte spolu s námi vstoupit do hry. Telefon 221 555 444. A začínáme. 10 otázek je připraveno, stejně tak i 10-vteřinový časový limit pro vaše odpovědi. Tak jdeme na to. První je dnes na telefonu. Kdo? Dobrý den.
3: Den, Tomáš Šumperka.
2: Tomáši, vítejte. Je to na vás, kterou otázkou chcete začít?
3: 10.
2: Otázka číslo 10. Který z těchto tří králů se stal panovníkem o dost dříve než ostatní dva? Tak tady jsou ta jména. Za A Vratislav II., za B Karel IV., za C Karel VI. Kdo vládnul z těchto tří nejdříve? Prosím?
3: Vratislav
2: II. Ano, stal se prvním českým králem roku 1085, tedy dříve než ostatní uvedení panovníci. První bod je váš, pojďme dál.
3: 8.
2: A osmička se ptá na Kajmanské ostrovy. Ty se skládají ze tří ostrovů a jejich ekonomika stojí na finančních službách a luxusním turismu. Kde se Kajmanské ostrovy nacházejí? Najdete je za A v západní části Karibiku, za B poblíž Madagaskaru a nebo za C mezi Austrálií a Novým Zélandem?
3: Madagaskar.
2: Poblíž Madagaskaru říkáte, že najdeme Kajmanské ostrovy. A tady jsme vedle, bohužel je to v západní části Karibiku, škoda. Nevadí, těšíme se příště a díky za hru, nashledanou. Pokračujeme na telefonu hřebíků Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Jana ze Štěpánova.
2: Paní Aničko, vítejte. Takže kromě desítky a osmičky.
4: No tak zkusím šestku.
2: Před dvěma týdny zvítězili fotbalisté Sparty ve svém prvním zápase Evropské ligy 4-1 nad týmem odkud. Takže fotbalisté Sparty. No a zvítězili před dvěma týdny nad kým? Za A nad Anglií, za B nad Armenií, anebo za C nad Chorvatskem. Co myslíte?
4: Nad Armenií.
2: A vy jste úžasná, vy sledujete fotbal. Sledujete fotbal, paní Aničko, jste faninkou.
4: Sledujeme, tak a i včera.
2: Krásné, takže víte, s kým se hrálo včera. Včera to byla právě ta Anglie. No výborně, ano. Máme tady pro vás první bod. Dobře, pojďme dál.
4: Pětku.
2: Číslo 5. Tak tady se ptám na jedno slovo. Je to slovo paliativní. Paliativní. Co vlastně tady to slovo paliativní vyjadřuje? Paliativní znamená zmírňující příznaky, ale aniž by se léčila už příčina nemoci, tedy zmírňující příznaky. Nebo za B, zaměřující se na úplné vyléčení základního onemocnění, tedy akutní léčba. A nebo za C, preventivní léčba, která brání vzniku nemoci. Co je to paliativní léčba?
4: Zkusím za C.
2: Prevence říkáte, paliativa říkáte, že je prevence?
4: Nevím.
2: Tak na paliativní léčbu se zaměřují například hospicová zařízení. Paliativní péče se nesoustředí na vyléčení, ale na zmírnění bolesti a zachování důstojnosti pacienta s nevyléčitelným onemocněním poslední fáze života. Škoda. Tak nevadí. Těšíme se příště. Nashledanou.
4: Nashledanou.
2: Tak a vstupujeme do další části naší soutěže, tentokrát s tím, kdo je další v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Prostějov Honza.
2: Vítejte, pane Honzo. 1, 2, 3, 4, 7, 9. To jsou volné otázky.
5: Tak 1.
2: číslo 1. Který alkohol tvoří základ koktejlu s názvem Mimóza? Je to šampaňské za A, nebo za B vodka, nebo za C tequila?
5: Za B.
2: Říkáte, že se míchá vodka s něčím. Tak mimózu namícháme z pomerančového džusu a z šampaňského.
5: Zasení.
2: Tak jo, budeme rádi, těšíme se,
5: nashledanou.
2: A zkusíme to textským. Dobrý den, hledáme a čekáme na prvního výherce. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Věra Šumpek.
2: Paní Věrko, takže 2, 3, 4, 7, 9.
6: O tvojku.
2: O kostice. O kostice je takový vazivový obal, který kryje povrch kosti. Latinsky se o kostice řekne periosteum. Nebo za B peristaltikum, anebo za C perihelium. Co myslíte o kostice?
6: Za A, asi za A.
2: Ano, určitě. Tak, pokračujeme. Kam?
6: Trojka je tam taky.
2: Vždycky trojka. Trojka se ptá, co myslíte, kterou chuť nepozná kočka? Máte doma kočku?
6: Už ne.
2: Už ne, ale asi jste měli. Kočka nepozná slané za A, nebo nepozná sladké za B, a nebo nepozná hořkou chuť. Co myslíte?
6: Já myslím, že to je sladké.
2: Protože kočky mají genetickou mutaci, kvůli které jim chybí funkční chuťové pohárky pro vnímání sladkosti. Ano, výborně. Tak a kam teď? Čtyři.
6: Teď půjdeme dál. Čtyřku, prosím.
2: Takže tady se ptáme, která rýsovací potřeba se dříve nazývala lineál. Lineál. Také rovnočárník. No a bylo to pravítko, nebo za B úhloměr, nebo za C kružítko?
6: Lineál je pravítko.
2: Víte to úplně přesně. Tak tohle byla krásná hra. Blahopřejeme vám. Moc se vám to podařilo. Jste naší jedinou výherkyní dnes. Blahopřejeme. A předáme do režie. Hezký den, paní Věrko. Naschledanou.
6: Děkuji.
2: Ano, jediná výherkyně, paní Věrka, protože už v tuhle chvíli zbývají pouhé dvě soutěžní otázky a to znamená, že ty nám postupují do dalšího, třeba už zítřejšího kola. Budeme se opět těšit v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Za chvíli vás v našem vysílání pozveme na koncert jednoho světově proslulého kytaristy, který už brzy vystoupí tady v Olomouci.

0: se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí šestým albem, je to zázrak. Podařil se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.
1: Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tommy Emmanuel dokáže na jedinou akustickou kytaru zahrát melodii, doprovod i rytmus zároveň. No a pozor, tento skvělý virtuos ve čtvrtek 12. listopadu vystoupí v Olomouci, kde představí také skladby ze svého nového alba. Koncert začne v 19 hodin v pavilonu A výstaviště Flora. No a co od něj máme čekat, na co se máme těšit? To se teď ptám Davida Gajdečky, spořádající agentury Metronom Prague. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžete prosím nejprve představit osobu virtuóze Tommyho Emmanuela, na co se můžeme těšit?
1: Jako můžete se těšit na australského kytaristu, jednoho z nejlepších na světě. Je to hráč na akustickou kytaru, držitel cen Grammy. Má taky třeba prestižní titul Certified Guitar Player, který získal od legendy Cheta Atkinse. Tommy je nejen virtuóz, ale skvělá osobnost a strašně milý člověk. Čili ty koncerty s ním mají parádní atmosféru a diváci se můžou tak těšit nejenom na tu virtuózní hru, ale i na prožitek toho, jak on s jedním nástrojem vytvoří pocit orchestru a ještě mu u toho ani nechybí humor, je to velká zábava s ním.
0: V Olomouci má představit album Living in the Light. Jak velký prostor dostanou při koncertu nové skladby, ale uslyší publikum třeba i starší oblíbené kusy?
1: Tommy veze to nové album, čili určitě se můžou posluchači těšit na ty skladby, které jsou některé popovější, jazz, blues, world music, to v nich se všem mísí. Na druhou stranu on ctí ty diváky a svoje příznivce, čili pokud ho dobře znáte, tak se můžete těšit i na ty skladby, které on hraje často a dlouhá léta, i na některé cover verze. Často překvapí, že najednou zahraje tu něco od Beatles nebo od nějakého jiného slavného projektu a zahraje to v těch svých verzích, takže myslím, že to bude dobrý mix.
0: On je známý také tím, že na pódiu velmi improvizuje. Jak moc se třeba ty jeho koncerty liší večer od večera, anebo má něco nacvičeno a je to stále stejné? To asi ne.
1: My jsme s ním spolupracovali již několikrát. Oni jsme vyprodali vlastně dvakrát španělský sál v Praze a každý ten koncert byl úplně jiný. Jeden trval 2,5 hodiny, druhý trval 1 hodinu a 3/4. A ten repertoár byl jiný. Hodně záleží na tom, jak on se naladí na tu vlnu toho publika, jak on ten den to cítí, čili je to velký improvizátor, jak v tom playlistu, pak i v daných skladbách.
0: Aha, tak to je docela velký rozptyl. 2,5 hodiny nebo 1,5 hodiny. Tak jak ty pojete ten olomoucký koncert v pavilonu a výstaviště Flora? A pokud tedy to vůbec lze typovat, třeba délku toho koncertu, nebo jaká atmosféra, jak ta atmosféra zhruba tam bude působit? A proč jste vlastně právě ten pavilon, rozlehlý pavilon a výstaviště Flora vybrali?
1: Tommy už byl xkrát v Praze a tentokrát si řekl, že by chtěl zahrát v nějakém jiném krásném městě a vybral si Olomouc. Čili on se do Olomouce těší. A já tak počítám, že se na něj těší i diváci, kteří to přijdou zažít, takže ta atmosféra bude taková, jaká může být při první návštěvě. Prostě, že to bude všechno nový a lidi budou nadšeni, takže já bych si typ, že nás čeká další koncert. Tak doufám, že nikoho neodradím, ale myslím, že to bude docela jízda a Flóru Olomouc jsme vybrali, chtěli jsme nějaký důstojný sál. Tady, jak jsem říkal, jsme prodali dvakrát španělský sál. S takovou kapacitou jsme až takhle honosné místo nenašli přímo v Olomouci i s těma termínama, který nám Tommy umožnil si tady vybrat pro Olomouc. Na druhou stranu ta Flóra Olomouc dělá takové, řekl bych, ty slavnostnější akce a tak dále, takže myslím, že se tam docela hodí ten Tommy do toho.
0: A vystoupí tady v Olomouci sám, anebo budou i nějací další hosté?
1: To je taky typický pro Tommyho, že on je strašně pokorný a on se obdivuje dalším hudebníkům. My třeba ve spolupráci s klubem Doupě jsme měli možnost zažít setkání Juliana Lage, amerického kytaristy, a Tommyho. Oni okamžitě vzali kytary a jamovali spolu, takže Tommy neřeší, že větší hvězda, menší hvězda. On si vybral Frano Livingstona, což je chorvatský kytarista vlastním jménem Frano Živković, tak proto Livingstone asi. A tenhle ten kytarista mu bude předskakovat a jak jsme to zažili loni s Tommym, kdy tady byl Mike Doss, tak nakonec prostě oni přišli na pódium spolu a zahráli, doplňovali se, zahráli spolu, že myslím, že se můžeme doufat, já bych to za to mi ho nemohl slíbit, ale že si ten večer budou rozumět, takže uvidíme i nějakou vzájemnou interakci.
0: Hmm. A vstupenky už můžeme nakupovat?
1: Nejjednodušeji se na ně dostanete, když otevřete náš web. My jsme Metronom Prague z Prahy a máme metronome.cz a nebo přes síť Ticket Portal, tam se to musí asi vyhledat, jakoby, že to není hned na té první titulní stránce, čili vstupenky jsou na sezení, polovina jich je pryč a vzhledem k tomu, že si všichni chtějí vybrat to své místo, tak doporučuji neváhat se nějak si místo na tom rezervovat.
0: Australský virtuos Tommy Emmanuel zahraje tady v Olomouci v Ačku výstaviště Flora 12. listopadu. No a to byl a zval nás David Gajdečka. Děkujeme, naschledanou, naslyšenou.
1: Děkuju, tak brzo naslyšenou.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Petra Janů. Za chvíli zamíříme na Přerovsko. Přerovsko totiž bude mít po podzimních volbách nového senátora. Dlouholetá zástupkyně obvodu číslo 63 Jitka Seitlová se rozhodla svůj post neobhajovat. Nahradí ji jeden ze čtveřice kandidátů a my vám je za chvíli představíme tady v odpolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Letošní Banjo Jamboree navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude seskupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalone, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Čas pro předvolební informace. V říjnových volbách lidé rozhodnou nejen o složení obecních a městských zastupitelstev, ale také o podobě horní komory parlamentu. Senátní volby se budou týkat třetiny obvodů. V Olomouckém kraji se jedná o obvody Litovel a Přerov. No a dnes s Českým rozhlasem Olomouc můžete zamířit na ten druhý jmenovaný, tedy obvod Přerov. O post senátora se tam uchází čtyři kandidáti. Blíže vám je představí redaktorka Lenka Kratochvílová a její kolega Josef Čermák.
1: Volby 2026.
2: Senátní obvod 63 zahrnuje část bývalého okresu Přerov a západní část Novojčínska. Jeho součástí je více než stovka měst a obcí. Zatím obvod zastupuje v horní komoře parlamentu Jitka Seitlová, zvolená za KDU-ČSL, která se rozhodla svůj mandát neobhajovat. V senátním obvodu 63 Přerov je chtějí nahradit čtyři kandidáti a ty si teď představíme v abecedním pořadí.
1: Volby 2026.
3: 55-letý Dan Chromec je kandidátem hnutí Svoboda a přímá demokracie. Působí ve funkci radního Olomouckého kraje a je taky městským zastupitelem v Přerově. Na otázku, proč kandiduje právě v obvodu 63, uvedl, že v regionu žije a zná ho. Na dotaz, co považuje za největší problém obvodu a jak by ho chtěl řešit, Chromec odpověděl, že pro region je zásadní bezpečnost lidí, doprava a celkový rozvoj. V Senátu chce hájit především suverenitu a bezpečnost České. Pokud by získal mandát senátora, chce se této práci věnovat naplno.
2: O post senátora v obvodu 63 bude usilovat taky 40-letý vědec, podnikatel a uvolněný radní města Přerova Jakub Navařík. Kandidát za ODS považuje přerovský obvod za svůj domov. Jako senátor by usiloval o rozvoj regionu, který se podle něj postupně vylidňuje. Mezi Navaříkovy priority patří podpora rodiny, kvalitního vzdělávání, ochrana životního prostředí a vytváření podmínek, aby mladí lidé měli důvod v regionu zůstat. Pokud by byl zvolený senátorem, vědecké činnosti by se věnoval pouze ve volném čase.
1: Volby 2026.
3: Ohlasy voličů v obvodu 63 se bude ucházet taky kandidát České strany národně sociální Marek Obrtel. 59-letý lékař, záchranář Marek Obrtel se v regionu narodil a žije v něm. Ve funkci senátora by se chtěl soustředit především na zdravotnickou problematiku, výchovu ke zdravému životnímu stylu, ale třeba taky na zemědělství, potravinářství a ochranu půdního fondu. Pokud by byl

0: zvolený senátorem, ve své profesi by zůstal aktivní. V jakém rozsahu by ji vykonával, si zatím netroufá odhadnout.
1: Čtvrtým kandidátem do horní komory parlamentu za obvod 63 je primátor Přerova a poslanec Petr Vrána z hnutí ANO. 51letý politik považuje region za svůj domov. Jako senátor by se chtěl zasadit například o lepší dostupnost zdravotní péče v malých obcích. Podpořit chce taky samosprávy ohledně akceleračních zón. Důležitá je podle ní i stavba bytů a parkovacích míst ve městech. Pokud ho lidé zvolí do senátu, poslanecký mandát by mu automaticky zaniknul.
2: Volby 2026.
0: Předvolebním vysílání Českého rozhlasu jsme vám představili čtyři kandidáty, kteří budou ve volebním obvodu 63 Přerov usilovat o post senátora. Volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října souběžně s komunálními volbami. Případné druhé kolo bude o týden později. Josef Čermák,
1: Alenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
3: A to není vše. Také dnes vám nabídneme speciální předvolební vysílání, ve kterém představujeme politické strany, hnutí a koalice kandidující v bývalých okresních městech Olomouckého kraje. Dnes se budeme věnovat Prostějovu. Poslouchejte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc po 17. hodině.

Od zítřka bude stát opět regulovat ceny pohonných hmot. Kolik bude stát benzín a kolik nafta? Taky o tom se dozvíte v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc ze 4 minuty v 15 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Jeden z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Opravy mateřské školy v Přerově se protáhnou, město hledá novou firmu. Ministerstvo financí zveřejnilo maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřek. V Olomoucké pevnosti Poznání jsou k vidění umělé jeskyně z Kroměříže. Zítřejší počasí má být slunečné, přechodně oblačné s teplotami do 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov musel přerušit opravu mateřské školy v Máchově ulici. Radní o tom rozhodli na mimořádném zasedání. Stavební firma, která práce za zhruba 15 milionů korun prováděla, totiž neplnila smluvní podmínky. Uvedla to mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
5: Děti jsou kvůli stavebním pracím umístěným v náhradních prostorách. Jejich zajištění zároveň znamená pro město další náklady. Po ukončení smluvního vztahu se současným zhotovitelem proto město vybere nového dodavatele, který rekonstrukci dokončí tak, aby mohl být provoz mateřské školy v Máchově ulici obnoven co nejdříve.
4: Litr nafty bude moci zítra v Česku stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovuzavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím také zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daně na naftu. Senior z Jihlavska si za vraždu synovce odpěká ve vězení 17 let. Trest mu dnes potvrdil vrchní soud v Olomouci. Vražda se stala loni v únoru. Muž po hádce s rodinnými příslušníky založil ve svém bytě požár. Při zákroku hasičů a policie pak venku na ulici synovce zastřelil. Žalobce čin označil za veřejnou popravu. Podle obhájce šlo o akt zoufalého člověka, který byl ve špatném psychickém stavu. Barokní umělé jeskyně, takzvané groty z kroměřížského zámku, se dočkali svého zpodobnění za pomocí 3D modelů. Vytvořil je Jan Brus z Olomoucké přírodovědecké fakulty. Kvůli jejich výrobě jelo nepřetržitě několik tiskáren více než 100 dní. Součástí modelů je i přes 450 ametistů, osazených optickými vlákny a LED světlem, vodní prvky a fontána. K vidění jsou v Olomoucké pevnosti Poznání. Pokračuje autor Jan Brus.
6: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavní asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. Celé to je vlastně prošpikované tou technikou. Na oko to takhle vůbec nevypadá, ale vevnitř je spousta věcí. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu. Sport.
4: Třetiligové fotbalisté Vsetína nastoupí v souboji o osmifinále Českého poháru k domácímu duelu s prvoligovými Bohemians Praha. Zápas začne na hřišti ve Lhotě u Vsetína v 15:30 odpoledne. Pro valašský klub půjde o první střetnutí s účastníkem nejvyšší soutěže po 61 letech. A o výjimečnosti okamžiku mluví trenér Lukáš Pastera.
7: Samozřejmě užít si to na to hřiště nejdeme, čeká nás opravdu těžká písemka, ale jsme za tu písemku nesmírně rádi a je to taková odměna pro takový, když to řeknu, menší klub a hlavně město, který je hlavně proslavené hokejem.
3: Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, proměnlivý, přechodně místy mírený, jihovýchodní až jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Šumparsku u obce Libivá místní části Mohelnice havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Už za chvíli pro vás opět otevřeme naši řidičskou zářijovou abecedu, tedy dobré rady, jak se chovat na silnici v situacích, ve kterých my řidiči často chybujeme. Dnes si zkusíme projet křižovatku na červenou. A to doslova. Proč? Tak počkejte si na podrobné informace. Příjemný poslech i dál přeje od mikrofonu Zora Ješková.

0: Na cesty hudebně jsme se vypravili s Karlem Zichem tak trochu, no a na cesty se teď vydáme také s naší řidičskou abecedou. Můžete si s námi osvěžit pravidla silničního provozu, aby za volantem bylo bezpečno. Také dnes vám nabízíme další situaci z provozu na cestách, ve které se často chybuje. A povíme si o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra už budeme mít 1. října, ale řidičskou abecedu vám nabídneme opět a povíme si v tomto čase o tom, kdy k nehodě volat policii. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tak tohle byla kapela Roxette tady u nás v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. A pozor, je to odpoledne poslední zářijové středa 30. září se sluníčkem, s příjemným počasím. Teploty jsou opravdu takové symbolizující to babí léto, které teď probíhá. Tak jak dlouho nám například tyhle teploty ještě vydrží, tak je o tom se dozvíte dnes po 17. hodině, protože se na vše ve dní v kraji zeptáme podrobně meteorologů, tak nás po 17. hodině také poslouchejte. No a za chvíli si budeme povídat také o Přerově, Přerovsku. Jihozápadní obchvat Přerova má Drův podjezd, stěhování základní umělecké školy do nových prostor, anebo využívání sportovišť a škol v lokalitě. Tak tohle všechno totiž byla témata, kterým se dnes věnovali olomoučtí krajští radní na svém výjezdním zasedání právě v Přerově. My vám za chvíli povíme víc s naší reportérkou, která vše sledovala. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc, ale teď Anu Julii Slováčkovou.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce 2. trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

jo jako já. Kde hocanský slapy nezná síru, pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá.

až se noční chladem pil, ať se na nucom zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoj, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super.
4: Zdravím všechny fandy Mori Olomouc a hráčům přeji hodně zdaru na dokončení ligové sezóny.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Investice do jihozápadního obchvatu Přerova by mohla začít do 3 let. Plánovaný harmonogram stavby, která má pomoci odlehčit dopravnímu zatížení Přerova, dnes představil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk z hnutí ANO. Právě doprava byla jedním ze stěžejních témat výjezdního zasedání krajské rady v Přerově. A podrobnosti nám teď tady v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc řekne reportérka Lenka Kratochvílová. Lenko, vítej a rovnou se ptám, proč je stavba jihozápadního obchvatu pro Přerov tak důležitá?
1: Pěkné odpoledne. Tak jihozápadní obchvat Přerova spolu s rozšířením Mádrova podjezdu pod železniční tratí je jakýmsi posledním střípkem mozaiky k dokončení odvedení té transitní dopravy z města. Úřady tuto akci připravují už několik let a rozdělená je do 2 etap. První, ta, která už má aktuálně pravomocné územní rozhodnutí, zahrnuje rekonstrukci Tovární ulice, výstavbu 2 nových okružních křižovatek na silnici první třídy číslo 55, pak taky napojení průmyslových areálů, demolici stávajících a výstavbu náhradních garáží i potřebné úpravy technické infrastruktury. Náklady jen na tuto etapu se pohybují přes 500 milionů korun.
0: O čem konkrétně hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk mluvil po jednání v Přerově?
1: Tak hejtman potvrdil, že na přípravě jihozápadního obchvatu kraj bude s městem intenzivně pracovat.
2: Bude to nejnáročnější finanční investice v oblasti dopravy v Olomouckém kraji. Samozřejmě pokud pominu projekty ředitelství silnic a dálnic za dostavbu severní větve dálnice, ale musím říct, že si to zaslouží, protože my chceme, abychom vždycky to, co děláme, tak dělali už s nějakým časovým výhledem a tady si myslím, že Přerovsko tím pádem bude zasanováno, protože všechno, co bylo potřeba, už tady dneska je, jak dostavba D1, průpích, průtah, tak teď už chybí jenom tady tato lokalita a věříme, že to bude v pořádku.
1: Projekční a přípravné práce by podle Okleštěka mohly začít do roku, tak aby se na přelomu let 2027 až 2028 obchvat spolu s Mádrovým podjezdem mohly začít stavět.
0: Pověz ještě, o čem dalším krajští a přerovští radní dnes jednali.
1: Tak řešili třeba převod zřizovatelských práv základní umělecké školy Bedřicha Kozánka v Přerově z Olomouckého kraje na statutární město Přerov a následně pak to plánované využití budovy na adrese Palackého 19 pro potřeby této školy. Město spolu s krajem letos už podepsalo v této záležitosti memorandum o spolupráci. Zástupci přerovského magistrátu pak požadují po Olomouckém kraji, aby co by zřizovatel středních škol umožnil na sportoviště u těchto zařízení vstup veřejnosti. Hejtman Okleštěk to přivítal, jak sám řekl, líbí se mu tento systém, který v Přerově už funguje na sportovištích u základních škol. Jen je podle něj nutné nyní vytýčit takové ty podmínky, za kterých to bude možné.
0: Olomoučtí krajští radní dnes tedy jednali na svém výjezdním zasedání v Přerově a o čem konkrétně to jsme se dozvěděli od Lenky Kratochvílové. Díky za to, naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Klinika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, máme pro vás alespoň pár tipů na dnešní večer. Jak už víte a jak už jsme vás také informovali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, tak v Jeseníku probíhá již tradiční podzimní akce Týden Vincence Priznice. No a právě v rámci toho dnešního programu můžete například od 18. hodiny slyšet přednášku historickou. Je to přednáška Matěje Mately z Vlastivědného muzea Jesenicka na téma Habsburkové na Grafenbergu. Je to v zrcadlovém sále. Tahle přednáška Matěje Mately začíná v 18 hodin. No, pokračovat můžete v Priznicových léčebných lázních v zrcadlovém sále od 20. hodiny, kdy se bude promítat film o Vincenci Priznicovi. Tak tolik alespoň v krátkosti pohled do Jeseníku. Pokud bychom se podívali do Šumperka, tak právě tam můžete přijít do divadla. Divadlo Šumperk zve na komedii, nadčasovou komedii, řekněme. Tartif hrát se začíná od 19. hodiny, ale pozor, pokud přijdete už v 18 hodin a 30 minut, pak vám určitě neunikne také zajímavý dramatický úvod. Tak tolik alespoň pro tuhle chvíli krátce ze Šumperku. No a možná už teď také přidejme jednu pozvánku z Pruskejova. Muzeum a galerie v Pruskejově Červený domek Petra Bezruče vás zítra zve na výstavu, která přibližuje téma a motiv bylin v básních Petra Bezruče. Součástí výstavy jsou také reprodukce grafických listů Františka Kublihy, no a samozřejmě i zajímavé povídání. Celé to startuje právě zítra od 17. hodiny v Pruskejově Červený domek Petra Bezruče. Tak vám přejeme hezké zážitky.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.
0: Těm rostlinám, bylinám se ještě za chvilku vrátíme v našem vysílání. Věděli byste, jaké nejstarší druhy rostlin můžete najít na zemi? Tak to je téma pro Martina Písaříka už za chvíli.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako Ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mníši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Ještě jedna zajímavost z Prostějova. Prostějov se přidal k celostátní akci Dny otevřených dveří, týden sociálních služeb. No a v rámci tohoto týdne sociálních služeb jsou otevřeny dveře dnes ještě třeba v oblastní odbočce či pobočce, chcete-li, sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých SONS. Je to Svatoplukova 15. No a pokud by vás činnost SONSu v Prostějově zajímala, tak se na Svatoplukovu můžete vypravit také zítra, a to od 9. do 12. hodiny. Mimochodem, součástí programu bude také prezentace výrobků slabozrakých lidí s tímto handicapem, výrobků, které vznikají v tamní tvořivé dílně. No a v rámci týdne sociálních služeb se můžete zúčastnit třeba také slavnostního otevření charitního centra Marta, to je na Martinákově 9 v Prostějově zítra. Tahle akce i s prohlídkou toho centra začíná dopoledne už úderem 9. hodiny a ke dní otevřených dveří se vlastně připojil také domov Daliborka v ulici Daliborka 10, a to od 9. do 18. hodiny. A od 10. hodiny je k dispozici také možnost prohlídky bytu tohoto chráněného bydlení na náměstí TG Masaryka v Prostějově. Takže nezapomeňte, že celá tahle akce je spojena také s dalším doprovodným programem. Podívejte se na příslušné webové stránky. Tak to je alespoň krátce z Prostějova. No a budeme rádi, pokud zůstanete i s námi s Českým rozhlasem Olomouc, protože i my pro vás i dál v našem vysílání máme mnohé zajímavé.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
0: A co konkrétně? Tak za chvíli už tady budou další aktuální zprávy a hned po nich nabídneme humoriádu dnes s Václavem Vidrou. Po 17. hodině otevíráme Den v kraji s podrobnou předpovědí počasí a také dalším vydáním našeho speciálního předvolebního vysílání, ve kterém se dnes zaměříme na město Prostějov. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc. Příjemný poslech přeje Zora Ješková.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V olomoucké zoo vzniká největší hlubinné akvárium v Česku. Obec Lipová Lázně schání dotace na opravy sportovišť poničených povodní. Poslanci dnes zřejmě nestihnou hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno a maximálně 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Největší hlubinné akvárium v Česku vznikne v novém vzdělávacím centru Loděnka v zoologické zahradě Olomouc. Návštěvníci v něm uvidí žraloky, hrejnoky a další mořské ryby. Stavba centra začala letos v březnu a dokončena má být v roce 2028. Ředitel zoo Radomír Habán doplnil, že nádrž bude vysoká přes 9 metrů a její celkový objem dosáhne 350 tisíc litrů. Obyvatelé Lipové Lázní na Jesenicku stále nemůžou využívat tři sportoviště poničené předloňskou povodní. Jejich opravy výjdou na více než 18 milionů korun. Obec se snaží na investici získat dotace z Národní sportovní agentury. Pokračuje nezávislý starosta a kandidát v říjnových volbách Vladimír Šantrůček.
2: Tenisové kurty jsme podali už do první vlastně výzvy NSA, kde to máme jakoby předslíbené, ale protože ta druhá výzva byla ekonomičtější, je tam větší dotace, tak jsme to podali i v té druhé výzvě. Trošičku tam máme nějaké třenice ohledně povrchu v té druhé výzvě, protože NSA nám řeklo, že není možné tam uznat jakoby změnu povrchu.
0: Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Na plénu sněmovny chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtu nebo kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše za ANO. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila i opozice.
3: Nedodrželi pravidlo ZIPu tak, aby se při této schůzi střídali vládní politici s těmi opozičními. Takže jsme se dočkali celý včerejšek až téměř dopoledne dnešního dne plejády nudných, dlouhých vystoupení představitelů vlády, takže předpokládám, že to dneska nestihneme.
0: V Zábřehu začala výstava představující architektonické návrhy nové podoby plaveckého areálu. Lidé si je můžou prohlédnout přímo v jeho vstupní hale. Pokračuje mluvčí města Lucia Mahdalová.
4: Všechny návrhy počítají s novým tobogánem a prvky pro rodiny s dětmi, s výukovým bazénkem pro nejmenší a se saunovým světem. Výstavou vše teprve začíná. Město čeká odborné vyhodnocení návrhu a z něj vzejde zadání pro oficiální studii.
0: Sport. Tenistka Linda Fruvěrtová postoupila do druhého kola turnaje v Pekingu. Domácí Číňanku Cho Soan porazila 2-0 na sety. Jiří Lehečka v úvodním kole v Tokiu vybojoval první sadu poměrem 6-3 v souboji s Belgičanem Barksem. Utkání ale přerušil déšť a dohraje se až zítra.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, proměnlivý, přechodně místy mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumprsku u Zábřehu havarovala dvě osobní auta, projíždíte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět a to tady a teď.
1: Humoriáda.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: skupina MIG-21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku Humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, protože jsem už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom.
0: No, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo, dobře. Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No a jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Chvaltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Chvaltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, ty jsi byl opravdu takový tichoučku do kujukulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně gor v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té 9. třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takovýto typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a... Někam přijdete třeba, no, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíkněte, je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, a ten vnuk, ten pan inženýr Kristl, ten mi říkal, a tajle děda dával aerovku a tajle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že jo, toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužský, jedu vám takhle po Sahaře a proti mně. Proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No, ale na Sahaře přece nejsou stromy. A doufá, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Chvaltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: No, třídní byla, učila
0: jo,
1: všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě všechno, jsem
1: dávala
0: všechno.
1: Dávala ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka do těch knížky.
0: To odvážná to žena s padákem.
1: No jo, to byla, jmenovala se paní Želka. Paříková.
0: Aha, tak dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejsko a dělají haf, haf, no výborně Toničko, a Anička se hlásí. Paní učitelko, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičko, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko, já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají, v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici, a já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak ti urazím.
0: Yeah. Tak, děkujeme za ten vtip.
1: Rádo se stalo. Ne, to je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda.
2: Zajímá tě to ještě po letech? Nebo?
3: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: Už 20. 20 to je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním okem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře.
3: Ale už je to pryč, to je, tu kapitolu...
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety přece jenom
3: jsem, si byl ještě. Já jsem měl to štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou. Aha. Ta už by se mnou tancovat nechtěla, tak...
2: Ale to, že řekla.
3: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech.
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku trošku, v podstatě. Ano. Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Faltus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa ze Žace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, já vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Kroga.
3: Ano, ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugo Háze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se vám nebylo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já se na to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak možná se třeba někdy tady pustíme dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím vás.
2: Tak to je
5: vás,
2: Standa. Ano.
5: Standa taky, Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což
5: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Tak, Ježíš, Václavé, já, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus
3: já
2: dám, nebo Donutil.
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas.
2: No.
3: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
5: Děkuju.
2: No, necháme se překvapit. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
3: Vám taky.
6: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, vyřídě mi to rád.
2: Tak děkujeme a...
6: No a vybírám, Pavle, Bčko, pana Donutila.
2: Zapsáno.
6: Hezký.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky
7: já
3: dobrý den.
7: Já bych byla pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: A všichni, mějte
3: díky.
7: Se, naslyšenou. Naschle.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně, jede paní z Friedlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedním páčovače, já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? středa nebo čtvrtek a ten pájí demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem s ním jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Štercl povídá, ty Franto, ty si ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, sem se udělejte. No, a neplatili jsme nic.
8: Jo, že to
10: dopadlo
8: dobře.
10: Kdybych to uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského.
8: Jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsem říkal, jejde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet? A já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne, je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já mi ještě, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká, lidově Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rády, a oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť, protože že by se to jako předpísklo.
10: No, kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: No, co ono dneska
2: to, takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes leto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem, převčírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno, to jsme natočili všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Voděrátkách, no. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí, no.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
2: Ne, nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já,
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení, no.
1: Jo.
2: Jako když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím, ti odpočívej mezi tím, aspoň nejde. Na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. U seriálu, které si také natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází, no. Já
1: ale jsem, točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
1: No ty nejsi, ale ten pán, co hraješ. Já to jenom přesně...
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to, v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no. Zatím to jde.
1: Mm-hmm. Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá... Ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu? Koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musil jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strejčku, tamhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám breče?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je. To bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: No ale obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No poněvadž mi nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: Nebo tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal novej pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to bylo Vlasta Burian. Trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu.
2: No.
1: S Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte, Ačko.
2: Tady se v podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastoburjana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burjanovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme, my vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji,
7: vidím. A přeju si Ačko.
4: Děkujeme. Mějte se hezky. Naschledanou. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a tady mám zvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: jo.
8: A tohle dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
6: ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra. A to je ukázka, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Květo ze Švážnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry?
4: Určitě. No,
9: jestli tam má těch tvojich psíků.
4: Dneska ne.
6: Dneska nemám psíky.
4: Dneska je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete jemět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak Květo, příště vemu. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Burjana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Naslechlapím.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burjan může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč ti praští?
11: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelou zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: Na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru. Proč stričku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč ty není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč stričku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spočenej? Proč když je ti horko nevyplazuje stričku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš stričku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
12: Proč bych jel rád do Uher, stričku?
11: Pane, já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďarát do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strejčku?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strejčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
11: A to je moje zpověď.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vašíku šetřice.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo, tak milá paní. Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naschledík.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Pavle, tady Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře.
3: Donutil no, jste nás skoro. Polívkou.
1: No, tak no, jo, děkujem.
3: Děkuju. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, Marcelo, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné, Vaška Vidru zdraví Marta, ještě si na mě pamatuje.
3: Ano. Vašku.

0: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
2: A všechno nejlepší, ještě k svátku Vašíku.
0: Díky moc, díky.
2: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
2: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme krásně, celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího, dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo
0: platné. No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas tam je. Mějte se, naslyšenou.
3: Dobře, děkuju.
0: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
0: My vás taky.
1: Ogaři vás.
0: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
4: Z východu Moravy.
0: Nebo Moravy vlastně ještě.
4: No.
1: Tak povídejte, vás, povídejte.
4: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no,
4: tak
1: jste.
4: Zdravím aj ostatní Humoriádníky.
1: No super.
4: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a Cérky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
4: Tak, děkuju. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Zdováčovic.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
4: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme.
0: Mějte se
1: krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
5: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říkal, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal brn, brn, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopný. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl. A Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to von. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říká, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak Humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá, takže Václav Vidra se loučí i Pavel Kučera.
0: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
0: Mějte se krásně, hezký den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Jeseníku pokračují v opravách po povodních. Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva. Hokejisté Přerova v Maxalize přivítají Vsetín. Zítra má být polojasno, přechodně oblačno, naměříme až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělníci začali v Jeseníku opravovat chodník mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady. Poškozený byl při předloňských záplavách. Investice si vyžádá zhruba 18 milionů korun. Uvedla to mluvčí radnice Markéta Kaniová.
5: Projekt zahrnuje obnovu chodníku, zábradlí a taky veřejného osvětlení v úseku mezi ulicí Husovou a Smetanovými sady. Ty práce na opravě chodníků budou pokračovat i v příštím roce, celkově jsou plánovaný na půl roku, ale samozřejmě harmonogram počítá se zimní přestávkou a záviset bude na počasí.
4: Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva. Několik případů vyšetřují v jihomoravských Boskovicích a okolí, ale nevylučují, že se můžou objevit další i mimo region. Podvodníci inzeráty zveřejňují na internetu nebo sociálních sítích. Po zájemcích chtějí peníze předem a po zaplacení reagují. V jiných případech dřevo opravdu přivezou a využijí jinou podvodnou strategii, říká policejní mluvčí Lenka Petrželková.
6: Dřevo skutečně přivezou, následně však využijí psychologického nátlaku a snahy zákazníka přimět k rychlému zaplacení. Ten si často v danou chvíli řádně neskontroluje množství dodaného dřeva. Až po zaplacení a odjezdu skupiny pracovníků, zákazník zjistí, že skutečné množství dodaného dřeva je výrazně menší, než za jaké zaplatil.
4: Výpočet státní podpory na bydlení se od zítřka změní, bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Neziskové organizace změnu vítají. Projekt Fandi mámám ale upozorňuje, že třeba pracující matky můžou mít podporu nižší. Hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověří policie. Ministerstvo zdravotnictví totiž po kontrole podalo trestní oznámení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí resortu Naďa Chatová. Kontrola odměňování odhalila nadstandardně vysoké částky vyplácené manažerům. Ty navíc často nebyly odůvodněné. Resort kontroloval všech 7 v Česku působících zdravotních pojišťoven, dodává mluvčí Chatová.
7: Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Sport.
4: Těžký soupeř dnes se čeká na přerovské hokejisty. V 8. kole Maxaligy přivítají doma Vsetín, který v novém ročníku první ligy ještě neprohrál. Valaši jsou v tabulce na 2. místě, ztrácejí 1 bod na vedoucí Pardubice. Přerov je aktuálně na 7. pozici. Hokej v Přerově začíná už za půl hodiny.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý proměnlivý, přechodně místy mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Šumparsku u Zábřehu havarovala 2 osobní auta a opatrně také i olomoucké části Holice, kde se řeší nehoda taky 2 osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Pěkné odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. V pátek 9. a sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Olomouc vám postupně představuje strany, hnutí a koalice kandidující v bývalých okresních městech regionu. Dneska se vydáme do Prostějova. Volební speciál začne přesně v 17:30. Do té doby chystáme předpověď počasí a vydáme se také na Přerovsko, kde postavili nový vodovodní přivaděč. Přeji, ať se hezky poslouchá.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí je ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Opravy mateřské školy v Máchově ulice v Přerově se protáhnou. Radnice totiž odstoupila od smlouvy se stavební firmou, která práce za téměř 15 milionů korun prováděla. Důvodem jsou podle mluvčí radnice Lenky Chalupové opakované průtahy nebo nedostatky kvalitě provedených prací.
3: Děti jsou kvůli stavebním pracím umístěny v náhradních prostorách. Po ukončení smluvního vztahu se současným zhotovitelem proto město vybere nového dodavatele.
2: Silnice první třídy mezi Lipovou Lásněmi a Vápenou na Jesenicku, kterou poškodili předloni povodně, se dočká opravy. Ředitelství silnic a dálnic už vybralo zhotovitele. Náklady na rekonstrukci přesáhnou 120 milionů korun. Jihozápadní obchvat Přerova má územní rozhodnutí. Stavební úřad vydal povolení pro první etapu, která si vyžádá přes 500 000 000 korun. Kdyby práce na důležité silnici v Přerově mohly začít, řekneme ve zprávách 18. V Olomouci vzniká nový obor zaměřený na diagnostiku a léčbu rostlin. Půjde o dvouletý výzkum vědců z Centra Katrin Univerzity Palackého. Odborníci v něm chtějí propojit diagnostické a léčebné přístupy a přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. V Zábřehu v těchto chvílích začíná výstava s názvem Zábřežáci u vody. Představuje historii koupališť a proměnu plavkové módy. Expozice v Zábřežském muzeu je věnovaná také rybářům. Potrvá do konce listopadu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na našem telefonu je meteorolog Petr Drobek. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Vypadá to, že byl hezký zase celý den. Jak bylo v Olomouckém kraji dneska od rána?
2: No, bylo jasno, nebo maximálně skoro jasno. A teploty nám vystoupily na 21 až 25 stupňů. Na pradědu nejvyšší teplota 13 stupňů. A vítr foukal mírný místy, ale až čerstvý, hlavně v těch jižních a západních částech Olomouckého kraje a taky na hřebenech Jeseníku foukalo více.
1: Jaké počasí bude teď v podvečer a v noci?
2: Tak předpokládáme, že večer teď bude jasno, ale postupně bude přibývat taková vysoká oblačnost, takže v průběhu noci bylo jasno až oblačno. Teploty kránu klesnou na 11 až 7 stupňů, tam, kde nebude foukat vítr, tak tam klesnou hodnoty až k 5 stupňům a zpočátku ještě bude foukat mírný, ale postupně vítr zeslábne a bude foukat od jihu s rychlostí postupně do 4 metrů za sekundu.
1: Co potom zítra? Jak bude v Olomouckém kraji?
2: Může být už trošku více oblačnosti, ale bude se jednat právě o tu vysokou, většinou průsvitnou oblačnost. Teploty podobně jako dneska vystoupí na 20 až 24 stupňů, na horách na 14 až 18. A vítr povane ráno slabý, proměnlivý, během místy mírný, jihovýchodní až jižní, s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Počasí předpovídal meteorolog Petr Drobek. Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Zajistit bezproblémové dodávky pitné vody i v období sucha by měl nový vodovodní přivaděč na Přerovsku. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařil se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Obyvatelům měst a obcí v okolí Hranic slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je víc než 10 kilometrů dlouhý a jeho stavba přišla na 197 milionů korun.
1: Vcházíme vlastně do komory vodojemů. Před vlastním vodojemem vlastně přivaděč je ukončen a napojen vlastně na stávající armaturní komoru, která vlastně tady pod námi.
2: Provází mě
1: Jiří Pavlík, ředitel společnosti vodovody a kanalizace Přerov AS.
2: Tahle stavba tady vznikla během necelých 2 let. Proč ji bylo potřeba udělat?
1: Předmětný přivaděč, jeho zkapacitnění bylo vlastně potřeba vyřešit v rámci, řekněme, budoucího zásobování druhé části okresu, to znamená jeho západní části. Jedná se zejména o města a obce směrem vlastně od Hranic vlastně až po Přerov, a to z důvodu prevence, která vlastně předcházela vlastně, kdyby došlo vlastně nějakým problémům v rámci sucha se stávajícími zdroji v západní části okresu Přerov. Plus samozřejmě dále jsme schopni v rámci zkapacitnění v případě dalšího napojení jiných skupin vlastně vodovodů z jiných okresů zásobovat je.
2: Problémy s nedostatkem vody letos v létě řešili obyvatelé Podhoří, místní části Lipníka nad Bečvou. Díky novému přivaděči by se už opakovat neměli, potvrzuje Ksenie Pospíšilová, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu v Lipníku.
3: Tady tou stavbou bude zajištěna stabilní dodávka kvalitní pitné vody, kdy Podhoří bylo zásobeno místním zdrojem, kde byl kolísavý v tom období sucha a i ta kvalita mohla být tím suchem zhoršená.
2: Součástí stavby bylo vybudování 2 automatických tlakových stanic. Převážná většina potrubí vede v původní trase. Dělníci ho pokládali takzvanou bezvýkopovou metodou, popisuje Martin Vybíhal z dodavatelské firmy.
4: Technologie byla provedena způsobem burslining, to znamená zatlačováním do menší trubky potrubí většího průměru v 5-metrových délkách a postupně se spojovalo. Výhodou je, že nemusíte vykopávat ven původní potrubí a dokážete i menší potrubí zvětšit na větší průměr bez nutnosti právě toho výkopu.
2: Vodovody a kanalizace aktuálně připravují výstavbu navazujícího úseku přivaděče, a to z Lipníka nad Bečvou do Čekyně. Bude dlouhý 14,5 kilometrů. Jiří Pavlík, ředitel společnosti, předpokládá, že projekt budou mít dokončený na začátku roku 2028.
1: Budeme samozřejmě schánět finanční zdroje, aby jsme vlastně byli schopni zajistit navazující výstavbu, a předpokládáme realizaci, řekněme, po roce 2028, to znamená v následujících 5 letech, podle toho, jak vlastně budeme schopni finančně zdroje zajistit.
2: Doplňuje ředitel přerovských vodovodů a kanalizací Jiří Pavlík. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: A přesně v 17:30 startuje další část, kdy se budeme věnovat volbám. Budou komunální a budou 9. a 10. října. Třetím městem regionu, kterému se v našem vysílání budeme podrobně věnovat, je Prostějov. A začínáme přesně v 17:30.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte třetí díl našeho speciálního předvolebního vysílání ke komunálním volbám, ve kterém představujeme strany, hnutí a koalice kandidující v bývalých okresních městech Olomouckého kraje. Zatím jsme zavítali do Jeseníku a Olomouce. Dnes se budeme věnovat Prostějovu. Dění ve městě, a to nejen teď před volbami, sleduje reportérka Barbora Taševská, kterou vítáme ve studiu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Pojďme si na úvod Prostějov a politické dění v něm trochu představit.
2: Prostějov se rozkládá na více než 39 kilometrech čtverečních a ve městě žije přes 43 tisíc lidí. Zastupitelstvo Prostějova má 35 členů. Od komunálních voleb v roce 2022 město vede koalice složená z hnutí ANO, ODS a hnutí PVčko. Primátorem byl po celé 4 roky František Jura z hnutí ANO. V posledních 4 letech zastupitelé a radní Prostějova řešili mimo jiné stavbu nového krytého plaveckého bazénu, nedostatek parkovacích míst, odkupy pozemků pro zelený pás v jižní části města nebo to, jak bude město v budoucnu nakládat s odpady.
1: Kolik politických stran, hnutí a koalic se letos v Prostějově uchází o hlasy voličů?
2: Je jich 10, což je stejný počet jako v posledních volbách v roce 2022. Jmenovat budu kandidátky i s lídrem podle vylosovaného pořadí. Jedničku má uskupení Prostějov 2.0, které sdružuje kandidáty Pirátů a nezávislých odborníků. Lídrem je Jan Mochťák. S dvojkou jde do voleb Svoboda a přímá demokracie, lídrem je Martin Křupka. Trojku má KDU-ČSL v čele s Oto Přibylem. Se čtyřkou kandiduje sociální demokracie, lídrní je Soňa Provazová. O hlasy voličů se pod číslem 5 uchází hnutí ANO s lídrem Františkem Jurou. Číslo 6 má náš Prostějov. Na jehož kandidátní listině jsou nezávislí kandidáti a také zástupci strany PRO. Lídrem je Pavel Dopita. Se sedmičkou kandiduje hnutí PVčko v čele s Jiřím Pospíšilem. Osmičku mají prostějovští demokraté, což je ODS spolu s nezávislými osobnostmi města Prostějova. Lídrní je Milada Sokolová. S devítkou jde do voleb hnutí Na rovinu, které sdružuje kandidáty Starostů a nezávislých, TOP 09 a Zelených. V čele je Jana Jílková. Desítku, tedy poslední losované číslo, má kandidátka Koruny České s lídrem Pavlem Makovým. Celkem do prostějovského zastupitelstva letos kandiduje 302 lidí. Přidám ještě zajímavost, nejstarší kandidátka se o hlasy voličů uchází za Korunu Českou a její 91 let. Dvěma nejmladším kandidátům je 18 a jsou na kandidátce hnutí Na rovinu.
0: Komunální volby 2026.
1: Abychom nemluvili jen o Prostějovu, pojďme se podívat i na další města a obce v regionu.
2: Ano, v bývalém okrese Prostějově celkem 5 měst. Kromě samotného Prostějova jsou to ještě Konice, Plumlov, Kostelec na Hané a Němčice nad Hanou. Například v posledním zmíněném městě vedení tamní radnice řešilo v uplynulých 4 letech rozšíření skládky odpadu, aby na ní bylo možné ukládat odpadky až do roku 2030. V Plumlově byla a stále je velkým tématem oprava tamního zámku, který patří městu a jeho rekonstrukce bude stát více než 100 milionů korun. No a pak je tu také Konice, která je specifická tím, že leží až na samotné hranici bývalého okresu Prostějov. A v některých ohledech by se dalo říci, že Konicko patří mezi hospodářsky a sociálně ohrožené lokality. Lidé tam dlouhodobě řeší například dopravní infrastrukturu nebo dostupnost některých služeb. V letošních volbách se stejně jako v těch minulých ve městě uchází o hlasy voličů 6 stran a hnutí. I na Prostějovsku jsou pak obce, kde si lidé nebudou vybírat mezi různými stranami, protože se o jejich hlasy budou ucházet kandidáti z jedné jediné kandidátky. Patří mezi ně například Určice, Srbce nebo Raková u Konice.
1: Úvodní slovo a představení Prostějova a jeho okolí před podzimními komunálními volbami je za námi. Za chvíli se podíváme na 3 témata z Prostějova a jak je chtějí řešit kandidující subjekty.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte třetí díl speciálního předvolebního vysílání, ve kterém se s redaktorkou Barborou Taševskou věnujeme Prostějovu. Kandidujícím stranám, hnutím a koalicím jsme poslali tři otázky týkající se dalšího volebního období a teď vám představíme jejich názory. V první otázce jsme se zaměřili na dostupné bydlení ve městě. To je v Prostějově dlouhodobým tématem. Lídrům jednotlivých kandidátek jsme položili otázku, jakým konkrétním způsobem by vedení města mělo dostupné bydlení pro obyvatele řešit.
2: Většina lídrů kandidátek považuje za jednu z cest podporu družstevního bydlení. Podle lídrně hnutí Na rovinu Jany Jílkové město může nabídnout pozemek a pomoci s projektem. Lidé se pak sami podílejí na financování svého bydlení. Bytová družstva by mělo město podporovat i podle Pavla Makového z Koruny České. Radnice by tento druh výstavby měla podle něj upřednostnit před rozšiřováním bytového fondu dotovaných městských bytů. Ve svých odpovědích družstevní bydlení zmiňují také hnutí ANO, PVčko, sociální demokracie a KDU-ČSL. Kromě toho lídři a lídrně kladou důraz na rozšíření fondu tzv. Startovacích bytů. I tady se shodne většina z nich. Podle Pavla Dopity, lídra kandidátky Náš Prostějov, má město modernizovat stávající městské byty a rozumně rozšiřovat jejich počet.
0: Komunální volby 2026.
1: Jak se politická uskupení staví ke spolupráci se soukromými investory?
2: Například podle prostějovských demokratů město může pomoci soukromým investorům úpravami územního plánu nebo minimální byrokracií. Podle hnutí ANO by město s developery mělo aktivně spolupracovat a vytvářet podmínky pro novou bytovou výstavbu. Spolupráci se soukromým sektorem zmiňuje i SPD. Pokud ve městě vzniká větší projekt, je podle lídra Martina Krupky správné, aby se investor přiměřeně podílel i na nákladech, které s novou výstavbou městu vzniknou. O to přibyl lídr KDU-ČSL si myslí, že město by mělo vyjednávat podmínky, díky kterým by část nových bytů městu zůstala nebo by fungovala v režimu dostupného bydlení. Podle sociální demokracie by naopak radnice neměla vlastní pozemky developerům prodávat a měla by je pro výstavbu využít sama.
0: Komunální volby 2026.
1: Chtějí strany dostupné bydlení řešit ještě i nějak jinak?
2: Lídr kandidátky Prostějov 2.0 Jan Mochťák považuje za zásadní mezigenerační výměnu. Osamělým seniorům chce uskupení nabídnout úsporné bezbariérové byty 1+1 s terénní péčí, čímž uvolní byty 3+1 pro mladé rodiny do 35 let. Lídrině prostějovských demokratů Milada Sokolová chce mladým rodinám pomoci tak, že do kategorie startovacích bytů bude průběžně přesunovat všechny městem vlastněné byty, jakmile se uvolní. Startovací byty by pak nájemníci užívali jen po omezenou dobu, například 5 let.
1: To byly názory lídrů jednotlivých kandidátek v Prostějově na to, jak by město mělo řešit dostupné bydlení pro obyvatele. Jednotlivé odpovědi v písemné podobě jsou dostupné na webu Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli se budeme v našem předvolebním speciálu věnovat nedostatku parkovacích míst v Prostějově.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu.

0: Hnutí PVčko chce vytvořit fond mobility, ze kterého by se výstavba parkovacích domů a parkovišť financovala. Hnutí ANO pak zmiňuje důležitost dopravních terminálů, u kterých můžou lidé zaparkovat a pokračovat dál v cestě autobusem.
1: Komunální volby 2026.
2: Která kandidující uskupení by parkování řešila rozdělením lokalit na zóny?
0: V této otázce už se odpovědi liší. Například hnutí PVčko nebo uskupení Náš Prostějov v zónách vidí cestu. Hnutí ANO, prostějovští demokraté a SPD uvádí, že zóny jsou jedním z možných řešení. Musí se ale zavádět postupně. Prostějov 2.0 a KDU ČSL pak podmiňují zavedení nových pravidel předchozím navýšením počtu parkovacích míst. Podle hnutí Na rovinu zóny dostatek parkovacích míst neřeší. Sociální demokracie a Koruna Česká se vznikem zón nesouhlasí.
1: Komunální volby 2026.
2: A objevily se v odpovědích ještě nějaké další nápady, jak nedostatek parkovacích míst řešit?
0: Ano, například podle sociální demokracie je prioritou zavedení MHD zdarma pro všechny občany. Ideálním stavem podle této strany je, když lidé nechají auta doma. Uskupení Na rovinu pak navrhuje první 2 hodiny parkování v centru zdarma, aby si lidé mohli nakoupit nebo vyřídit své záležitosti.
2: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Olomouc patří Prostějovu. Po písničce otevřeme další téma. Týká se budoucnosti vodárenství ve městě.
1: Komunální volby 2026. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dnešní speciální předvolební vysílání se blíží do finále. Poslední otázka, kterou jsme položili lídrům všech 10 stran, hnutí a koalic kandidujících do zastupitelstva Prostějova, se týká vodárenství. Za 3 roky vyprší dosavadní smlouva s dodavatelem pitné vody a nové vedení města tak bude rozhodovat o dalším postupu. Lídrů kandidátek jsme se proto zeptali, jestli má vodárenství v Prostějově v dalších letech provozovat už jen čistě město. V čem by to bylo přínosné pro obyvatele? Jednotlivé odpovědi opět shrne Barbora Taševská.
2: Většina kandidujících uskupení odpověděla ano, tedy že by po roce 2030 mělo město převzít vodárenství pod svou správu. Například podle lídrině prostějovských demokratů Milady Sokolové by takové uspořádání mohlo Prostějovanům přinést udržení rozumné ceny a pravidelné investice do infrastruktury. Lídr uskupení Náš Prostějov Pavel Dopita si myslí, že městský provoz přinese větší transparentnost, kontrolu nad hospodařením a rozhodování podle potřeb obyvatel. Podle Jiřího Pospíšila z hnutí PVčko nikdo lidem za současné ekonomické situace levnější dodávky vody slíbit nemůže. Přesto preferuje, aby město vodárenství převzalo. Jan Mochťák, lídr kandidátky Prostějov 2.0, si myslí, že dlouhodobý privátní model v minulosti městu zbytečně blokoval přístup k miliardovým evropským dotacím na modernizaci infrastruktury. Přímé provozování městem zajistí, že veškeré vybrané prostředky z vodného a stočného zůstanou městu, které je může investovat do údržby. Podobně reagovala i lídrině sociální demokracie Soňa Provazová. I podle ní může být hlavním přínosem pro obyvatele zejména zlevnění služeb.
0: Komunální volby 2026.
1: A jak k problematice přistupují další kandidující uskupení?
2: I další lídři mluví o tom, že by v budoucnu mohlo město provozovat vodárenství samo. Patří mezi ně taky Jana Jílková, lídrině uskupení Na rovinu. Chce ale dopředu znát jasná čísla a mít jistotu, že to bude pro obyvatele nejvýhodnější. Přesná čísla před rozhodnutím požaduje i lídr SPD Martin Křupka. Oto Přibyl, který vede kandidátku KDU-ČSL, zmiňuje, že město by v takovém případě mělo větší kontrolu nad cenotvorbou a nepodléhalo tlakům externích akcionářů na maximalizaci zisku. Podle lídra hnutí ANO Františka Jury by podnikat měli především podnikatelé. Samospráva má podle něj dobře spravovat město a jeho majetek. Rozhodující proto pro něj není, jestli vodárenství bude spravovat samo město nebo bude spolupracovat se soukromým investorem. Podle Pavla Makového, lídra Koruny České, je ideálním řešením, aby město prostřednictvím silného majoritního postavení ve vodovodech a kanalizacích diktovalo podmínky.
1: To byl souhrn názorů lídrů politických subjektů, které se zúčastní letošních komunálních voleb v Prostějově. Zástupcům kandidátek jsme poslali 3 stejné otázky. Písemné odpovědi na ně jsou dostupné na webu Českého rozhlasu Olomouc, olomouc.rozhlas.cz. Zítra se budeme věnovat stranám, hnutím a koalicím kandidujícím v Přerově. Za spolupráci děkuji kolegyni Barboře Taševské. Od mikrofonu se s vámi loučí Dita Vojnarová. Naslyšenou.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Přípravy na stavbu jihozápadního obchvatu Přerova finišují. Poskytovatelé péče na severu Moravy varují před kolapsem sociálních služeb. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Zítřejší počasí má být slunečné, přechodně oblačné s teplotami do 24 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Jeho západní obchvat Přerova by se mohl začít stavět do 2 let, řekl to hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk za ANO. Projekt počítá i s rozšířením Mádrova podjezdu pod železniční tratí a je rozdělený do 2 etap. Ta první si vyžádá přes 500 milionů korun. Zahrnuje opravu tovární ulice nebo výstavbu okružních křižovatek. Jeho západní obchvat Přerova bude podle Okleštěka posledním opatřením ke sklidnění dopravy ve městě.
3: Přerovsko tím pádem bude zasanováno, protože všechno, co bylo potřeba, už tady dneska je, jak dostavba D1, průpích, průtah, tak teď už chybí jenom tady tato lokalita a věříme, že to bude v pořádku.
1: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před kolapsem sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než v loni. Náklady přitom stoupají. Podle armády Spásy hrozí do konce roku omezení provozu azylových zařízení pro lidi bez domova. Ostravsko-opavská charita varuje, že nebude mít na konci roku dost peněz na výplaty všech zaměstnanců. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzinu je strop na 46 korunách a 14 haléřích.
4: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2,50 korun za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
5: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
4: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
6: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupoval, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
4: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podá stížnost k nejvyššímu soudu v případu zneužívání dětí ze severních Čech, řekl to Českému rozhlasu. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostala za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 a 12 let pravomocně podmíněný trest. Tejc stejně jako státní zastupitelství považuje rozsudek za nezákonný.
7: Pro mě platí, a říkám to dlouho, že není možné, nechci tolerovat ukládání podmíněných trestů v případech závažného sexuálně motivovaného činu, zejména tedy u zneužívání dětí. To je pro mě nepřijatelné.
1: Nejvyšší soud už verdikt nemůže zvrátit. Jeho rozhodnutí ale může být závazné pro podobné případy do budoucna. Sport. Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví proto, že se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, v jeseníkách kolem 16, povane slabý, proměnlivý, přechodně místy mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku ve Velkém újezdu je uzavřena ulice Lipenská. Stavební práce dopotrvají do pátku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dechová a lidová muzika bude znít vysíláním Českého rozhlasu Olomouc až do 18 hodin a o písničky si můžete volat do studia na číslo 221 555 444 nebo nám napište SMSku na linku 723 70 33 51. Hezký podvečer s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior.

0: Českém rozhlase Olomouc vítáme paní Janu Skrnová. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Já bych prosila zahrát Darušce Trnovcové hodně štěstí a zdraví, hodně lásky. Přeji Jana, Aneška a Anička Skrnová. Děkuji vám strašně moc.
0: Hezky zdravíme a posíláme vybranou písničku.

0: Tak to byla Stříbrňanka a její vyznání v Českém rozhlase Olomouc paní Miluška ze Zábřeha. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mě přáli k mým 80. narozeninám. Velké naší rodině, sousedům, bývalým spolupracovnicím z Kovony Zábřeh a také městskému úřadu v Zábřeze. A také máme velikou radost. Máme malinkou 3 týdny starou Zorinku. Pěkné děvčátko. Takže já nejstarší a Zorinečka je teď nejmladší. A já vám všem děkuji za to, že jste mě takhle přáli plno krásných květinových darů. Mám ze všeho ohromnou radost. Ať se máme rádi. Děkuji vám a naschledanou.
0: Naslyšenou a posíláme krajanku.

0: Českém rozhlasu Olomouc. Další přání, zdravíme paní Marii Dověžek. Dobrý podvečer.
1: Pěkný podvečer, přeji vám Tomášku, celému rozhlasu Českému v Olomouci a všem posluchačům, milým. A prosila bych pro potěšení a pro moje dvě kamarádky Zvěžek, Anešku a Jarušku, zahrát pěknou písničku. Mockrát děkuji za zahrátí a někdy zase naslyšenou.
0: Budou to oblíbené podzimní jiřiny.

Polští Onus Blues patřili k vězným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: A zdravíme teď paní Lidku z Jeseníku. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, pane redaktore, přeji vám a všem milým našim posluchačům. A dneska posílám z díky písničku Mařence do Hrabišína, Mařence do Koršova, Jiřince do Sutkova, Lidušce do Olomouce Loňčkové, panu Jiřímu z Litovile, Věrce a paní Zrapotina, a já nevím, odkud paní Věrka a paní Zrapotina jsou, se jmenují. A já jim moc děkuji k mým jmením, co mě přáli k mým jmeninám a narozeninám. A vám, pane redaktore, taky děkuju a těším se někdy moc zase naslyšenou.
2: Pěkně zdravíme do Jeseníku a přidáváme jednu letní písničku.

Českém rozhlase Olomouc hrajeme dechovou a lidovou muziku na vaše přání. Telefon 221 555 444, SMS-ková linka 723 70 33 51. Věnování je tady naší mamince Aničce do Hranic. Maminko, chci ti poděkovat za všechno, co pro nás děláš. Sama to nemáš v životě lehké. Vážíme si toho, jaká jsi úžasná a trpělivá a máme tě moc rádi, píše dcera Petra.

0: To byla Boršičanka v Českém rozhlase Olomouc paní Ludmila z Čelčic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Já bych touto písničkou chtěla potěšit moje přátelé, kamarády za písničky, které mě posílají. Jsou to manželé Kubesovi do Čelčic, do Prostějova Jindřiška Slavíková, do Klenovic Miluška Gibasová, do Pivina Věruška Hélová, Jarošek Hyblu do Přemyslovic. Tomášku, já vám děkuji a někdy nashledanou.
0: A zpívat nám bude Bedřich Čuba.

0: Českém rozhlase Olomouc uplynula další melodie. Zdravíme teď paní Zdeňku Dohrochová. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomáši, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nějaká zahrát jen tak pro radost a pro počení. Jendový do Štětový, Jindřice Slavíkové do Prostějová, Hance do Předmostí, manželům pod Pichilíkovým do Roštění, Vozence Horniškové z Litovle pro brzké uzdravení a jejich dcerce Broníšce do Olomouce a Vláďovi do Tovačova. Díky a zase někdy nashledanou.
0: Zdravíme do Hrochova, písničku posíláme také do Jeseníku panu Karlovi Konštatskému. Má rád vysílání Českého rozhlasu Olomouc a zdraví ho kolegu.

0: volající do Českého rozhlasu Olomouc je paní Zdeňka z Chvalíkovic. Pěkný večer.
1: Ano, já bych chtěla dneska nechat jenom zahrát pro radost. Pozdravuju do Krnova paní Vlastinu a pozdravuju paní Zdenku do Hrochova. A kdybych věděla, že mají číslo pošty Přemyslovice, tak by už napsala ten dopis, paní Zdenko. Děkuji vám za vybrání písničky a někdy se zase ozvu.
0: Budeme velmi rádi, písnička je připravena, hrát bude mistřiňanka.

0: ještě jedno telefonické přání v Českém rozhlase Olomouc pro tuto hodinku. Zdravíme pana Láďu Dotovačova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane redaktore, děkuji vám, že jste mi vzal, děkuji vám za vybrání písničky, zdravím a zvyšenou zdravím celý český rozhlas Olomouc, všechny posluchače. Toto písničku bych chtěl poslat Václavovi Zatloukalovi do Troubek. Večku, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, přeje Láďa Stovačová. A dál bych to chtěl Romanovi a Jindřišce do českého ráje, nebo jak to je, do garáže a mé sestře do Krupině. Všetkým hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A je to i pro vás. Naschledanou.
0: Písnička je tady. Pražská kapela Petra Finka nám hraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Opravy mateřské školy v Přerově se protáhnou, město hledá novou firmu. Firma Baťa zavře závod v Dolním Němčí, jediný ve střední Evropě. Senior z Jihlavska si za vraždu synovce odpěká ve vězení 17 let. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno a maximálně 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov musel přerušit opravu mateřské školy v Máchově ulici. Radní o tom rozhodli na mimořádném zasedání. Stavební firma, která práce za zhruba 15 milionů korun prováděla, totiž neplnila smluvní podmínky. Uvedla to mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
2: Děti jsou kvůli stavebním pracím umístěným v náhradních prostorách. Jejich zajištění zároveň znamená pro město další náklady. Po ukončení smluvního vztahu se současným zhotovitelem proto město vybere nového dodavatele, který rekonstrukci dokončí tak, aby mohl být provoz mateřské školy v Máchově ulici obnoven co nejdříve.
0: Poslední výrobní závod firmy Baťa ve střední Evropě ukončí provoz. V areálu v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku šily boty více než 50 let. Závod se úplně uzavře příští rok. Ukončení provozu se dotkne více než 90 zaměstnanců. Pokračuje mluvčí společnosti Baťa Petr Souček.
3: Rozhodnutí o ukončení výroby v Dolním Němčí bylo pro společnost Baťa velmi obtížné. Bohužel jde ale o takový typ provozu, který nelze za současných podmínek na trhu udržet jako rentabilní. Utlumení činnosti bude probíhat postupně v několika fázích a firma teď bude s každým z 92 zaměstnanců řešit budoucí působení v závodě individuálně.
0: Senior z Jihlavska si za vraždu synovce odpěká ve vězení 17 let. Trest mu dnes potvrdil vrchní soud v Olomouci. Vražda se stala loni v únoru. Muž po hádce s rodinnými příslušníky založil ve svém bytě požár. Při zákroku hasičů a policie pak venku na ulici synovce zastřelil. Žalobce čin označil za veřejnou popravu. Podle obhájce šlo o akt zoufalého člověka, který byl ve špatném psychickém stavu. V Zábřehu začala výstava představující architektonické návrhy nové podoby plaveckého areálu. Lidé si je můžou prohlédnout přímo v jeho vstupní hale. Pokračuje mluvčí města Lucie Mahdalová.
4: Všechny návrhy počítají s novým tobogánem a prvky pro rodiny s dětmi, s výukovým bazénkem pro nejmenší a se saunovým světem. Výstavou vše teprve začíná. Město čeká odborné vyhodnocení návrhu a z něj vzejde zadání pro oficiální studii. Sport.
0: Fotbalisté pražských Bohemians vyhráli na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále domácího poháru. 4 branky Pražanů dal útočník Ladislav Krobot. Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který si zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Jako jediná neuspěla Olomouc, která na penalty vypadla s Prostějovem.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, proměnlivý, přechodně místy mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D48 u obce Polom směr Olomouc stojí nákladní auto a na vozovce je roztrhaná pneumatika. Dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Hezký večer všem příznivcům legend od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes se společně vypravíme do roku 1992, kdy americká skupina Soul Asylum vydala své už šesté studiové album s názvem Grave Dancers Union a otvírala ho písnička Somebody to Show, která předznamenávala celé album už na přelomu léta a podzimu roku 1992. Jako druhý single byla vybrána písnička Black Gold a stále se nic moc nedělo v lednu 93. roku.

Black Gold, druhý single kapely jsou Asylum z jejich šestého studiového alba Grave Dancers Union z 92. roku. Ta deska se neprodávala nijak špatně, byl to takový normální posun pro kapelu, která byla z Minneapolisu, která začínala na nezávislé značce, pak přišla k nadnárodnímu koncernu A&M, kde strávila zhruba 3 roky, až na začátku 90. let znovu měnila vydavatelskou firmu, přešla ke Kolumbii, no a evidentně to byla trefa do černého, byť evidentně také všem pánům, ať už kapele nebo i vydavatelské firmě, trvalo, než objevili ten zlatý grál, tedy písničku Runaway Train, která vyšla až v květnu roku 1993 na singlu, tedy nějakých 8-9 měsíců od vydání celého alba.

Tohle je prostě nádhera. Runaway Train, naprosto skvělá písnička, která po zásluze vystřelila celé album a kapelu Soul Asylum k naprosté špičce. Alba se jen ve Spojených státech velmi záhy prodali 2 miliony kusů, tedy dvojnásobná platina. No a ze singlu se stala píseň roku 1994, tedy v tomto roce získala gramofonek cenu Grammy, nejprestižnější záležitost nejen ve Spojených státech amerických, ale dá se říct i v hudebním světě. Pro Soul Asylum to bylo malinké překvapení, protože do té doby kapela byla ctěna kritikou, fanoušci nějací byli, ale nebyla z toho celosvětová sláva. Nicméně tahle deska si to evidentně zasloužila, protože kapela šla za svým cílem a práce na desce se vyplatily. Pojďme na další pecku, kterou tady najdete, skladbu Get On Out.

Over My Head, písnička, která patří ke klenotům desky skupiny So Asylum, Grave Dancers Union, byť na singlu se neobjevila. Tahle deska má samozřejmě i českou stopu, a to fotografii na přední straně obalu Jana Soutka. Osud sestupuje k řece, aby vedl dvě nevinné děti. Klasický Soutek, fotka ze zadu, blondýna, dvě nahaté děti capající po mokré silnici, něco, co bylo tolik typické pro začátek 70. let pro naše končiny a co vlastně zůstávalo i do začátku let 90. Vždyť Michael Stipe, když tehdy projížděl zpěvák skupiny R.E.M. Českou republiku vlakem, tak lítal od okna k oknu a třeba kolem kolína fotil všechno, co ho napadlo, protože to bylo i pro něj naprosto neuvěřitelné. Ale pojďme si dát další pecku, čtvrtý single z téhleté desky a opět docela slušný hit Without a Trace.

Without That Face, skladba, v jejím textu jste mohli najít název celého alba skupiny Soul Asylum z roku 1992, Grave Dancers Union. Parta kolem Davea Pirnera tady byla opravdu ve skvělé formě, ta deska se jim povedla náramně a jestliže do té doby kritici většinou za předchozí desky chválili, tak jak už to bývá, po téhleté desce už to byl sešup, že to prostě není takové, jak tady na téhleté hitovce. Ale ty písničky se pořád poslouchaly hezky i v novém miléniu Homesick.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Jižní obchvat Tábora odvede transitní dopravu z obytné části města. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do obce Slapy a bude stát 853 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede transitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude několik mostů, včetně jednoho železničního, říká výkonný ředitel společnosti M Silnice Jan Kroupa.
5: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
0: Na Ostravské vysoké škole báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížili reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
6: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku. A paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4 plus 2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
0: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Sport. Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví, protože se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ještě od nájezdu z Benešovské silnice z kilometru 21,5 se rozjíždí poslední zbytek kolony před zúžením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. Zdržení už není dlouhé, přesto jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
8: Děkuju, dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas, proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach a pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obrané schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těch fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti. Ty jsou zodpovědné asi za 5 až 10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60 až 80%, že se v průběhu života o nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat. Jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor. Kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků, a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být nadějeplný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme, a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné možné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: Tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněli. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme jí nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná. Především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu, dlouhodobě antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci Bylo to o prsa? V rámci této činnosti daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povolili, povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně Bylo to o prsa. Firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké z cestí, což bychom nebyli rádi.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost.
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web Bylo to o prsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rádi zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších,

0: rychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
1: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
0: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo, a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
1: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali? Taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
0: No, to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy, mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
1: Úžasný, jak jste skromná, a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
0: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna přerušila jednání o nedůvěře vládě. Sociálním službám v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz i zaměstnance. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. A tím druhým dnem se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůzi si přerušili do zítřka. Jednací den zaplnili projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
4: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je pět stran, které mají úplně totožný program, to znamená, zástupci všech pěti stran recyklují úplně stejná témata.
3: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun míň než loni. Náklady na zaměstnance a provoz přitom stoupají.
5: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
6: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
7: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
6: Se státem chtějí organizace ještě jednat, jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře pro návštěvníky. Renovace terasy a interiérů trvala přes rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
8: Rozšířila se expozice o několik nových pokojů, restaurovala se všechna okna a dělaly se další retuše, drobnější práce a čištění v interiéru.
9: Popisuje Matěj Sladký, kurátor z oddělení Vil Muzea Prahy. Poprvé budou moct lidé navštívit 6 místností, které dosud nebyly přístupné, například hovornu nebo pokoj pro hosty. Millerova vila se podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka začala obnovovat hlavně kvůli chátrající střešní terase.
10: Tady začala zatýkat terasou vlastně Millerovy vily a v době přívalových dešťů protýkala voda do interiéru. Ale v momentě, kdy jsme věděli, že se to bude rekonstruovat minimálně rok, tak jsme řekli, pojďme toho využít a pojďme teda začít pracovat s tím interiérem.
9: Celkem stála obnova vily asi 20 milionů korun. Většinu zaplatil magistrát. Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy je to opatrně mezi omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla, projíždí se teď pouze jedním pruhem, zatím je to bez kolony. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, čekejte překážku u sjezdu na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu na 18. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: SK, chebská továrna na výrobu jízdních kol, nesoucí v názvu iniciály svých zakladatelů.
1: Co vám říká, když se řekne SK?
2: SK bylo kolo. Jako kluk 12 letý jsem na něm jezdil. Dělali ho Chebu, myslím.
1: Jezdil jste na nějaké jejich specialitě?
2: Ne, bylo to obyčejné kukovské kolo. Vím, že dělali favority a SK. SK byly lacinější a pamatuju si na ní dobře.
3: SK, tak to si vzpomínám na své dětství, to jsou především bicykly, jízdní kola, pánská i dámská. Já jsem neměl kolo značky SK, ale nějaké jiné, které mi táta koupil někde v bazáru, ale samozřejmě SK byla jako velice známá proslulá značka a byl to podnik, který také hodně exportoval.
0: Chceš-li poznat makačku, kup si esku skládačku, říkalo se v letech minulých. Ke vzniku slavných kol, na kterých ale jezdit nebyl žádný med, vedla dlouhá cesta. Její počátek bychom našli už v poslední čtvrtině 19. století, a to v Coventry ve střední Anglii. Tam si totiž pánové Hillman, Herbert a Cooper založili továrnu na výrobu jízdních kol. Dali jí název Premier Cycle Company. Tak vznikl jeden z nejstarších známých výrobců jízdních kol na světě. A protože se premiéru dařilo, začali majitelé zakládat pobočky na kontinentě. Jedna z nich byla v Norimberku a jedna také v Chebu. Jmenovala se Premier Works, respektive Premier Werke. Začínalo se montáží anglických komponentů dovážených z mateřského podniku do finálního výrobku a tím bylo sestavení vysokého kola, takzvaného kostitřasu. Krátký odskok do historie jízdních kol. Otcem kostitřasu je Karl Drais, jehož si pamatujeme také jako vynálezce drezíny. Zajímavé je, jak Drais na nápad běhacího stroje, který si pro značné jízdní nepohodlí vysloužil název kostitřas, přišel. Po výbuchu indonéské sopky Tambora se do atmosféry dostalo ohromné množství sopečného popela, což způsobilo neúrodu a hladomor. Aby lidé v Evropě přežili, museli porazit své koně, tehdejší hlavní dopravní prostředky. Problémy s tím spojené se pokusil vyřešit právě Karl von Drais. Touha po rychlejší jízdě vedla ke zvětšování průměru předního kola a tak vznikly bicykly s velkým předním kolem a mnohem menším zadním kolečkem, které dnes už známe jenom z obrázků. První vysoké kolo sestrojil pařížský mechanik Eugène Meyer, a to v roce 1869. Jako první použil drátěný výplet kola a svůj nápad si nechal patentovat.
1: Když se podívám na řadu kol, jak poznám, nebo poznám na první pohled, která ta kola jsou značky SK?
4: Do Národního technického muzea v Praze pozval Světlanu Lavičkovou publicista a historik Jan Králík.
5: To určitě poznáte, protože mají na spodní rámové trubce obtisk a tam bude SK. Takže od favoritů na první pohled je poznáte, ale kdyby tam nebyly ty obtisky, tak možná byste váhal, a ne jenom vy, že by i mnozí by váhali. Je to favorit, je to SK, co pak to je?
1: Vyráběla SK kolo, které třeba nikdo jiný nevyráběl, mělo nějakou vychytávku, nějakou drobnost, která nikde jinde nebyla?
5: No tak je třeba říct, že SK to byl největší poválečný výrobce jízdních kol u nás, vinou různých reorganizací. Měla až 1500 zaměstnanců, kteří koncem 80. let vyráběli až 230 tisíc kol ročně. Takže při takovéhle hromadné výrobě není moc času na vychytávky a na nějaké špeky s odpuštěním. Nicméně některá kola byla mimořádně zajímavá, například jeden typ skládačky, který navrhl tamní Josef Cupák, to byl velmi dobrý designér. Ta byla opravdu velmi zajímavá, dokonce to jako v tandemu. Ano, to byla taková vychytávka hezká. Byl to model E622.
1: Tenhle ten model toho skládacího kola se vyráběl jak dlouho a kdy?
5: Já si pamatuju, že rodiče mi ho opatřili, někdy začátkem 70. let. Dostala jste mě, jak dlouho se vyráběla ta kola, to vám neřeknu. Já si myslím, než je nahradila nová jednodušší skládací kola, kvůli výrobním nákladům a tak dál. Ale dozajista 10 let, 10-15 let určitě ve výrobě byla ta kola.
1: Pravda je, že když se řekne SK, tak se dost lidem vybaví právě ta skládací kola. Do jaké míry se ta kola dala složit? Jak to bylo složité je složit, rozložit? Dala se třeba vést v zavazadlovém prostoru u osobního auta? Auta té doby samozřejmě.
5: Určitě ano. Ta E622, o které jsem se zmínil, ta se zlomila vejpůl, když to přeženu, složila se řídka, ta se překlopila, dokonce i pedál se složil. To bylo chytře vymyšlené kolo, nic proti tomu. Šlo to. A do auta se pochopitelně do zavazadlového prostoru, do Octavie, tehdejší, to je staré, do Wartburga. Já myslím, že ne do MBčka. To MBčko mělo moc nízký ten kufr, ale do těch vozů, co jsem zmiňoval, do Žigulika určitě ano.
1: Vy jste říkal, že jste to kolo měl. Bylo to těžké, že člověk by to složil, rozložil, jak se říká, levou rukou?
5: Rozložit, složit to nebylo komplikované, ale pro mě jako pro kluka, mi bylo tenkrát 15, to teda byla mizérie, jde co na skládačce, kluk to má mít berany, že jo, závodák, ale pamatuju si, měl jsem ho dlouho, nebylo to na dlouhé cesty, ale do města by to určitě do dneška, jel bych na tom.
1: Říká se, že v současné době se právě třeba ta skládací kola vracejí.
5: Ano a ne, do města určitě ano, tak je řada známých značek, v Anglii vyšla úžasná knížka It is in the bag, je to v tašce, takže těch modelů je desítky, 50, 60, dneska jsou známa, my asi nemůžeme říct ty značky, vidíte, tak je neřekneme, ale znalci vědí, ano, skládací kolo ne, že zažívá úplnou renesanci, ale jdou na odbyt, ano.
1: No pravda je, že jestliže teď by měl být boom právě té cyklistiky ve městech, dopravovat se, jak se říká, ekologicky, tak by člověk právě řekl, ano, to je to skládací kolo, dojedu na kraj Prahy, pak nasednu na kolo a jedu, ale ono to není tak jednoduché.
5: Já to tak dělám. Já na skládačce dojedu, já bydlím v Hostivaři, dojedu na nádraží, složím kolo, dojedu na hlavní nádraží, sednu na kolo, složím od cvak cvak a jedu. Ano, je to velmi příjemné.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale teď zpátky do Chebu, do poslední desetiny před minulého století. Kostitřasy, kterých se vyrábělo zhruba několik stovek ročně, se rychle vylepšily na kola nízká, takzvané bezpečníky, jejichž výroba šla záhy do tisíců. A tehdy dva zaměstnanci firmy Premiér, pánové Světlik a Kastrup, přišli s nápadem. Kola jdou na dračku, poptávka převyšuje nabídku, co se takhle osamostatnit a založit si vlastní podnik. Nelenili a myšlenku realizovali. Svou továrnu pojmenovali Elite a psal se rok 1911. Jaký osud vlastně svedl tyto dva muže dohromady? Budoucí velkopodnikatel a obchodní rada Ambros Světlik se narodil 29. září 1871 v Bílovci v okrese Nový Jičín. Napřed se v Opavě vyučil kupcem u obchodníka Bučeka. Jeho dceru Marii Rozu si pak vzal za manželku. Vystudoval i obchodní školu a budoucnost si maloval tak, že se uchytí ve Vídni. Jenže ne a ne tam sehnat úřednické místo, jaké si představoval. Když už se to vleklo moc dlouho, rozhodl se přijmout zaměstnání v průmyslu. Takto přišel jako účetní do továrny na jízdní kola Premiér Verke v Chebu, kde se v krátké době vypracoval a prosadil natolik, že se stal vedoucím kanceláře. O něco starší Heinrich Kastrup se narodil 17. června 1860 a byl německé národnosti. Pocházel ze skromných poměrů, ale houževnatostí a pílí se vypracoval až na funkci technického ředitele továrny na výrobu jízdních kol Premiér v Norimberku. Když se v roce 1891 vedení norimberské továrny rozhodlo zřídit pobočku v Chebu, byl tímto úkolem pověřen právě Kastrup. V Chebu se mu zalíbilo a tak se tam o dva roky později usadil natrvalo. A tak se potkali Světlik a Kastrup, S a K. Podnik, konkurent jejich mateřského závodu, prosperoval a brzy se stal největší továrnou svého druhu v Československu. Světlik s Kastrupem do své nové továrny přetáhli i několik dalších zaměstnanců továrny Premiér, takže odborníky neměli nouzy. Těsně před vypuknutím první světové války SK předstihla počtem vyrobených kol přes 20 000 kusů průkopnický Premiér a v té době také začali majitelé pošilhávat po výrobě jízdních kol s pomocným motorem. Vyrobili jich ale málo, jejich čas měl teprve přijít. A nastala taky ta pravá chvíle vymyslet štěpnější název firmy. Z původního Elite vznikla SK, fonetický přepis počátečních písmen jmen obou zakladatelů. S Světlik, K Kastrup.
2: Ve 30. letech minulého století německá firma Fichtl a Sachs ze Schweinfurtu zavedla výrobu motoru, který byl vhodný pro pohon jízdního kola. Vznikl tak dvoudobý motor o objemu 74 kubických centimetrů s výkonem necelý 1 kW. Při 3000 otáček za minutu a spotřeboval 2,25 litrů na 100 kilometrů. Do chodu se uváděl rozšlapáváním, aby zůstala zachována co největší příbuznost s jízdními koly. K zapalování sloužila setrvačníková magnetka se zabudovanými cívkami pro osvětlení. Právě motory Sachs pro svá motorová kola používal i SK. První provedení s tímto motorem SK zařadila do svých katalogů ještě na jaře roku 1931. Motor ještě s karburátorem vyvedeným šikmo dopředu byl zabudován do obyčejného silného rámu jízdního kola. Rám byl upraven přihnutím horní rámové trubky, aby se dosáhlo nižší polohy sedla. V roce 1937 bylo podle vzoru německých továren změněno uložení zadního kola. řídel kola byla místo do drážek rámu uložena zavěšením na speciálních upínacích prvcích. To přineslo lepší manipulaci s kolem při defektu nebo výměně pneumatiky. Za příplatek bylo možno dostat přední brzdu vlastní konstrukce SK a za další příplatek ve výši 80 korun bylo možné získat stroj v dámském provedení. Po obsazení Sudet se Cheb stal součástí Německa, proto muselo být změněno i typové označení na MOFA 98. Podle německého výrazu Motorfahrrad, motorové kolo. Anexe Sudet ale pro Esku přinesla i něco dobrého. Rozšířilo se odbytiště pro její výrobky, které firma poprvé prezentovala v Německu na jarním lipském veletrhu roku 1939. Velkou výhodou motokol bylo to, že kromě nižší ceny ve srovnání s motocykly se z nich neplatila daň. A do roku 1939 nemusela mít poznávací značku a řídit je mohl každý, kdo byl starší 15 let, a to i bez řidičského průkazu. Ještě pro rok 1940 vydala továrna nové prospekty i v českém a slovenském jazyce, ale už v roce 1941 byla výroba motokol zastavena a SK přešla na válečnou výrobu. Jaroslav Červený, webové stránky motorkáři.cz.
3: Stýská se vám po kolech značky SK?
4: Já vás zklamu, nestýská. To nebyla kola mého srdce. Kola mého srdce, to byla značka Favorit. Favorit z Rokycan patřil pod SK Cheb a úpěli pod tou SK, protože to byl pobočný závod, takže ty peníze vždycky šly nejdřív a byly malé. Šly vždycky nejdřív do té SK, až potom, co zbylo, do toho Favoritu. A Favorit byl specializovaná firma, která dělala sportovní závodní kola všech druhů, jako jediná snad na světě, která vyráběla kola opravdu odkolové, krasojízdy přes dráhu až po cyklokros, samozřejmě silniční kola. Takže kola Favorit, to byla dobrá značka.
3: A SK vyráběla také sportovní kola nebo jenom kola pro volný čas?
4: Byla to i kola sportovní, ale opravdu pro začínajícího, pro mladé kluky, bez přirazovačky. Bylo to velmi jednoduché kolo. Oni byli specializovaní na užitková běžná kola, taky vyváželi desítky tisíc kol například do Egypta, do Indie. Ta kola se sem vůbec nedostala, protože byla úplně jinak řešena, tak aby to vyhovovalo těm Indům. Dělali kola třeba nákladní, taky se u nás nikdy takové kolo neobjevilo, s takovým velkým nosičem před řídítky, se zdvojeným rámem, aby to uneslo hodně velkou nálož. Zkrátka ta kola se velmi úspěšně ve velmi starých provozech vyráběla a vyvážela.
3: Říkal jste nebo zmiňoval jste SK nákladní kola, zmiňoval jste vývoz do Indie, tak se nabízí co taková rikša?
4: Já si myslím, že rikši tady nedělali. Rikši to byla specialita tamních výrobců a bastlérů, rikši se u nás nevyráběly, ne.
3: Kolik dokázalo uvést takové nákladní kolo SK?
4: Já si myslím, že to bylo dimenzované na 150 kilo, ale dozajista to uvezlo i víc. Oni se s tím tam moc nepárali a ta kola opravdu zatěžkávali, se čím síly stačili.
3: Měla ta kola výdrž?
4: Já bych řekl, že asi ano. Ty rámy byly z poctivých trubek, to nebyla žádná závodní Reynoldska. Ta kola vydržela opravdu hodně, nechala si hodně líbit.
3: V současné době mnozí lidé žehrají na to, že moderní kola, která teď jezdí na našich cyklostezkách, ulicích, silnicích, prostě všude, že nemají povinnost být vybavena zvonkem. Tahle ta SK kola ten zvonek měla?
4: Určitě. Já myslím, že to byl předpis a že i ty Favority, které byly běžně na pultě, měly zvonek, protože to byl předpis. K tomu bych řekl, že sám to vřele doporučuju. Zvonek, i když máte karbonové kolo, tak zvonek často ho použiju. Dobrá věc.
3: Ano, nikdo, kdo jde před vámi třeba s kočárkem nebo se psem, netuší, že se k němu blížíte. Tak si zacinknu a jedu dál.
1: Během první světové války došlo, jak jinak, k útlumu výroby. Po jejím skončení se SK ozvala na nabídku pražské továrny Walter. Ta nabízela prodej rozpracované výroby prototypů vojenských motocyklů, původně určené pro rakousko-uherskou armádu. K dohodě ale nedošlo.
2: SK Fahrrad Werke, Kastrup und Světlik v Chebu, továrna na velocipedy, bude prý přeměněna v akciovou společnost SK, továrna Kastrup a Světlik, akciová společnost v Chebu s kapitálem 3 miliony korun. Národní listy 14. listopadu 1922.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve 20. letech získala SK 50% podíl v rokycanské firmě Tripol a dodávala tam většinu součástí pro montáž. Když se rokycanský obchodník František Hering a Světlik s Kastrupem v roce 1932 rozešli, SK si ponechala už zavedenou značku Tripol a o 2 roky později v Rokycanech otevřela novou továrnu pod tímto jménem, ve které se montovala motorová i jízdní kola z dílů vyrobených v chebské továrně. Na přelomu 20. a 30. let už firma SK vyráběla jízdní kola prakticky v celém sortimentu, jak pánská, dámská, pro mládež, chlapecká i dívčí, krasojezdecká, dětská, dopravní dvoukolky, přívěsné vozíky ke kolům, zesílená pánská kola, sportovní kola s balónovými plášti, závodní na dráhu i silnici, ale taky v provedení roadster nebo s 2- a 3-stupňovou převodovkou v náboji zadního kola.

30. prosince 1929, v době, kdy firma již mimořádně prosperovala, Heinrich Kastrup po prodělaném zápalu plic zemřel. Zůstaly po něm 3 dcery, z nichž jako jediná pocházela Annelies Marie z druhého manželství s Annou Emílií rozenou Steinhäuserovou. Vdova po úspěšném chebském podnikateli se rozhodla pro svou tehdy nezletilou dceru Annelies postavit vilu na rozsáhlém pozemku vedle židovské synagogy v dnešní Hradební ulici. Honosná vila podle projektu sokolovského architekta Heinricha Schörera, které nechyběla ani tělocvična, hudební salonek, zimní zahrada a vinotéka, byla dokončena v roce 1938. Stavba vonila ještě novotou, když v noci 10. listopadu tohoto roku začala hořet vedlejší synagoga. Naštěstí se podařilo vilu Annelies Kastrupové zachránit, ale po válce byla znárodněna a v roce 1949 připadla české zbrojovce Strakonice. Rodinu Heinricha Kastrupa postihl stejný osud jako většinu chebských Němců. Ambros Světlík ho dlouho nepřežil. Zemřel v Chebu 25. ledna 1932. Jeho hrobka patří díky rekonstrukci mezi nejzachovalejší na chebském hřbitově. I on byl výjimečný muž a neměl pouze technické nadání. Pokoušel se skládat básně a platil za mecenáše umění. V roce 1917 pro rodinu zakoupil dům na Divadelním náměstí. Jeho syn Wilhelm Světlik studoval v Chebu na gymnáziu a poté dále v Praze, Mnichově, Anglii a Spojených státech. Pracoval v SC a postupně nahrazoval otce ve funkcích. Po jeho smrti se stal Wilhelm prezidentem správní rady.

0: Od vzniku výrobního závodu v roce 1911 vyráběla SK nejen desítky modelů úspěšných bicyklů, ale také motokola, motocykly a nebo dětské kočárky. Po druhé světové válce byla firma znárodněna. Výroba motokol už ale nebyla obnovena, firma vyráběla jenom jízdní kola. V 70. letech se sice ještě uvažovalo o obnovení výroby motorových kol, pravděpodobně s italskými motory, ale zůstalo jenom u úvah. SK byla po roce 1948 závodem České zbrojovky Strakonice, ale od roku 1950 byla samostatná a pohltila i závod Premiér. V roce 1953 byl z chebské Esky vyčleněn samostatný národní podnik Favorit Rokycany a v roce 1958 byl do národního podniku Eska Cheb znovu začleněn. Za socialistické éry byl sjednocen výrobní program. Eska vyráběla pánská i dámská cestovní kola. Sortiment se rozšířil i na skládací kola. SK úzce spolupracovala se sesterským podnikem Favorit, používala mnoho shodných komponentů. V polovině 90. let 20. století se začalo ukazovat, že SK nestíhá nejnovější trendy výroby kol. Zadlužený státní podnik proto privatizoval soukromý podnikatel. Jenže ten firmu zadlužil ještě víc. Postupně utlumil výrobu, rozprodal stroje a propustil zaměstnance. Tečkou za výrobou kol byla demolice areálu v roce 2006.
1: Neslyšel jste někde takovou šeptandu, že by třeba SK také následovala Favorit a třeba začala zase vyrábět nějaké to kolečko, třeba ta skládací?
2: To jsem opravdu neslyšel, hlavně protože SK skončila tak, že tu budovu ještě z doby před první světovou válkou, která byla nakonec prohlášena za technickou památku architektonickou, z ní se stala vietnamská tržnice a to bylo ještě dobré, ale nakonec to skončilo tak, že ji úplně zbourali. Takže jediné, co z Esky zůstalo, byla ochranná známka, kterou si jeden zájemce zakoupil před mnoha lety. Ta známka putuje po různých zájemcích, ale že by někdo se pokusil vyrábět kola Eska, ta doba je dneska už úplně někde jinde. Ne, to už bohužel nevzkřísíme.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48 u Nového Jičína. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním připustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
5: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. De facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli budeme připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
1: Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala také hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem také možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou nebo virtuální realitou. Podle ředitelky Radomíry Kodetové tato služba cílí také na mladší generace. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci mistrovství Evropy Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na šampionát v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 54. minutě útočník Lukáš Mašek. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají jistou minimálně druhou příčku ve skupině, kterou zakončí za týden v Portugalsku. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice, kus za odbočkou do Němště na Hané na kilometru 261. Osobní auto narazilo do pneumatiky z nákladního auta. I to stojí v odstavném pruhu. Pozor, zpomaluje se a vybočuje se za zatáčkou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po Národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolik, že to bylo?
4: No, tak, půl sedmi ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je no, evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky, které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zdeněk měl rád jenom barevný houby.
2: Ne, ne.
4: To ne.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš fakt, se poradit s odborníkem.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už jsi byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
2: Neměj obavy, ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Tak... Ne, byl velmi krásný.
2: ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
4: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce.
2: Ano.
4: Jak
2: ano.
4: To dopadlo, prosím vás?
5: No to, co dál? To dítě žije. Ježiši Kriste.
2: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
4: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
5: Já nevím, jestli byl Zdeněk spíš vážný nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl. Ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel. No, co se dá dělat?
4: Mohu se zeptat?
5: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal: Jiřinko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
4: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
5: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdeňkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zvedl ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala: Zdeňku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdeněk už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala: tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala: dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty: kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou můzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla: tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké, a Zdeňkovo krédo bylo: když to nemůže být pravda, je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost, o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal: pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal: to je ta lehká můza, tu umím.
4: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový.
3: A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
5: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane, je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdeňkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdeněk si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdeněk a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdeňka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. No. Na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídal. Tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodskej ten zpívat, zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat, když nás viděl. Smíchy, to nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá, koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta, co jsem tam hodil. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný, ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam. A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal, nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch a povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to slyší špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchý tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského Italskou ulici a najednou, ale velice vehementně jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi 8letý a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližoval. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo to
0: ujel, ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál barona Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyší, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou neboštík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jejím kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem se trošku odbočil, promiňte, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože to ctižádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, tý svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli jsme, já tam hraju, jak miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tenhle a takhle a byl jsem jako... Mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje, kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst. No a řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptýz, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou a člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábrany jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou, já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu, já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kostě a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval, no takhle to jako říkal, no kam by házel kostě, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je, vlastně byl kovboj svým způsobem. A já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. Ale teď šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni, ty partnerky, mi tam nahráli. Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál roli milovníku, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který po mně šel. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak jsem tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem, říkal, já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů. A Bolek Polívka je podle mě klaun, jaký ho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko. Bereš všecko.
0: To se musím bránit, panč, to ve mně známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych se tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, se mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
4: Ale ty hádky je to
3: my
4: pořád
3: jsme se
4: takhle,
3: museli zavrtávat.
4: Oni se hádají pořád. Na řadčině, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, protože to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šaška královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šaška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skáč, skáč. To já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skáč, skáč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Tak ne, neochotně jsem prostě povylezl z toho okna.

0: Ač! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, on prostě mě tady provokoval a letím prostě. A teď tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad. Teď jsem jenom viděl jako ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky, a tak jsem zakroužil nad hradem a řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu.
1: Jak ty mluvíš jsem, před
0: no
1: tím
0: tak
1: Vladimírkem?
0: V tom snu jsem tak hovořil, jo, pardon. No ve snu. Ve snu, já si servítky neberu před synem. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá, teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce, já přece bych to neměl, já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku, a teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál a tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nedorozumění pracovní. A když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil?

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, zdravím vás, pomalé dovolené. Měla jsem možnost navštívit nádherné a kouzelné místo italské Assisi, město spojené se svatým Františkem, svatou Klárou. Je to místo, kde člověk trochu zpomalí, kde si uvědomí, kolik příběhů se v životě člověka odehrává a kolik stop po sobě lidé zanechávají. Některé stopy jsou vidět v kamenech starých bazilik, jiné zůstávají v srdcích lidí. A možná právě dnes večer budeme vzpomínat na člověka, který také zanechal obrovskou stopu v životech mnoha z nás. 1. října roku 2019 odešel Karel Gott, hlas, který provázel několik generací. Právě v polovině noční linky to bude 7 let. Jeho písně nebyly jenom melodiemi. Pro mnohé z nás jsou spojené s konkrétními lidmi, místy, okamžiky, vzpomínkami. A právě o ty se budeme dnes v noci spolu dělit. Kdy jste poprvé zaznamenali Karla Gotta? Měli jste doma jeho desky, kazety, CDčka? Byli jste na jeho koncertě? Setkali jste se s ním osobně? Co podle vás způsobilo, že jeho hlas oslovoval tolik lidí tolik let a ještě bude oslovovat? Na Hvězdu hvězd dnes společně zavzpomínáme v noční lince s Jarkou Barboříkovou, a to až do 1 hodiny. 731 800 900, pište přímo na rozhlas.cz/linka nebo na rozhlas.cz/linka a telefonní číslo volejte, čekám na vás. Máme pro sebe dost času, ale to nezdržujeme, pojďme na první písničku a bude samozřejmě od Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé hlasy se nestávají jenom součástí písniček, ale i našich životů. Noční linka Českého rozhlasu bude dnes vzpomínat na Karla Gotta a na chvíle, které nám jeho hudba přinesla. Anička z Miroslavy volá jako první. Dobrý den, dobrý večer.
1: Krásný večer, paní Jaruško, a také všem posluchačům ho přeji. No, je mi ctí, že můžu být první, která vzpomene na mistra všech mistrů, pana Karla Gotta. Vzpomínám si na ten den, kdy nás opustil na věčnost, a protože jsem byla druhý den v nemocnici, tak jsem to slyšela hned ráno a bylo na pokoji, když jsem to tam děvčatům říkala, tak byly všechny smutné tehdy. A já už si nepamatuju, kdy jsem ho slyšela poprvé, ale určitě jsem byla mladé děvče, když pan Karel Gott začal zpívat, a myslím si, že on nebyl jenom mistr všech mistrů ve zpěvu, ale že byl i mistr slova, protože v televizi ty scénky kolikrát, když byl návštěvou v nějakém pořadu, tak bylo to vždy dojemné, milé a smysluplné. A samozřejmě vzpomínám na koncerty ve Slaném, když bývali, tak to určitě byly všechny obrazovky rozpálené, že všichni seděli u nich a na tento hudební pořad lidé se rádi dívali. A já musím říct, že teda pro mě je písnička Karla Gotta Indiánská píseň lásky. A potom Vltava, samozřejmě to tam mě vždycky úplně nadchne. Nebo o mami. No to prostě, co je píseň, to hit a to velká srdcovka, a velice, velice ráda vzpomínám. A také jsem poslouchala, asi před 2 roky se četl na Českém rozhlase, na sesterské vaší rozhlasové stanici Dvojka, se četl jeho životní cesta, a snad tehdy bylo řečeno, že poprvé, že paní manželka svolila, že byl užitá umělá inteligence, která vytvořila jeho hlas. Vím, že ten ty paměti četl Igor Bareš, ale pan Karel Gott tam měl takové vstupy vytvořené právě hlas tou umělou inteligenci. Bylo to úžasné, já jsem to poslouchala a bylo to úžasné a občas na to vzpomínám. No ale když slyším písničku jeho, tak prostě si ho představím, a nebyla jsem nikdy na jeho koncertě, ale nikdy jsem si nenechala ujít, když byl pořad s Karlem Gottem, ať už to byly Silvestry, nebo právě ty koncerty ve Slaném a různé pořady, takže byl to a je stále miláček národa, a nejen u nás, ale myslím si, že i ve všech německy mluvících státech, takže byl to mistr pan mistr. Karel Gott.
0: Aničko, a máte doma jeho desky, kazety, CDčka?
1: No, jaká desky je nejstarší? Ne, ale CDčka. Desky už možná taky byly, ale to už je asi čas je někam zavál, ale CDčka mám, a samozřejmě dneska jsou možnosti, že jo, si pustíte na YouTube nebo na nějakých těch kanálech a vyberete si písničku, kterou byste si chtěla poslechnout, a je to vaše.
0: Takže Aničko, a řekněte mi, v čem bylo to jeho kouzlo? Jak to, že oslovil tolik generací a nevzlížely k němu jenom ženy, ale muži, děti, všichni známe jeho písničky? Jak to?
1: To byl ten jeho šarm a ten jeho geniální, ta jeho geniální hlasová výbava, a zvládl všechno a dokázal lidem přinést radost a dojetí a vzpomínky, prostě všechno dohromady, co ke krásnému životu patří a k tomuto hudebnímu umění, protože on, i když zpíval třeba nějakou árii, a prostě zvládl to. Jeho hlasový rozsah prostě měl neomezené možnosti, bych řekla. Takže takhle to je, tak svým šarmem a svým vystupováním, a lidi zaujal a lidi pobavil a přinesl jim radost a zábavu.
0: Také si myslím, že to není
1: kvůli velké umění.
0: Počtu písní a ocenění nebo koncertů, které měl za sebou, ale on byl mistrem, který uměl dokonale vystupovat. Určitě, když jste zmínila ten šarm, tak jsem si úplně představila, jak stojí na pódium a asi rozumím, jak to myslíte. Dokázal zpívat tak, že si v jeho hlase mohl každý najít to své. Pro někoho byl hlasem mládí, pro jiného vzpomínkou na rodiče, na první lásku, na zábavy.
1: No, ano, dovedl si to uvést ten pořad, že si to komentoval, uváděl, no byl neodolatelný a byl okouzlující a myslím si, že na něho bude ještě dlouho na našich těch hitparádách mít stále prim, takže to by byl asi můj příspěvek, no. Mám ho ráda a písničky, mám určité písničky, které zpívá, tak mám je v srdci úplně zapsané a chvíju se dojetím, když je slyším.
0: Aničko,
1: ale říkám, všechny jsou krásné jeho písně.
0: Tak vám přeji, aby vám písničky, které máte ráda, dál přinášely radost a možná i malé návraty k hezkým chvílím. Děkuji, že jste dnes byla s námi v Noční lince.
1: Přeju všem hodně zdraví a krásné dny a dobrou noc všem, nebo krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou melodie, které stačí zaslechnout po několika letech a okamžitě víme, kde jsme byli a s kým jsme je poslouchali. Právě takové vzpomínky dnes otevírá Noční linka Českého rozhlasu. Vzpomínáme na Karla Gotta.

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Když odejde velká osobnost, nezůstane po ní jenom dílo, ale hlavně příběhy lidí, kterých se dotkla. O příbězích spojených s Karlem Gottem si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a je s námi paní Helena, která volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc i vám.
1: Já děkuju, já jsem, mě 81 let, takže už hodně pamatuju a pamatuju si, že v roce 1962 poprvé zpíval Gott, tam jmenoval se to Julia Fučíka a tam někdo řekl, že to je velký talent. A dokonce jsem se s ním jednou setkala osobně. Byli jsme s manželem tenkrát na natáčení jako komparzisti na natáčení na Barrandově. Byl to Silvestr a zrovna jsme se potkali na chodbě, takže já jsem náhodou měla fotku, tak mě to i podepsal. No a byl to nejen úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Takový, když srovnávám to s dnešní dobou, jak se lidi chovají, to je strašný. Opravdu, já jsem dělala i u diplomatu, a vše, ale to chování dnešní, všichni by si z toho měli vzít poučení. To nebyl jenom úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Už na tom byl špatně a podpisoval úplně, každý mu podepsal fotku, nebo opravdu úžasný člověk.
0: Helenko, takový, takže dnes... vy jste byla u natáčení silvestrovského pořadu televizního?
1: No, tenkrát jsme, protože máma moje prodávala na Malostranském náměstí, měla malý vedle kavárny malý obchůdek a nějaká zákaznice tam chodila a nechcete na kompárs, no takže my jsme tam šli s manželem, mým Ostravakem, jsme šli a zrovna náhodou jsme toho Gotta potkali na chodbě a naštěstí jsem měla fotku s sebou, nebo já už nevím, a takže se mě to i podepsal.
0: A to byl asi který rok, pamatujete?
1: To ten první si pamatuju, 1962.
0: Helenko, to jsou ty nejlepší Silvestry. My se teď na to můžeme jenom dívat a vzpomínat na internetu a vy jste
1: já to nenávidím. Nenávidím internet i tuhle dobu. Prostě nechci to. Je to i tele, já nejsem maniak, ale teď je to samá negace, žádná legrace, samý vraždy i v reálu, že to ty lidi baví, kdy ty mladí do toho čučej furt, já nejsem trpaslík a to porazili mě i dvakrát na ulici, je to strašný, na těch koloběžkách by pomalu jezdili i v krámě. Hrozný. 50 let jsem řídila různý auta, jela jsem až do Tunisu sama tenkrát. Já jsem to nezažila, tohle, co je teď. Hrozný. A Gott teda opravdu smekám před ním.
0: Dobře, úžasný Helenko, člověk. Tak využijte toho internetu k něčemu dobrému. Puste se tam ze záznamu.
1: Jeho já nemám scénky, internet. Jo. Já internet nemám, ani ho nechci. Dcera dělá tady v nemocnici a tady v Krči bydlím 57 let. Všechno prodali, rozkradli a... Ne, dobře. Všechno muselo být ruský, teď sama Amerika a samý vraždy a ne. Strašně.
0: Helenko, děkujeme za krásnou vzpomínku na Karla Gotta.
1: Dovolám se do Zlína, ale když vysílá z Prahy, tak tam se nedovolám. Takže pozdravuju všechny a vzpomínejte v dobrým, byl to úžasný člověk. Nejen zpěvák, ale člověk. Děkuju moc a pozdravuju všechny.
0: Ano, byl umělcem, jehož písně znali mladí i staří a dokázal oslovit celé rodiny. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu ptáme na to, jaký je váš příběh s Karlem Gottem. Které písničky jste měli nejraději, které znáte z paměti? Dokážete si vzpomenout, kde jste se s ním setkali poprvé? Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte doma desku, kazetu nebo jenom jednu písničku, která vás vrátí o desítky let zpátky. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu vydáváme po stopách vzpomínek na Karla Gotta. Je s námi pan Miloš. Z jakého kraje voláte?
1: Z jižních Čech.
0: Tak to je kousek ze Zlína, ale no, po telefonní lince jste u nás co by dob. Tak co vám říká slovo Karel Gott?
1: No tak já si Karla Gotta pamatuju, když měl nějaký, to bylo tak zhruba v 65. roce, tak měl nějaký rozhovor v rádi, v televizi, myslím, že to bylo, tak se ho tam ptali, jestli se bude taky už ženit a tohle, a on tam říkal, že no takový tělo nemůže patřit jenom jedné ženě.
0: Aha.
1: Tak to je moje vzpomínka. No a jináč jeho písničky jsem rád poslouchal, viděl jsem ho, když se vysílal pořad Hlas jednoho města, to byly takový ty reviální pořady, a to bylo tenkrát na Spartakiádě, na spartanském stadioně, tak tam jsem ho viděl. Stál jsem, no, on tam jezdil na kole, si pamatuju, po fotbalu v hřišti. Mm-hmm. Tak to bylo takový srandovní, no.
0: To byla hudebně soutěžní reví Československé televize.
1: Tak,
0: já si teda žádnou konkrétní scénku nevybavím, ale ano, možná mnozí posluchači to mají taky čerstvě v hlavě, jak vy.
1: Za totality se to vysílalo a potom už to nějak usnulo, nebylo. Bylo to vždycky dva z jednoho města a soutěžili nějaký dvě města proti sobě a tohle to, že byla Spartakiáda, to bylo v 85. roce, jsem byl na Spartakiádě, no tak tam bylo spousta herců, jo, všemožných těch, tak jsem ho tam taky viděl. No.
0: Mm-hmm. No a pak ještě někdy později, protože to je přece jenom už dávno.
1: Ne, už jsem ho jen tak sledoval, jo, říkám, písničky se mi líbily, zpíval úžasně, ale jako přímý setkání jsem s ním neměl. No.
0: A kdyby dnes večer zazvonil telefon a v něm byl Karel Gott, co byste mu řekli jako první, nebo na co byste se ho chtěl zeptat?
1: No, tak jak tam je nahoře asi, no.
0: Jo. No, by vám to určitě tak jako začal by rozmachovat rukama, nějakým bonmotem by asi zareagoval.
1: Určitě, no, on byl velice pohotový, vtipnej, mluvit na cokoliv, kdykoliv odpovědět, si myslím, no, v tom jako u něj nebyl problém.
0: Uh-huh. No, máte doma něco, co vás s tím Karel Gottem nějak propojuje, třeba CDčka, fotografie, nebo nějaké...
1: No, nemám. S Gottem ne, no. Spíš s Olympikem, no, protože můj strejda v Praze bydlel v baráku, kde bydlel Petr Janda, no, tak jsem byl u Petra Jandy taky. To ještě, to bylo někdy v 75. bydleli v Praze, tak mám od něj podepsaný fotky, no, ale přímo teda, no, byl jsem... U Petra Jandy doma jsem byl, no.
0: No, tak...
1: To byl taky krásný zážitek.
0: O tom třeba příště, ale pamatujete si, kde jste byl toho 1. října roku 2019, když jste se dozvěděl zprávu o jeho odchodu?
1: No, to jsem byl asi doma.
0: A ukápla vám slza?
1: Jo, určitě, no, jsem si říkal, no, už to... No, ono to na něm bylo vidět, že už je takový horší, že jo, víc se to, no, říkalo.
0: Já vám musím říct takovou jednu zajímavost. Já jsem se to dozvěděla zrovna doma, byla jsem v kuchyni, krájela jsem cibuli a představte si, že sice v jiné kuchyni, ale opět u krájení cibule jsem se dozvěděla tehdy z rozhlasu, že zemřel Václav Havel. Tak to mi přišlo teda neskutečně zajímavé. No, byla nějaká píseň Karla Gotta spojená s vaším seznámením, svatbou, nějakým důležitým životním okamžikem? Nechal jste si třeba zahrát jeho písničku někdy, někde při nějaké příležitosti?
1: Ale moc se mi líbily Zvonky štěstí s Darinkou. To byla úžasná písnička, no.
0: Ano, je. Miloši, děkuju. Chcete něco dodat závěrem?
1: No, No a ještě, že se mi líbila písnička, jak zpíval Být věčně mlád, Forever Young. Mm-hmm. A pamatuju si, když Karel zemřel, tak potom to byli, jak se jmenovali, Alphaville, že jo? Co hráli si písničky. No, tak normálně tam při tom svým koncertu vyhlásili, že zemřel Karel Gott, a hráli tuhle tu písničku Forever Young a byli, to pódium bylo jakoby potažený a no, nějakýma jako takovými plachtama a na těch plachtách byly fotky Karla Gotta, no. To si pamatuju, že to bylo těsně po úmrtí Gotta, no. A to byla taky parádní písnička, že jo, Být věčně, Být stále mlád a myslím, že tam dělal slova Zdeněk Borovec, no, ten to byl úžasný text, no.
0: Já myslím, že on vlastně je stále mlád v našich srdcích, nebo alespoň někdo si možná přesně tak to vybavuje.
1: Přesně, určitě tak, to je ono, ano.
0: Tak je, on sice už ne, ale jeho písničky s námi stále žijí a pro nás je stále mlád.
1: A budou s náma, že jo, budou s našima dětma, vnoučatama, pravnoučatama určitě taky.
0: Ano.
1: Je to tak.
0: Napadá mě ještě říci, že díky své hudbě zůstává stále mladý v srdcích těch, kteří ho poslouchají, což jste vy i já. Miloši, děkuju za sdílení. Mějte se dobře.
1: Vy taky. Díky, na shle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé písně nestárnou, protože v sobě nesou naše vlastní vzpomínky. O těch vašich na Karla Gotta dnes vzpomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat na web. Zdravím noční linku, myslím, že máme mnoho lepších zpěváků, než je Karel Gott. To napsal Pepa. Dana Ústí nad Labem. Jen dvě slova. Neustále vzpomínám. Paní Jana. Jaruško, noční linku poslouchám každý den, ale dnes vám musím napsat. Karla Gotta mám moc ráda nejenom proto, že se narodil 14.7. roku 1939, stejně jako moje maminka, ale hlavně pro jeho skromnost a krásné vystupování. Od svých asi 15 let jsem poslouchala jeho písně, které dodnes znám na spaměť. Nejprve jsem si kupovala singly, později LP desky. I když to bylo mým velkým přáním, nikdy jsem nebyla na jeho koncertě. Když už byli oba ve věku, často jsme s maminkou na Karla vzpomínali. Když jim bylo, myslím, 65, přišla zpráva o Karlově nemoci, o tom, že mu Ivanka zachránila život. V skrytu duše jsem si tehdy myslela, že maminka i Karel budou nesmrtelní. Dokonce jsem Karlovi k jeho 80. napsala a přála všechno dobré. Odpověď nepřišla. Když potom 1. října odešel, byla to pro nás velká rána. Maminka odešla do nebe v nedožitých 85 letech. Stále na oba s láskou vzpomínám. Pan Michal, Karel Gott byl zkrátka fenomén. Na české umělecké scéně nebylo druhého lepšího. Obdivuji ho pro jeho talent, pro jeho píly, pro jeho elegantní a skromné vystupování. Ač se těšil nezměrnému věhlasu, byl prostý, neměl žádné manýry, mediální skandály. V poslední době mě umělecky povznáší mistrův duet s Martou Kubišovou nazvaný Jaká to nádhera. Mistra jsem spatřil jednou naživo, nikoli na koncertě, nýbrž v jedné palačinkárně v Průhonicích u Prahy. Čas od času se do ní vracím a pokaždé se tam na mistra vzpomenu. Michale, i vám děkuju. Karel Gott dokázal spojit generace a jeho hlas provázel radosti, lásky i obyčejné dny mnoha z nás. Dnes mu proto věnujeme noční linku Českého rozhlasu, protože už za pár minut to bude přesně 7 let, co odešel do hudebního nebe.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Hrvátce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda,

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Franky to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: za co bych stál.
1: To byl Pavel Bobek, který nám dospíval písničku 3 minuty před 3:15. Jmenovala se Dálniční hlídka a před námi je krásná píseň od Anety Langerové Stačilo říct. Ale mezi tím vaše vzpomínka, vzpomínka na Karla Gotta, protože právě o něm je celá tato noční linka Českého rozhlasu. Právě 1. října, to bude 7 let, co odešel do hudebního nebe a právě proto je dnes pro nás nejdůležitější v noční lince. Někdy si pamatujeme, nebo nepamatujeme datum ani rok, ale pamatujeme si písničku. A právě prostřednictvím písniček Karla Gotta dnes otevřeme dveře do vašich vzpomínek právě na tuto vzácnou osobnost. Kdo je s námi? Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeju. Tady Dana.
1: Paní Dana z Blatné. Vy jste dojatá, Dano, ještě jste ani nezačala.
2: Ano. Já jsem dojatá, protože mě dneska v noci umřel 16-letý kocourek. A, takže jsem dojatá z toho, ale budu mluvit k tématu samozřejmě, co se vás netýká. Tu bolest sobě mám. Takže já jsem dojatá i z Karla Gotta, protože to byl opravdu božský člověk. Nejen, že měl božské jméno, ale on byl božský člověk a já jeho písničky prostě miluju. Na koncertě jsem byla přímo v Holešovicích, tehda to byla nová sportovní hala, tam zpíval ještě vlastně Zitkou Zelenkovou a my tuším, že to byla Marcela. Ne, Marcela Holanová to nebyla. No to je jedno, to není podstatný, já mám dneska trošku takovou melancholickou náladu. No, Jitka Zelenková doprovázela dlouho. Jeho písničky miluju nade všechno. A můžu říct, že teda mám spoustu singlů, to ještě když jsem jezdila přes Prahu do Ústí, takže jsem si kupovala, jsem si zamluvila a kupovala. Mám i LPčko jedno, ale už nemám teda funkční momentálně gramofon, takže ho mám i na CDčku, no a z CDčka prostě ho poslouchám a vždycky mě to dojímá. Jaruško, mě to vždycky dojímá, protože ty písničky mají obrovskou hloubku. Jsou cituplný. Já si vzpomínám jedna z prvních písní Oči má sněhem zaváté, tak se dneska cítím já. Já mám takový rozklený oči. No ale já jsem zažila teda nejen ten koncert, ale já jsem dokonce rodačka z Plzeňska, takže můj tatínek znal tatínka Karla Gotta. Aha. On se s ním setkal někde.
1: No a jak na něho vzpomínal? Mluvil o tom?
2: No prostě taky to byl úžasný člověk. Ano, přesně, můj tatínek už nežije přes 35 let, ale bohužel, jako, víte co, mně se na něm líbí nejen jeho podání veškerých písní, veškerého zpěvu, a mně se na něm líbí strašně ta galantnost. A to byl i můj tatínek takový byl. A prostě já ho obdivuju a budu obdivovat, dokud žít budu. Protože jeho písničky prostě nezestárnou. Já si vzpomínám takovou tu, co zpíval pro Němce, Babička třeba, jo, Zvonky štěstí, to taky miluju, to mám zrovna na CDčku. No, ale dneska nemám nějak na hudbu moc čas, takže poslouchám, nebo náladu, takže poslouchám to vaše rádíčko. A je strašně fajn.
1: Dano, jak jste vnímala, když začal mluvit o svém soukromí a rodině, otevřeněji než dřív? Bylo pro vás překvapivé vidět z velké hvězdy najednou i obyčejného manžela a tatínka?
2: Ano, nebylo to vůbec překvapením, já jsem mu to totiž tak dlouho křála, až já si vzpomínám, že jsem byla zrovinka v Lázníš někde v Konstantinkách, myslím, že to bylo, a on se ženil v té době. Já jsem ho sledovala celý ten život svůj. A já jsem sledovala, jak jeho tvorbu hudební, tak vlastně i ten manželský život nakonec dopadl velice krásně. Pominu to, že měl tři děti, vlastně tři, s dcery ještě předtím, než se oženil, ale to chápu. On vždycky říkal, že chce být pro všechny a on se toho držel. A víte, jsou lidi, kteří něco dokážou a jsou skromní. To je pro mě prostě podstata lidství. Já bych to ani asi líp neřekla.
1: Řekla jste
2: to jeho gentlemanství a to všechno, jak se choval k lidem, jakýhokoliv postavení a věku, to bylo neskutečné. Takže vzpomínám a za chviličku to bude už vlastně to výročí smutný a já dneska taky smutním, takže Jaruško, já to dneska ukončím asi tím, že zdravím Káju. Pošte ho Káju do nebička.
1: Děkuji, že jste se s náma podělila o vzpomínky na Karla Gotta, na jeho tvorbu, na jeho svatbu, na jeho tatínka, který znal vašeho tatínka. A je mi moc líto teda, že teď smutníte. Kdo měl doma zvířecího kamaráda, tak ví, že to není jenom zvíře, je to součást domova. No tak se držte, poslouchejte dál příběh ostatních a zavolejte zase příště, až bude téma, které se vám bude líbit. Možná to bude trošku veselější.
2: Krásně.
1: Ať se
2: a požehnaný život všem.

0: snad každý z nás má nějakou písničku, o které se vždycky zastaví čas. Možná je to ta od Karla Gotta. Budeme hledat společně v dnešní noční lince Českého rozhlasu mezi těmi vašimi písničkami a uvidíme, co tam najdeme. Kdo nám volá?
1: Tady je Procházka, neboli Starý vrk, z Babinských hor od Ústí nad Labem.
0: Tak jak vám můžu říkat?
1: No, Starý vlku.
0: Starý vlku, dobře, tak. Jste mě trošku tak vykolejili mimo éter, že jsem se tady úplně zakoktala, protože to vaše představení bylo tak dlouhé. Ale o to je to pestřejší.
1: Pardon, to je starý kremský název. My žijeme s manželkou 27 let v Babinských horách. Teď kilometrů je to chráněná obraz. Krásný, úžasný výhled dolů na to Svědohoří. Ale chtěl jsem říct tomu Gotovi, panu Gotovi. My jsme byli jednou s dcerou, tenkrát jí bylo 5 let, v roce 1974. A šli jsme, byli jsme na takovým výletě. Byli jsme i divoce tak oblečení, protože jako na vandru. A tenkrát v Patýský ulici u hotelu Pan American, jestli se tak ještě dneska jmenuje, na nábřeží Vltavy, a pan God vyšel z toho hotelu s ochrankou a já jsem úplně zkameněl a přišel jsem k němu, on jenom takhle mávnou rukama, aby ochranka odstoupila a povídá mu, pane God, prosím vás, mohl byste se mi s dcerou vyfotit. On jenom absolutně řekl, ano, to víte, že jo, že vám to udělám. Podívá se k dcere, skloně se k ní a povídá, můžeš mi podat ručičku? Tak ona mu podá ručičku, otočil se k nám a povídá, a můžete nás vyfotit? Tak jsem ho vyfotil. No, příjemný, lidský, senzační chlap, takový lidi se rodí snad za tisíc let jenom. Ne za 100 let. Takovýhle příjemný a klidný a rozumný a vůbec po všech stránkách.
0: No a kde máte tu fotografii? Máte ji vystavenou?
1: Mám od té doby, to už je od roku 1974 a mám ji v pokoji na stolku a hlídá ji bengalský tygr. To je soška bengalského tygra, který už je tak, soška už je taky stará asi těch 40 let.
0: No, takže, je nějaká písnička, která je spojená s nějakým významným okamžikem vašeho života? Že jste ji třeba pustil manželce, když jste ji žádal o ruku, nebo vám hrála na svatbě?
1: Ježiš, to už je hodně let. Ještě 40, my jsme spolu kolik 47 let. No, takže už je to hodně dávno, teda jak to tenkrát byla. Nějaká veliká oslava nebyla. Byli jsme tenkrát na Libochovickém zámku, jsme se brali, jo, a bylo to takový všecko takový divoký, protože se nám zrovna rozbilo auto, jo, tak jsme přijeli na tu svatbu o půl hodiny pozdě, už vždycky se mi celý, jsme se někdy zabili, tak
0: dobře.
1: Jsme si museli vypůjčit starý auto takový vypůjčit a tím jsme přijeli.
0: Dobře, tak pojďme zpátky k tématu. Který ano. Nějaký televizní moment vám utkvěl v paměti? Vzpomenete vystoupení, duet, soutěž, rozhovor? No, vybaví se vám něco?
1: Těch bylo strašně moc. Opravdu, to mě utkli všechny, který jako s ním byli, to, protože jakýkoliv podat s ním byl, tak byl úžasný. Protože ten, co řekl, tak to jako když mu vypadnul, jako když promluvil o zlatu. Ten hlas a to všechno, takový příjemný, sympatický pán a byl. To říkám, takový se rodí jenom jednou za tisíc let.
0: Ano, to jste řekl hezky. A vůbec děkuju za hezké povídání. Opatrujte se, zdravíme vás, starý vlku.
1: Děkuji vám.

0: S vaší ženou užijte si krásnou noc.
1: No, tak já jsem ve službě.
0: Počkejte, vy jste ve službě? Jako v práci?
1: No. Je mi 82 a jsem u security.
0: Aha, no, dobře. No, tak to jste
1: máme
0: teda...
1: Teďko máme zrovna přestávku se pejskem, tak jsem měl tu šanci vás chytit a poslechnout.
0: Tak to je fajn, že to vyšlo zrovna o přestávce, že jste mohli i zavolat. Opatrujte se. Šťastnou cestu
1: Děkuji
0: domů.
1: Děkuji vám tež. Moc jste mě potěšili a přeji vám příjemnou službu a klidnou noc.
0: I vám. No.

0: pokračujeme druhou hodinou noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří vzpomínkám na Karla Gotta, na jeho písně, koncerty, osobní setkání, ale i na chvíle, které se nám s jeho hlasem navždy spojily. A právě vaše telefonáty ukazují, jak silně dokázal vstoupit do životu lidí napříč generacemi. Někdo ho znal z koncertních sálů, někdo z televizních obrazovek, někdo z rodinných oslav nebo nedělního rádia. A někdo si jeho písně spojí s konkrétním člověkem, na kterého už dnes jen vzpomíná. Pokračujeme tehdy dál. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i písničky, které jsou pro vás s Karlem Gottem neodmyslitelně spojené. Volejte noční linku 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, zdravím ze zlínského studia a ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byl hlasem, který zněl z rádií, televizí i koncertních sálů po mnoho desetiletí. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří vzpomínkám na Karla Gotta a přichází paní Bohumila. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. No, já mám jednu takovou krásnou příhodu, nebo mám dvě, bych řekla. Já pocházím ze Smíchova a teď jsme se přestěhovali se na Příbramsko. A pan Gott chodil do Kartouské k lékaři. Chodil bez ochranky, jako civilní človíček, v takových semišových sametových šatičkách, jako v pánským obleku. A já jsem tam šla s manželem k zubaři. A můj muž šel proti nám a manžel říká, hele, tohohle kluka já od někoť nám. A já říkám, když je to Karel Gott, a on se tak usmál, tak prostě, aniž by ho to nějak jako urazilo nebo udivilo, párkrát jsme ho potkali jenom tak v Lidické ulici. On chodil úplně sám, bez ochranky a byl úžasný už jako od pohledu. A já musím říct, že on nejenom svým zpěvem, ale svým chováním dělal čest svýmu jménu. Pan Gott byl někdo, takovej už nebude. A je něco úžasného, že to byl Čech.
0: To je hezká tečka za tím vaším otevřením. To je zajímavá vzpomínka, člověk tak slavný, přitom bez velkého doprovodu, skoro obyčejně mezi ostatní lidi přichází k zubaři. Pro nás je to takový nadčlověk. Vidíte,
1: já jsem šla s manželem k zubaři. Aha. On vycházel z té budovy, jako, kde byli obvodní lékaři, že jo. Mm-hmm. On bydlel na té Bepramce nahoře, že jo, a obvodem patřil do Kartouských, ale nás to samotno udivilo, že chodil k normálnímu civilnímu doktorovi. Že neměl žádného svého specialistu, nebo jestli tenhle byl pro něho ten nejlepší, ale on byl naprosto, naprosto úžasný.
0: Přirozený, ano.
1: Naprosto. Celebritu, když jste ho potkala takhle mezi lidma, byl poznání, no samozřejmě to každý ho poznal, ale jako lidi mu dopřáli to soukromí a aniž by ho nějak obtěžovali, nějak tak, jak se to dělá u těch celebrit. To prostě bylo úplně normální, tam jsme ho potkávali velmi často.
0: Měla jste ráda spíš jeho starší písně nebo ty pozdější?
1: Víte, mě 80 bude. A takže já znám ještě ty písničky těch 60. let. Jako nemůžu si vybrat jednu samotnou. To byla celá škála. Vlastně každá ta píseň měla duši. Takovou, jako měl on sám. Mm-hmm. A bylo to něco, co jste si užívala a zatajila jste dech, když on zpíval. On rozdával lidem kus sebe a on se vlastně rozdal.
0: Kdy si myslíte, že byl ten zlom, že se z toho populárního zpěváka stala skutečná legenda?
1: Já myslím, že on už jako legenda přišel na
0: to. Jo. A řekněte mi, byla nějaká písnička, kterou jste neměla ráda, ale časem jste jí přišla na chuť?
1: Já jsem neměla ráda Malé kotě spalo v botě. To jsem teda neměla ráda. Jinak jako každou tu písničku jsem měla ráda. A když jsem se dozvěděla, že vlastně je nemocný a že potom vlastně odešel, já jsem potom doufala, že ho dostanou. A když teda potom odešel, tak to byla taková rána, že i něco odešlo z nás. Prostě něco, co už se vám nikdy nevrátí, můžete si to přiblížit jeho písněma, ale jeho osobnost On, i když nespíval, tak on byl opravdu, on dělal čest svému jménu. Ano, on byl boží.
0: To jste řekla hezky.
1: A takovej nám v srdcích zůstane.
0: Ano,
1: vidíme,
0: kolik generací ještě bude oslovovat po nás, já myslím.
1: Určitě, že já už mám pravnoučata a ty ho poslouchali.
0: Dobře, děkuju moc za krásná slova. Bylo to poutavé, dojímavé, dokonce osobní setkání jste zažila, tak to jsem ráda, že i takové příběhy dnes nabízíme našim posluchačům. Setkání u lékaře s Karlem Gottem. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Jsem moc ráda, že mu věnujete tu vzpomínku, protože on nám dal neskutečně mnoho let radostí. Děkuji,
0: Souhlasíme.
1: Mějte se krásně a všem posluchačům přeju ten zážitek i nadále, i když ho máme už jenom zprostředkovaně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé osobnosti odejdou, ale jejich hlas zůstává dál s námi. O tom, kde vás v životě doprovázely písně Karla Gotta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, protože je to právě dnes 7 let od jeho odchodu do hereckého hudebního nebe. Kdo je s námi? Paní Irenka, vydržela jste?
1: No, vydržela, ale bylo to dlouhé čekání.
0: Ale no, mám zvládla jste to? Zážitek. Tak povídejte, těšíme se.
1: No, v roce 2015, protože do Prahy jsem vlastně, já do dneška jezdím pravidelně, protože maminka pocházela z Prahy. A tak vlastně na takovou její památku tam jezdím pravidelně. No a jezdím tam s kamarádkami. No a prostě jsme se rozhodli, že budeme jezdit, protože tenkrát jezdili už nové tramvaje, a takže se projezdíme těmi tramvajemi. No a jedna ta kamarádka říká, hele, tady Bertramka, bydlí tady Karel Gott. A já říkám, tak pojďme, vystupme a zkusme se podívat, kde bydlí. No a tak jsme ho vypátrali, no a přišli jsme k tomu kousek od, vlastně k tomu jeho domu, a byli tam dva páni a venčili psa. A my říkáme, dobrý večer, bydlí tady Karel Gott, a oni tak jako, no tady, tady, a teď nám ukazovali. A ta kamarádka, jako prostě ta velká humoristka, říká, no my jdeme k němu na kafe. A oni, jo, no on právě vychází. A opravdu vyšel ven. No a tak já jsem byla teda úplně ohromená. A ta moje kamarádka byla taková drzá, šla k němu a říká, dobrý večer, pane mistře, já jsem byla na vašem koncertě, mohli bychom se s vámi vyfotit. No a byl takový fakt jako příjemný a říká, no klidně. No a ona v aparátu měla poslední snímek a ten snímek normálně vyšel. Jo, já jsem teda měla tenkrát takový ty, jak začínaly ty mobily, tak jsem si ho taky vyfotila, ale z toho prostě nebyla vůbec žádná, ta prostě to bylo takové zrnité. No a mám teda krásnou památku, mám tady tu poslední fotografii, která ta kamarádka měla v tom fotoaparátu.
0: Takže jste no si ho schovala? Dochoval se?
1: No, tak ho mám vystaveného i s mými rodiči, protože maminka, říkám, pocházela z Prahy. No a oni ho vlastně poslouchali, moje rodiče, hodně. No a já jsem to ani tenkrát jako dítě tak nevnímala, jo, prostě byl to Karel Gott, že? No, ale od té doby ty jeho písničky, dokonce teda i moje dcera Petra, která pracuje v Karlově studánce, a její syn tam dělá diskotéky, tak každou tu diskotéku musí zaznít písně Karla Gotta.
0: A jak dlouho to celé trvalo? Byla to jenom chvilka, nebo jste se stihli i krátce popovídat?
1: No, on jako takový, on, jako my jsme ho nechtěli otravovat, jo, takže tam proběhlo jenom to fotografování. Ale jako bylo to hrozně příjemné, jo, byl to fakt opravdu takový jako moment, a tak jak ti posluchači přede mnou říkají, jako že to byl fakt takový jako prostě, jo, že on si na nic nehrál, jo, že někdy ty takový ty slavní lidé, že vás jako tak jako odbydou, ale tam bylo vidět, že on prostě byl rád, že se s náma může vyfotit, no, jo.
0: Já teda obdivuju kamarádku a vlastně jako jí fandím, proč ne. Kdyby nechtěl fotografii, někam spěchal, tak by slušně odmítl, nic by se nestalo, ale vy jste měli to štěstí, že to celé dopadlo dobře. To máte krásný poklad.
1: No, kamarádka pracuje v Praze, ona mě teda určitě neposlouchá teďka v noci, ale musím jí říct, že jsem se k vám dovolala a že jsem vlastně ten náš příběh vlastně vám povykládala.
0: To jsme rádi. Jirenko, tak přejeme krásnou noc, pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a pěkné písničky. Ta další bude od Michala Tučného. Ať se vám daří.
1: Tak taky přeji dobrou noc.
0: Pojďme se podívat ještě na web, tam píše pan Pavel. Dobrý večer, já si pamatuju, že jsem zrovna volal do noční linky, když Karel Gott zemřel, nějak v tomto období. Pamatuji si, že jsem se do éteru rozplakal, bylo mi to moc líto. Dobrou noc. Jana. Já jsem Káju poprvé zaregistrovala v útlém věku při sledování mého oblíbeného seriálu Včelka Mája. Této velmi chytlavé písně jsem měla krásný vztah, měl velmi zajímavý hlas a ještě tu nikdy nejmenoval, že byl milovník židovských anekdot. Paní Ivona, dobrý den, já měla to štěstí, že jsem vyhrála soutěž, kde byla možnost se s Karlem Gottem setkat, povečeřet s ním osobně a popovídat si. Bylo nám tam 20, bylo to v Praze, bylo to úžasné, stůl jsme měli do účka, tak jsme na sebe všichni viděli a jelikož tam byli všichni a hrnuli se k němu, aby byli co nejblíž, tak na mě potom nezbylo nejlepší místo, ale nakonec jsem seděla 2 metry od něho. Ke každému přišel, osobně podal ruku, tak jsme se dozvěděli, co má nejraději, co rád jí. Ochutnali jsme grilovaného lososa, ananas, ryby, špízy na šavli a podobné věci. Nevynechala jsem žádný jeho koncert v Praze v O2. Byl úžasný zpěvák, moc mi chybí. Tak Ivonko, i vám děkujeme za vzkaz a pojďme na další. Po slíbené písničce od Michala Tučného se opět zeptám dalšího z vás na vzpomínky na Karla Gotta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Možná jste ho slyšeli na prvním rande při rodinné oslavě nebo třeba cestou autem do práce. Dnes večer Noční linka Českého rozhlasu hledá osobní příběhy s hudbou Karla Gotta. Je s námi paní Miluška. Miluško, vítejte ve vysílání, tak pojďme k tématu Karel Gott.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, přeji vám a všem posluchačům. Jenom bych se vás chtěla rychle krátce zeptat, poslala se vám kamínky, jestli jste je dostala.
0: Ano, moc děkuju. Počkejte po našem povídání v éteru a můžeme si to říct. Tak, Karel Gott.
1: Karel Gott, ano. Tak první vám řeknu, že na prvním místě byl u mě pan Karel Gott, druhé místo byl Demis Roussos a třetí místo byl pan Miroslav Ullmann. To jenom tak jako na okraj. No, na prvním koncertě jsme byli se synem, který měl 3 roky. Bylo to v roce 1980 a sousedka přinesla vstupenky, že jestli nechceme jít na Karla Gotta. Ještě vám chci říct, že syn, jak jsem říkala, měl 3 roky a vždycky, když zpíval pan Karel Gott v televizi, tak můj syn říkal, to je Strejda Kaja, to je Strejda Kaja. Já jsem mu vysvětlila, že to Strejda není. No. A pak, jak nám ta sousedka přinesla ty vstupenky, tak jsme šli do Vítkovické haly, do arény. No, byl koncert, syn měl ruku v šádře. Byl koncert, já jsem s ním čekala na pana Karla Gotta. Bylo už 11 hodin v noci, no byli tam lidé, chtěli podpis na fotku, že samozřejmě a tak dále, nevím jaké desky. No, ale tak ten pán, co to tam hlídá, no víte, jako ten, no, tak říká, tady je ještě jeden malý pacient, jo, pan Gott se otočil, viděl malého, jsem ho měla na rukou, no a já říkám, prosím vás pěkně, syn vás má tak rád a také jeho první desku Očima sněm za vatem mám podepsanou, to vám řeknu za chvilku, jestli vyjde čas. No, tak ale on už neměl fotku, tak mu podepsal aspoň ten program. No, tak to bylo první setkání s panem Karlem Gottem. Druhé setkání bylo v roce 89, dcera měla 11 let a já jsem měla v rukou takovou tu malou desku Očima sněm zaváte, oni tenkrát ty desky stály pár korun, myslím 20, no to je jedno. A tak já jsem chtěla, aby mi tu desku podepsal, protože on s tím vlastně vyhrál, že na nějaké té soutěži. A já jsem tu desku, tu písničku teda moc milovala. Vždycky jsem si to pouštěla nahlas. A sousedky, když si stěžovali, že hraje u nás rádio nahlas, tak jsem to pustila ještě více. No. A teď jsme jako stáli a teď si vemte, moje dcera měla 11 a ta byla taková menší a ta vlna k tomu panu Karlu Gottovi, jak přišel, byla tak obrovská, že malé mi ušlapali, tak já jsem jenom volala, stůj tam, nikam nechoď. Šla jsem se, nevím ani, jak jsem se tam k tomu panu Karlu Gottovi dostala, najednou jsem byla před ním a jsem pozdravila, dobrý večer, prosím vás pěkně, podepsal byste mi tady tu desku Očima sněm za vatem. Tak mi ji podepsal, mám ji podepsanou. Jinak mám teda fotky pana Karla Gotta, mám i od jeho paní Ivanky Gottové. Můj syn, když měl 8 let, tady to mám, jsem to schválně se šla podívat, kde máme fotky, tak a to mám rád, desku drží v ruce, to dostal na narozeniny v těch 8 letech. Potom ještě jsme měli jednu nebo dvě, nevím, to jsem nenašla, ale chci říct také, že měl jednu krásnou píseň, já nevím, na které desce na tom LPčku to bylo, o hříběti, tu jsem nikdy neslyšela. Už jsme pátrali potom, jak se ta písnička jmenovala, bylo to o hříběti, o zrození hříběte. Moc krásná píseň. Jinak jako, jo, ještě vám řeknu jednu příhodu rychle. Když jsme, jako já jsem věděla, že pan Karlo zase přijede, tak jsem k té hale Vítkovické šla. No a čekala jsem, přijelo auto, pán Gott vystoupil. No a čekala tam na něho ještě jedna paní, já jsem ji neznala, nevím. Ona, vy taky čekáte na Karla Gotta? Já říkám, ano. No, ona měla trošičku špičku, jak se říká. No a nic, pan Karel Gott přišel, já jsem ho pozdravila, ona také. No, ona, Karlíčku můj, a tak ho objímala, no to nic. A já jsem ho poprosila, jestli by mi podepsal fotografii, on mi podepsal fotografii, já jsem odešla. A co ona potom, nevím, protože jsem tam nechtěla jako překážet. Takže tak, no, jinak písničky jeho se mi líbí všechny, a to je na Vánoce, ty vánoční písničky krásné, vždycky, když volám do rozhlasu Český rozhlas Ostrava, nechávám hrát lidem, známým a přátelům nebo na Vánoce, tak vždycky nechávám pana Karla Gotta, protože má moc krásné písničky, moc tu jednu písničku. Má moc krásnou, no takže... Tak
0: Milušku, já pořád tak přemýšlím nad tou písničkou, vy jste říkala, že to bylo o hříbětě, nemyslela jste ano, to hříbě, ale to zpívala Helenka Vondráčková s Neckářem. Možná myslíte ale ještě jinou.
1: Ne, to on zpíval, nevím, já to neznám, protože víte co, já už mám taky hodně hledat ty desky, nemám to manželovi jsem to nechala, nevím, kde to je. No, zpíval to on, protože bylo to nádherné a vím, že jako fakt to zpíval on. Možná oni taky zpívali něco, ale zpívali asi něco jiného.
0: Třeba to nám bylo... napíše nějaký posluchač na web nebo nám zavolá přímo do éteru, to zmíní. Taky bych se to ráda poslechla, jestli vás to tak upoutalo a hlavně by jsem ráda objevovala písničky, které nejsou tak známé. Tak...
1: Pana Karla Gotta desky, víte, tak fakt bych chtěla vědět a slyšet, no slyšet už to neuslyším. Ale chtěla bych vědět, jak se to jmenuje. My jsme patrali i na internetu, na tom, na Google, jenomže to, víte, jak neznáte název, že té písničky. Já název neznám. Vím, že to bylo na LPčku, protože my jsme měli, no já jsem sice měla i menší desky, malé desky, ale tam to nebylo, tam to nebylo. No, takže tak to je, víte, někdo má obrazy a já sbírám fotografie herců a zpěváků. Vám jsem to zapomněla napsat, protože jsem to chtěla rychle vám poslat. A já mám 3 nástěnky, vlastně už 4 nástěnky s podpisy herců, zpěváků a tak dále, no, známých osobností.
0: Škoda, že se na to nemůžeme podívat, že nejsme no. Televize, ale rozhlas.
1: No, nemůžete.
0: Děkujeme moc, Miluško, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No, takže to je všechno, no, takže pan Karel Gott, ano, byl číslo 1 a když, a dcera moje řekla, když zemře Karel Gott, bude brečet celý národ.
0: A měla pravdu, a nejenom ten
1: měla
0: český.
1: Pravdu.
0: Miluško, přejeme vám, ať se vám daří. Posíláme Petra Spáleného, dítě Štěstěny, ať se vám to hezky poslouchá. Zůstaňte s námi.
1: Ano, děkuju moc, Mějte se krásně, dobrou noc a hezké
2: ráno. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hudba má zvláštní schopnost vracet nás v čase rychleji než fotografie. Dnes se v noční lince Českého rozhlasu společně vracíme k písním a vzpomínkám, které nám zanechal Karel Gott. Paní Vendula z Rakovníka volá. Krásný večer, krásnou noc.
1: Krásnou noc. Já bych se taky chtěla podělit o Karla Gotta. Měla jsem ho hrozně ráda. Jeho písničky jsem měla ráda. Také jsem měla pořekadlo. Ať je léto nebo podzim, ať je jaro nebo... Počkejte, jak to bylo. Ať je léto nebo leden, Karel Gott byl jenom jeden.
0: A to je pravda.
1: Takhle to přesně bylo. No a mám hodně, hodně desek jsem měla, když jsem dala přeřit telefonem. Teď mám CDčka hodně a všude plakáty Karla Gotta. V každé dveři, v každém tom, zkrátka všude Karla Gotta. A děti mě podporujou, kupujou mi vždycky, no vidíte, teďka začnu koktat. Kalendáře mě kupujou vždycky kalendář na příští rok, tak už mám Karla Gotta, normálně přehazovací kalendář a pak mám takový ten veliký, že jako celá postava je tam.
0: A co knihu, no. Karel Gott?
1: Knihu taky mám, ano, tu tak jsem si koupila. Tu díze s šestím, tu knihu taky mám. No, to
0: takže
1: je strašně krásná.
0: Takže opravdu faninka tělem i duší.
1: No letíte. A když zemřel Karel Gott, já jsem brečela jak malý dítě. Říkám, to jsem naposledy brečela, když mi zemřela maminka. A teď, když zemřel Karel Gott, to bylo hrozný. A pak jsme byli nějak asi za týden na nějaký zábavě v Senomatech a tak tam řekli, že budou hrát pět písniček od Karla Gotta. Mně padaly slzy jak hrachy, když jsem ty písničky slyšela. To bylo strašně, strašně dojemný. No. A říkám, zlatý Kája, boskej Kája. Říkám, na toho, ať mi někdo nesahá, ať někdo řekne něco proti němu, tak úplně vystřelím jak čert z krabičky. To nemám ráda. No. A jinak opravdu Karel Gott byl Karel Gott. No. Opravdu, takový už se nerodí takovýhle.
0: A jak mluvila před chvílí paní, která by chtěla ještě někdy v životě slyšet píseň o hříběti, kterou naspíval Karel Gott?
1: No nevím, nic mi to neříká, ale jedině o toho neskáře, jinak mi to o tom hříběti nic neříká.
0: No pán Václav napsal právě teď na web Noční linky, píseň se jmenuje Běž hříbe běž, text k ní napsal Zdeněk Borovec, hudbu složil Jiří Zmožek. Karel
1: Gott
0: ji poprvé vydal v roce 1980.
1: No
0: ale taky mi to nic neříká.
1: Já vím, že když se loučili s Karlem Gottem jako pohřeb, takže mu hráli Už hrozný zvon. To si pamatuju.
0: Ano.
1: No.
0: Dobře, tak děkuju.
1: Tak to by bylo asi tak všecko a moc děkuji a krásnou noc.
0: Odpočívejte, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Děkuji vám a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zazní známá melodie, někdy se spolu s ní vrátí i tvář člověka, na kterého jsme dlouho nevzpomněli. Takové chvíle dnes nabízí i noční linka Českého rozhlasu, věnovaná Karlu Gottovi.

0: Pomalu se blížíme k závěru dnešní noční linky Českého rozhlasu. Ještě než se rozloučíme, dáme prostor poslednímu telefonátu a poslední vzpomínce na Karla Gotta. Jsem zvědavá, s čím za námi přicházíte. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Jo, Děruška, já jsem ve studiu, tak ano. Já se omlouvám paní... opravdu na závěr.
0: Ano, paní Staňko, vítejte a povídejte.
1: Děkuji. Já asi vás i spoustu posluchačů trošičku zklamu, poněvadž jsem nikdy na žádném koncertu Karla Gotta nebyla. Nebyla jsem nějaký vášnivý sběratel žádných desek takových, ale neměla jsem na to čas. Měla jsem tehdy nemocného chlapečka malého, takže to, ale jezdila jsem často do Prahy, poněvadž jsem s ním jezdila i na kliniku do Motole. To bylo v době, kdy ještě byla ředitelkou, paní ředitelka Zelingerová. No a byla jsem dost často ubytovaná na Ječné, jestli vám to něco říká, kde byl to, je to kněžský...

0: Veroniko, vy jste mi teď vypadla.
1: Říkám, že k tomu víc nemám co dodat. Jo, bylo to velice příjemné, sympatické. No a jako od té doby jsem se s ním jako nesetkala. Akorát na té Ječné jednou.
0: No a nemohla byste to trošku popsat, jak to vypadalo?
1: No tak nic, povídali jsme si, oni si byli blízci, víte, s tou paní učitelkou. Takže víceméně já jsem byla jenom takovým hostem vlastně mimořádným u té návštěvy. A bylo to velice milé, bylo to sympatické. No a já nevím, co bych... Jsou to takové... Myslím, že to je osobní život, jo, a vážila jsem se toho. Byl milý, byl příjemný, bylo to pro mě něco mimořádného, těšilo mě to, jo, a co bych k tomu dodala. Já jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí, víte, takže nechtěla bych jako to, ale... Nevím, byla to pro mě velká čest. A vůbec bych ho nečekala v tomhle prostředí. Jo, poněvadž paní učitelka byla řádová sestra. To byla školská sestra de Notre Dame. Jo, byli to jako... Oni byli dva řády, jedny byly slavkovské a druhé horažďovické. A ona patřila k horažďovickým školským sestrám.
0: Staňko, děkujeme i za tuto vzpomínku, byla poslední a byla krásná. Ať se vám daří.
1: Děkuji vám pěkně, vám taky, paní Jaruško, mějte se hezky.
0: Tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu uzavírá. Byla plná vzpomínek, písní, osobních setkání i příběhů, které ukázaly, že Karel Gott nebyl jenom hlasem jedné doby, ale součástí životu mnoha z nás. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, děkuju, že jste byli se mnou, děkuju za každý telefonát, každou zprávu i odvahu otevřít vzpomínky, které jsou někdy krásné a někdy trochu bolí. Karel Gott zpíval o tom, že chce být stále mlád. A možná se mu to svým způsobem opravdu podařilo. Dokud zní jeho hlas, dokud si jeho písně zpíváme a dokud v nás probouzejí vzpomínky, zůstává tu s námi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horničkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchý ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: chlapče. Nazdar, chlapče.
1: Ježišmarja.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku jako obvykle všecko nejlepší. Hlavně zdraví, jo? Hlavně zdraví. Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. No, ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: to takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova, prach, to... ale já nespívám slova, všimni. La la
0: la. Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda připomíná.
0: Tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No co pak? No. Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak to prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Jak pak to bylo,
0: koho,
1: no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, ne, slona.
0: No slona, no to ano, to byl totiž, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, na, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl, to nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo, ano, k tomu ano. Slonovi bych ještě chtěl dodat, chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi
1: Máme
0: zvířata.
1: Rádi zvířata.
0: Je to písnička
1: děcka.
0: Pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, zahradě

0: protože jsou chlupatá a mají hebkou srst, například ježek. Tady nejsme jenom dva jiříci,
1: ještě
0: to nás je. Co kdyby jsme ho pozvali sem, sedí tamhle za tím sklem, vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale jo, ono se to dá rozdělit. Snad...
0: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je, uvidíme, kdo to odnese.
1: No. No tak děkujeme mockrát.
0: Děkujeme mockrát a...
2: Prosím mockrát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte? Bylo...
0: Cože? Ještě známe, znáte. Známe.
2: A dáte?
0: Hmm. To je
2: zase
0: vy mě. Ale když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo.

0: Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, že to je tak písnička. My už tady jsme žádný neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě
0: no,
1: jeden?
0: No já bych si dál teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To byla nejkrásnější píseň divadla Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřih pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ti budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v Pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějakou roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál. Dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni, básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano, ano, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád a já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: To bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předvedl, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady Semaforu?
1: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte, no, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne... Poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se zpřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu, ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějna, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, že to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, který si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhl, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo, nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oplzlý a to nemám rád.

domeček, seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být, sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

na oči pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: blbý psiček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovský jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreskním obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozejvala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian, ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figurka, černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já, když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No tak já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmé studio Barnaby ho platilo, dokonce ho mám zdarma. Jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatykač na Královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádů ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali kamerovky, kdy mu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábos, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný Tomáš Tepfer. Takže... No a tam jsem právě musel teda řídit takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. Takže tam jsem právě, tak jsem získal ten řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem řekl babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý. No,
5: takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, třeba ve Zřících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a teď jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty spálit mašiny, že jo? A najednou vlak se rozjíždí otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav. A oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo? No bylo to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
5: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotnej nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod?
5: No, takže, já bym, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella forma di sogno a quintalo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la questo ravela in cieco al dono di che ho fatto fiora la vita fosse questo mi torna gradita forse un'altra domani lo sarà forse un'altra domani lo sarà grazie.
4: Pojďte zase na chvilku. O cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
5: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou třídní a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal, já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No, ale druhé neuděláš, to je konec. Pak bylo druhý kolo, druhý si udělal, já říkám, no, udělal. No, ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturitu neuděláš. No a to měl skoro pravdu, baba. To vám, co vám můžu... No to vám to bylo hrozný a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučil, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, tobě taky. A mě řekla, nazdar, neřáde. No, to mi fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, jste tak šikovný chlap, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem mi to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestujete, existují nějaké veselé historky?
5: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářema na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to bylo hrozně prýma, všecko byli jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt. A jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam. A opravdu to bylo skvělý. Na domluvilsku s těma rybářima a ráno jsme všechno vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, ale to bylo, no představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já, to nikdo nechápe, já, to teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky, tam na silon jenom, říká, já říkám, hele ryba, ty si to vytáhl a najednou za chvilku, ale zase ryba, no to snad není možné, opravdu, jak chytil asi 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jak je, jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který bije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
5: Ještě?
4: No jo.
5: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současník Verdiho, ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pažiali, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo jak se to překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází, no tak

třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí, když další strunu vezme jazz.

když další strunu vezme jas. Ne, že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza na chleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
0: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No,
0: ano.
1: No, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmál, kam do daleka hledě smeze.
1: Ano, ano, to báseň o koze a já jsem to děsně prožíval.
2: Ještě ji umíte?
0: Myslím, že ne. Kluk rychtářů se zhrnumal, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhoce mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vám schápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní, a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo, to jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
3: Kránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich se třpití, jak v růza subrety.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právem patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba